Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideální je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořenějí mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnáší přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3 týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde z prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vy pořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím pěkně, poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba běločehradka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločehradka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločehradkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločehradka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou, nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahrádce máte, tak, aby se běločehradce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jo, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo, jako jít na to od lesa, jo, jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud ho tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo, a změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
1: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
2: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
1: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
2: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
1: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my včelaři se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
2: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
1: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůhví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
2: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
1: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
2: Nemají se od koho nakazit.
1: Tak přesně, pojďme, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
0: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr, po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil

To je nový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilian Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru, a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku, a všude možně jsem psala, a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. Máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec se stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak připsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků?
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostory a takový potenciál jako Týnec. Za prvé věžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blíží tak cílové rovince.
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivé místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, nebo blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Schönbrunn nebo Louvre by se vám líbil?
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přejmenuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani by to ve snu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek, to, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: Já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo. Tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927, on umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena a vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková, že

0: Ženská postava, to Ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča. Dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
1: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
0: Je takový jejich katastr v obraze.
1: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
0: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
1: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
0: To patřilo kolovratům.
1: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
0: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
1: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkové vodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
1: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představu tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď co sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
0: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
1: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
3: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
0: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
1: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pivovar Radegast v Nošovicích zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. Nová lávka propojuje Karvinou i Hažlach i v dětské knížce. Hlučín má nové kurty a na beach volejbal. Čeká nás oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Je sobota 18. července. Dobré ráno u zpráv vám přeje František Tichý. Pivovar Radegast v Nošovicích na Frýdecku-Místecku zhruba za 600 milionů korun zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. Vybaví ji i automatizací využívající umělou inteligenci a moderní systémy kontroly kvality, řekl ředitel pivovaru Ivo Kaňák. Po vybudování. Nová lávka přes Olši přivedla Karvinou do oblíbené polské dětské knižní série Kočičí klupa. Příběh zavede malé čtenáře do Karviné i Hažlachu a představí jim místa, která obě obce spojují. České vydání nabízí městská knihovna, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
2: Je součástí projektu Pohádková stezka Hažlach Karviná. Malí čtenáři společně s kočičími hrdiny poznávají skutečná místa na obou stranách hranice. Od Nové lávky přes Olši a Masarykova náměstí až po zámek Frištát nebo park Boženy Němcové.
0: Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. V Hlučíně je otevřený nový areál na beach volejbal. Dokončené jsou dva kurty s odvodněním a oplocením, včetně úpravy okolní plochy. Areál může využívat i veřejnost a v určené časy i školáci, potvrdila za město Hlučín Andrea Vojkovská. Modernizace stála téměř 3 miliony korun.
3: Součástí projektu byla kompletní obnova části sportoviště v areálu tělovýchovné jednoty Hlučín na ulici Tyršova. Nové zázemí umožní pravidelné tréninky beachvolejbalového oddílu a vytvoří podmínky pro pořádání turnajů registrovaných Českým volejbalovým svazem.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes očekáváme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na horách 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na moravskoslezských silnicích je momentálně bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vám po Františku Tichém přeje také Pavla Daňková. 4 minuty po 5. hodině ranní startujeme sobotní vysílání s datem 18. července. Doufám, že nálada na palubě je výborná a že to bude čím dál tím lepší. Před námi je pravidelné kalendárium. A potom se mrkneme do Jablunkova. Právě dětem z Jablunkova přibude nová možnost, kde strávit svůj volný čas. Jablunkovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu, nabídne bezpečný prostor pro děti a mládež, kterým chybí. Více podrobností přidáme, stejně tak jako ty o předpovědi počasí, nejen jaké bude dnes, ale jaké bude také zítra a na startu nového pracovního týdne. No a podíváme se na nějaké tipy, jak trávit aktuálně začínající víkend. A buďte s námi a mějte krásné ráno.

0: 18.7. takové dnešní datum. Posledním dnem pokračuje festival Colors of Ostrava. I o něm se budeme v následujících chvílích povídat. Nicméně, jak to vypadalo právě s tímto datem a dalšími dějinnými souvislostmi, na to se podíváme v našem kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 18. července, svátek mají Drahomíry a s vámi je Petr Jungmann, pěkný den. První elektrická tramvaj v Čechách se slavnostně rozjela před 135 lety v roce 1891. Z Letné 800 metrů do Královské obory na zemskou výstavu. Přesně v 9 hodin ráno. Prvním řidičem byl Alois Fiala, průvodčím Josef Jedlička a otcem celého projektu byl samozřejmě František Křižík. Vakcína proti tuberkulóze byla poprvé dítěti podána přesně před 105 lety v roce 1921. V Paříži se o to postarali vědci, kteří vakcínu vyvinuli, Albert Calmette a Camille Guérin. Britská vláda definitivně uznala exilovou československou vládu v Londýně před 85 lety v roce 1941. Rumunská sportovní gymnastka Nadia Comaneciová získala na letních olympijských hrách v Montrealu přesně před 50 lety v roce 1976 jako první gymnastka v historii absolutní známku. Desítku. Tu dostala celkem 7krát a v Montrealu získala 5 medailí, z toho 3 zlaté. Na základě Brionské deklarace začalo před 35 lety v roce 1991 stahování jugoslávských jednotek ze Slovinska. To tak bylo ušetřeno válečných útrap, jaké v dalších 4 letech museli zažít další země bývalé Jugoslávie, jako Chorvatsko nebo Bosna a Hercegovina. Legendární zpěvák a kytarista, osobnost českého folku a country, člen skupin Brontosauři, Spirituál Quintet nebo Dua Nedvědi, František Nedvěd zemřel před 5 lety. Legendární hokejový bek Josef Horešovský by dneska oslavil kulatou 80. A já přeju hezkou sobotu.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ještě než probereme počasí dopodrobna s Českým hydrometeorologickým ústavem, je tady jeho krátká ochutnávka. Dneska očekáváme převážně oblačno, lokálně s přeháňkami ojediněle, také bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní maxima 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: vychází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jablungovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu. Už v příštím týdnu zavítají do provizorních prostor první děti, které nemají kde trávit smysluplně volný čas. Než se opraví budova na Bukovecké ulici, budou děti chodit do centra svatého Rafaela.
1: Je to velká místnost, už nachystaná, až sem dorazí děti. Kolem mě jsou hračky, stolky, pastelky. Prostor mi ukazuje Marie Šubertová, vedoucí nové služby.
2: Tak na léto máme speciální letní režim, kdy se snažíme ten program uchopit tak, aby byl pro ně zajímavý, aby byli co nejvíc venku, aby viděli i nějaká nová místa, aby jsme mohli vzít třeba na nějaké výlety do Ostravy, někde dál. Chceme podnikat to, na co není prostor v běžném školním roce.
1: Velkou část dětí už pracovníci znají.
2: Většina těch dětí, které tady budou chodit v létě, tak tady docházely v průběhu školního roku na doučování nebo jablíkoví kamarády a další aktivity, které jsme tady pravidelně realizovali.
1: Organizace musela najít nové zaměstnance. Všichni v tuto chvíli dokončují školení, říká ředitelka Charity Lucie Šotkovská.
3: Hledali jsme tři pracovníky v sociálních službách, sociálního pracovníka, vedoucího pracovníka, ještě nemáme všechny dohledané. Vznikl tady nový prostor pro nízkoprah, který ještě pořád probíhá rekonstrukce. K tomu máme celý nový tým a vlastně celou novou službu, kterou se učíme poskytovat. Takže jezdíme teď na stáže, využíváme ten čas, takže je to opravdu frmol.
1: Charita bude službu poskytovat ambulantně i v terénu. Pracovnice budou vycházet do města na místa, kde děti často tráví volný čas, pokračuje Lucie Šotkovská.
3: Terénu budeme vlastně vždycky ve dvou, budou naši pracovníci zatím nejspíš jeden až dva dny v týdnu vycházet tady po Jablunkově přes léto, kde ty děti jsou, nejsou, co tam dělají, jak se chovají a jestli mají nějaký řízený program, nemají řízený program a budeme vlastně s nima navazovat kontakt, zjišťovat jejich potřeby, zvat je do nízkoprahu.
1: Na nízkoprahovou službu přispěly i ostatní obce z okolí města. V plánu je, že se pracovnice vypraví taky do Bukovce, Návsí nebo třeba Písku. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecko.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Stát maximální ceny paliv určil naposledy, vládní opatření totiž v pondělí skončí. V ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického i fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy. Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej. Cena je téměř 35 milionů korun, napsal to deník Mladá fronta Dnes v pátečním regionálním vydání. Pro město je podle nezávislého starosty Davida Plandora tato částka nereálná. O spolupráci proto požádalo Moravskoslezský kraj. Zhruba 10-hektarová botanická zahrada a arboretum je v bývalém vápencovém lomu. Během prvních dvou dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychologickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem, řekli dobrovolnice z ADRY. Organizace nabízí 3. rokem pomoc ve stanu Mental Health. Letos poprvé spolupracuje s platformou HEDEPY, jejíž psychoterapeuti také procházejí areálem. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek, začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil. Radnice má stavební povolení i dodavatele, teď shání potřebnou dotaci. Jaké nás dnes čeká počasí? Převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky. Teploty 23 až 27, na horách kolem 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Opavě se opravuje ulice Mostní a kvůli stavebním pracím jsou tam zúžené jízdní pruhy. S komplikacemi počítejte do konce měsíce. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

5 hodin 40 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dáme si ještě jednu společnou písničku, no a poté se vrhám na telefonování do Českého hydrometeorologického ústavu, kde se dozvíme, jaké nás nejen dnes čeká počasí. Jsem zvědavá po včerejší metelici, doslova a do písmene na festivalu Colors of Ostrava. Určitě nejen tyto návštěvníky zajímá, jaké dnes bude počasí a jestli lze očekávat něco podobného. Buďte s námi a mějte krásné ráno. Jsme Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Český rozhlas Ostrava posloucháte, na lince máme Marii Glofákovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Marie, poprosím o informaci, jak to vypadá teď pro představu v Moravskoslezském kraji?
2: Tak aktuálně máme poměrně dost oblačnosti, která ale z našeho území teď postupně odchází k severovýchodu. Teploty se pohybují nejčastěji kolem 17 stupňů Celsia, o něco chladněji na Brontásku kolem 15 stupňů Celsia a vítr fouká většinou slabý, v Moravské bráně mírný, jižní až jeho západní mezi 1 až 4 metry za sekundu, v té Moravské bráně o něco silnější.
1: Ten vývoj přes den bude jaký, směrem k tomu hezkému počasí nebo spíše k oblačnosti?
2: V průběhu toho dne očekáváme spíše více oblačnosti, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer potom srážková činnost ustane a bude opět ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat nejčastěji mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 26 stupni Celsia. Vítr ještě trošičku zesílí, bude foukat většinou mírný, jižní až jeho západní, mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí a večer bude naopak slábnout.
1: Co se týká dalšího dne, to znamená zítřejšího neděle, tam to bude vypadat jak?
2: Noc bude většinou s malou oblačností, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra začneme slunečnou oblohou, ale už z počátku odpoledne bude oblačnosti přibývat a na naše území dostoupí pásmo bouřek, které mohou být lokálně i silné. Za těmito bouřkami bude následovat nějaký krátší déšť. Ty bouřky se potom z našeho území odsunou dále k východu a večer očekáváme vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude ráno slabý, proměnlivý, v průběhu dopoledne zesílí na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu a naopak odpoledne po přechodu bouřek se změní na mírný severozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Děkujeme moc za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: pro neviny.
1: Tento víkend se uskuteční už 20. ročník lesní slavnosti Labků z Drakova. Návštěvníky čekají procházky lesů a v údolí Vrbna pod Praděrem stanoviště se zábavnými úkoly, trocha dobrodružství i gastronomie. Na cestu se můžete vydat dnes od 10 do 20 hodin, zítra pak od 9 do 17. Hradcovinec patří o tomto víkendu bestiím rozličných podob a tváří. Návštěvníky čekají nejen maskovaní šermíře či divadelníci, ale také možnost vyzkoušet si historické kostýmy nebo zahrát si sovinecký rébus. To vše po oba dny mezi 9. a 18. hodinou. Dobrému pivu dnes budou holdovat návštěvníci Beer Festu v Nýtku na Třinecku. Ten začíná ve 14 hodin a připraveny jsou také koncerty, vystoupí například Petr Kolář s kapelou. A ještě jeden tip, pokud chcete zažít atmosféru velkého hudebního festivalu a už jste dosáhli věkové hranice 65 let, můžete dnes zdarma navštívit Colors of Ostrava. Stačí se prokázat platným dokladem. Brány areálu v Dolních Vítkovicích se otevírají v 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: věčnou lásku. Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá z dat portálu dopravy. Český a polský Těšín hostí mezinárodní výstavu koček. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes představuje mistry překpekařského řemesla. Čeká nás oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Je sobota 18. července, jsou tady zprávy a František Tichý, dobré ráno. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je v těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
3: V pátek odpoledne se nyní potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
1: Evropská komise ve výroční zprávě kritizuje Česko za nepodniknuté kroky ve střetu zájmů. Podle ní země nepřijala zákony, které by zemi ochránily před vlivem oligarchů. Obavy má z podání návrhu, který v červnu předložili poslanci. Ten počítá se zúžením plošného zákazu poskytování dotací a zadávání veřejných zakázek společnostem členů vlády. Komise taky Česku vytýká nový návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedení financování České televize i Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Podle ní návrh ohrožuje stabilitu a nezávislost obou médií. V Českém Těšíně a Češině dnes začne unikátní mezinárodní výstava koček. Dvoudenní exhibice se koná v obou městech na hranici najednou a majitelé musí se svými kočičími šampiony mezi českou a polskou výstavní halou přejíždět, říká organizátor výstavy a předseda ostravského sdružení chovatelů koček Martin Kabina.
4: Ty kočky totiž jsou rozdělené podle kategorií, tak jak u psů je 10 kategorií, u koček jsou 4 a my 2 máme v sobotu a zbylé 2 jsou v neděli v Polsku, to je jenom 2 kilometry od nás. A zase druhý den se to prohodí, takže oni pokud mají někde hotel uprostřed, tak to krásně stíhají.
1: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se dnes sejdou pekaři. Návštěvníci můžou ochutnat výrobky od 23 pekařských firem z Česka i Slovenska. Připravené jsou také ukázky tradičního pečení chleba, říká mluvčí muzea Pavlína Polášková.
5: Po celý den budou probíhat ukázky pečení chleba. Návštěvníci mohou nahlédnout na práci pekařů v Bilově domě v Třevěném městečku i ve vodním mlýně v Mlýnské dolině a sledovat pečení chleba přímo v prostředí historických objektů muzea.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V centru Ostravy je po celý víkend uzavřena část Havlíčkova nábřeží, koná se tam akce Pěší zóna Malá Kodaň. Místu se vyhnete projetím po ulici 28. října. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez nehod, klid za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: umělci ve Štramberku, Prusové na Šanci a kočky v Těšíně. Zdá se vám to jako podivná kombinace? Tak poslouchejte i nadále Český rozhlas Ostrava. Více vysvětlíme v našich sobotních tipech pro trávení dnešního dne. Jinak máme 18. července, startujeme další ranní hodinu, kterou budeme trávit společně. Podíváme se na trable ostravské armády z Pásy. Té se totiž už 2 roky nedaří najít lékaře, který by posílil ordinaci pro lidi bez domova. Ročně tam přitom ošetří stovky lidí. Detaily přineseme v reportáži za okamžik. Buďte s námi z písniček, které nestárnou, třeba Michal Tučný, anebo na úvod Václav Neckář.

0: 6 hodin 12 minut, Český rozhlas Ostrava, posloucháte a rozcvička je před námi. Užijte si ji!
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat ručník, vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže propnuté před hrudníkem drží natažený ručník. S výdechem půjde pravá noha vzad do výpadu, obě kolena pokrčená a zároveň přitáhneme ručník na hruď. Opět s výdechem otlačíme ručník a vrátíme se zpět. Opakujeme levou nohou. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 6 hodin 16 minut, alespoň krátce se podíváme na předpověď počasí s tím, že na podrobnější si určitě počkejte, přijde na řadu přibližně za nějakých 20 minut. Dneska očekávajte spíše větší oblačnost, bude převážně oblačno, lokálně s přeháňkami, ojediněle také bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat, nejvyšší denní maxima vystoupají na 23 až 27 stupňů, na horách bude 17 až 21.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 22 minut, Ilona Čáková dospívává, za chviličku ji vystřídá Michal Tučný jako další písnička, která nestárne ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Armádě spásy se stále nedaří najít dalšího lékaře pro ordinace pro lidi bez domova. Zdarma i bez pojištění, tam ošetří každého, kdo potřebuje pomoc. Posilu pro tamní lékařku marně hledají už 2 roky.
1: Tak to je takzvaný anamnestický dotazník, kde mi napíšete popravdě, většinou se bych to tak chtěla, čím se léčíte, ať od vás něco víme, no? Tak tady jedna propiska, prosím, kartičku pojišťovny nemáte.
2: Musím to říkala.
1: Dobře.
3: Oni potřebují taky ukázat, že někdo je má rád, že někdo prostě je za nima taky. Jo? Máme tady jednoho pána, který mi říká maminečko.
4: Do malé ordinace s čekárnou pro 4 lidi chodí lidé bezdomova, osamělí seniori i klienti azylových domů. 4 dny v týdnu se o ně stará jen jedna sestra, Radmila Gefrtová, která tu pracuje už 7 let. Letos v dubnu za to získala od hejtmanství ocenění Plamen lidskosti.
3: Cítím za ně odpovědnost. Jo, já vím, že prostě nemůžu si vzít nemocenskou jenom proto, že mi tady trošku teče z nosíku.
4: Ne všechno, ale sestra může vyřešit sama.
3: Je to těžké, protože pacient vidí zdravotníka a všichni jsou doktoři. Ne, nejsem lékař, jsem sestra, ale to nevadí, jo? Takže vysvětlím jim, že tyhle ty léky, které on zrovna chce, nemůžu napsat, protože to nenapsala paní doktorka. Žádanku, že jim taky nemůžu napsat.
4: Dřív se v ordinaci střídalo lékařů víc. Dnes tu pacienty vyšetřuje jen doktorka Bohumíra Machurová, a to jednou týdně.
5: Chybí nám, velice nám chybí lékaři, protože jsem si vědoma, že jeden den v týdnu je velice málo, ale děláme maximum možného.
4: Armáda spásy proto hledá dalšího lékaře, který by do ordinace mohl docházet častěji, říká ředitelka Jana Plačková.
6: Aktuálně nám v ordinaci pracuje pouze jedna lékařka na 0,2 úvazku a samozřejmě hledáme i další lékaře, kteří by mohli vypomoci. Ideálně samozřejmě, aby to byl lékař praktický, protože je to ordinace praktického lékaře.
4: Pomohli by lékaři na částečné úvazky, třeba v seniorském věku, nebo například doktorka na mateřské dovolené. Ordinace pro lidi bez domova funguje v Ostravě od roku 2018 a ročně tady ošetří kolem 650 pacientů. Z Ostravy Zuzana Majdalena Frebortová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete si i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Pivovar Radegast v Nošovicích za zhruba 600 milionů korun zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. Vybaví ji i automatizací využívající umělou inteligenci a moderní systémy kontroly kvality. Po vybudování plechovkové linky a nové varny jde o další zásadní investici. Česká obchodní inspekce odhalila na filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři jich během festivalu provedli 118. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Ten porušilo 25 prodejců. Nová lávka přes Olši přivedla Karvinou do oblíbené polské dětské knižní série Kočičí tlupa. Příběh zavede malé čtenáře do Karviné i Hažlachu a představí jim místa, která obě obce spojují. České vydání nabízí Městská knihovna. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Jaké nás dnes čeká počasí? Oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor dejte na dálnici D56 ve směru na Ostravu na exitu 49. Staříč se pracuje. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava posloucháte. Pomaličku, ale jistě se nám v centru dere pod oblaka sluníčko. Nicméně, jak to bude vypadat dopodrobna, na to jsme se ptali přímo v Českém hydrometeorologickém ústavu Marie Glofákové. Na telefonu s ní budeme za pár okamžiků, takže buďte s námi, vydržte a mějte krásnou sobotu.

0: fouká většinou slabý, v Moravské bráně mírný, jižní až jeho západní mezi 1 až 4 metry za sekundu, v té Moravské bráně je o něco silnější.
1: Ten vývoj přes den bude jaký, směrem k tomu hezkému počasí nebo spíše k oblačnosti?
0: V průběhu toho dne očekáváme spíše více oblačnosti, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. Večer potom srážková činnost ustane a bude opět ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat nejčastěji mezi 23 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 17 až 21 stupni Celsia. Vítr ještě trošičku zesílí, bude foukat většinou mírný, jižní až jihozápadní, mezi 2 až 6 metry za sekundu, s tím, že v bouřkách přechodně zesílí a večer bude naopak slábnout.
1: Co se týká dalšího dne, to znamená zítřejšího neděle, tam to bude vypadat jak?
0: Noc bude většinou s malou oblačností, nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 12 stupni Celsia a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Zítra začneme slunečnou oblohou, ale už z počátku odpoledne bude oblačnosti přibývat a na naše území vstoupí pásmo bouřek, které mohou být lokálně i silné. Za těmito bouřkami bude následovat nějaký krátší déšť. Ty bouřky se potom z našeho území odsunou dále k východu a večer očekáváme vyjasňování. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni Celsia. Vítr bude ráno slabý, proměnlivý, v průběhu dopoledne zesílí na mírný jižní mezi 2 až 6 metry za sekundu a naopak odpoledne po přechodu bouřek se změní na mírný severozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Děkujeme moc za informace, přejeme krásné ráno, naslyšenou.
0: Hezký den a naslyšenou.
2: Křížem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava posloucháte, slíbila jsem, že vás vezmeme za tipy pro trávení nejen dnešního dne, tady jsou. V Mostech u Jablunkova dnes máte možnost zažít pruský útok na Šanci. Den plný vojenské historie začíná v 10 hodin dopoledne výstřelem z děla. K samostatnému dobývání pevnosti a její kapitulaci dojde pak o 15:30 odpoledne. Po obou stranách řeky Olše v českém i polském Těšíně se dnes a zítra koná mezinárodní výstava koček. Navštívit jí můžete mezi 9. a 17. hodinou ve sportovních halách obou měst. Příznivci tvrdší muziky by pak dnes mohli zamířit do Frýdku Místku, kde v 16 hodin začíná na zahradě Národního domu metalový festival Dark Session. Pokud do víkendu navštívíte Štramberk, dost možná potkáte na každém roku nejrůznější pouliční umělce. Koná se tam totiž 7. ročník festivalu Štramberský Baskerfest. V případě deště navštivte místní hospody, kam se umělci uchýlí před nepřízní počasí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Evropská komise ve výroční zprávě kritizuje Česko za nepodniknuté kroky ve střetu zájmů. V Dolní Lomné se dnes konají vozatajské závody. A před námi je oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Dobré sobotní ráno s datem 18. července vám přeje František Tichý. Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. Loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
3: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
1: Evropská komise ve výroční zprávě kritizuje Česko za nepodniknuté kroky ve střetu zájmů. Podle ní země nepřijala zákony, které by zemi ochránily před vlivem oligarchů. Obavy má z podání návrhu, který v červnu předložili poslanci. Ten počítá se zúžením plošného zákazu poskytování dotací a zadávání veřejných zacházek společnostem členů vlády. Komise také Česku vytýká nový návrh zákona o veřejnoprávních médiích, který počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedení financování České televize i Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Podle ní návrh ohrožuje stabilitu a nezávislost obou médií. Ředitele škol nově čeká delší příprava. Místo dosavadní stovky hodin budou muset absolvovat 250 hodin studia. Nový standard ministerstva školství pro ředitele škol se více zaměřuje na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Podle Zbyňka Wasserbauera, ředitele základní školy v Polné a člena asociace ředitelů základních škol, je klíčové, kdo bude budoucí ředitele školit.
4: Mám mít jenom 4 roky praxi a to je všechno. Takže samozřejmě bude záležet na tom, kdo to bude učit. Jestli dokážou sehnat profesionály v těch oborech, tak to bude skvělý. Pakliže neseženou, tak to bude celý jenom ztráta času těch víc hodin.
1: V Dolní Lomné dnes odpoledne budou závodit koně z kočáry. Tradiční 14. ročník vozatajských závodů v areálu Lomněnského muzea začíná v pravé poledne. Diváci se mohou těšit na soutěže jednospřeží, dvouspřeží i čtyřspřeží. Obec společně s organizátorskou stájí nachystala i doprovodný program. V tombole mohou lidé vyhrát poníka.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod plynulý. Pokud o nějakých komplikacích na cestách víte, dejte o nich vědět na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava je tady start další hodiny a s ním společně také seznam písniček, které nestárnou a které nás čekají, třeba od Heleny Vondráčkové, ale také Roda Stewarta a nebo třeba Petry Černoucké. Za chviličku to ale bude Karel Zich. Hned poté se mrkneme do Jablunkova, protože právě tamním dětem z Jablunkova, přibude nová možnost, kde trávit svůj volný čas. Jablunkovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu. Nabídne bezpečný prostor prostor pro děti a mládež, kterým chybí nejvíce. Více podrobností přidáme, nejprve ale pravidelný pořad a také seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na kalistemon, čili štětkovec a jeho pěstování. Buďte s námi a mějte krásné ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.

0: 7 hodin 12 minut, máme tady tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s kutilem Arturem Kubicou zaměříme například na kalistemon, čili štětkovec a jeho pěstování.
1: Dvakrát měř, jednou řeš, dobré rady všeho druhu. Kalistemon je stále zelený keřík a u nás ho nadšenci rostlin znají jako nitkovec. Kalistemon pochází z Austrálie a vyskytuje se až v 25 druzích. Má nádherné květenství, uspořádané jako rukáv, hustě utkaný z červených nebo žlutých květů s dlouhými tyčinkami, připomínající kartáč namítí lahví. Nitkovec je velmi náročný na zeminu, je poměrně otužilý a odolný proti suchu. Pravidelnou zálivku však rozhodně přivítá. Pro milovníky barevných květů je důležité, že nitkovec se vyskytuje v řadě druhů, a to s načernalými listy v mládí a zářivě červenými květy, s červenými květy se žlutými prašníky, úzkými listy a hustými kartáči červených květů a potom také se žlutými nebo růžovými květy. Zdraví vás kutil tělemi duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dneska bude oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, ojediněle bouřky, večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat, tolik ve stručnosti počasí. No a teploty, dnešní nejvyšší denní 23 až 27 stupňů, na horách 17 až 21.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Několik stovek Čechů dostane ročně podle lékařů po hmyzím bodnutí velmi prudkou alergickou reakci. Skončit může i bezvědomím. V takovém případě je nutné i hned volat záchranku. Po odeznění akutních příznaků by pak měl každý pacient zajít na alergologii.
1: Jak se vám daří od poslední návštěvy? Byly nějaké potíže?
2: Vůbec nic.
3: Ptá se lékařka Dominika Čápová, padesátníka Martina.
1: Bodnutí bylo nějaké od poslední návštěvy? Nebylo.
2: Dobře.
3: K systémové, tedy velmi závažné alergické reakci po bodnutí vosou u něj došlo před několika lety.
2: Hodně špatně se mi dýchalo, motala se mi hlava, ten tlak šel dolů.
3: Jeho stav se rychle zhoršoval a postupně ztrácel vědomí. Manželka proto zavolala záchranku.
2: Na mě mluvili a říkali, halo pane, zbuďte se, otevřete oči, 3 injekce mám dojem, že mi dali.
3: Aby se podobná situace už neopakovala, chodí dnes Martin na alergenovou imunoterapii. Riziko další závažné reakce na hmyzí bodnutí se u něj díky tomu výrazně snižuje. Dnes ho čeká další injekce.
1: Spočívá v tom, že se podává vlastně malá dávka toho jedu a tělo si na to postupně vytvoří toleranci.
3: Vysvětluje alergoložka Dominika Čápová. Léčba trvá 3 až 5 let. Ochrana ale nastupuje už po několika měsících od zahájení léčby. Vyzývá pacienta Martina zdravotní sestřička Hana Kolářová.
4: Každý pacient má svoji vakcínu u nás chovanou v lednici.
3: Martin má vytažený rukáv.
4: Dezinfikuju a píchnu.
3: Anafylaktický šok, při které může dojít až k zástavě oběhu, prodělají v Česku kvůli bodnutí hmyzem stovky lidí ročně, říká alergoložka Dominika Čápová.
1: Jakmile ten pacient začne pociťovat nějaké celkové příznaky ve smyslu dušnost, svědění dlaní, plosek, kopřivka, pak tam můžou být i zažívací obtíže, bezvědomí a může tam docházet až k zástavě oběhu, kde je nutná resuscitace.
3: V případě, že se začne anafylaktický šok rozvíjet, je nutné záchranku volat okamžitě, pokud člověk závažnou reakci po bodnutí hmyzem už prodělal a má po ruce adrenalinové pero, měl by ho vždy použít.
2: Z toho vydá z toho obalu, odjistí se tady ta modrá zátka nahoře.
3: Ukazuje mi pacient Martin, který nosí pohotovostní lék stále u sebe.
2: Pak už se to jenom vezme a píchne se to.
3: I po podání adrenalinu se volá k lidem se závažnou alergickou reakcí záchranka. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Stát maximální ceny paliv určil naposledy. Vládní opatření totiž v pondělí skončí. V ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického i fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy. Arboretum ve Štramberku na Novojičínsku je na prodej. Cena je téměř 35 milionů korun, napsal to deník Mladé fronty Dnes v pátečním regionálním vydání. Pro město je podle nezávislého starosty Davida Plandora tato částka nereálná. O spolupráci proto požádalo Moravskoslezský kraj. Zhruba 10-hektarová botanická zahrada a arboretum je v bývalém vápencovém lomu. Během prvních dvou dnů festivalu Colors of Ostrava pomáhali dobrovolníci z neziskové organizace ADRA 20 lidí, kteří potřebovali psychologickou pomoc. Loni za 4 dny takto pomohli více než 30 lidem. Organizace nabízí 3. rokem pomoc ve stanu Mental Health. Radnice v Malé Štáhli na Bruntálsku připravuje dokončení chybějícího úseku na tamní cyklostezce. Trasa vede z Dolní Moravice do Velké Štáhle. Chybí zhruba 350 metrů dlouhý úsek, začínající od obecního úřadu v Malé Štáhli, říká tamní nezávislý starosta Petr Kročil. Radnice má stavební povolení i dodavatele, teď schání potřebnou dotaci. Jaké dnes bude počasí? Převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přeháňky, ojedinělé bouřky. Teploty 23 až 27, na horách kolem 19 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Hlučíně je ode dneška uzavřena ulice Hluboká. Chystá se tam oprava vodovodního potrubí. Objízdná trasa vede přes ulici Ostravskou. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Jablunkovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu. Už v příštím týdnu zavítají do provizorních prostor první děti, které nemají kde trávit a smysluplně volný čas. Než se opraví budova na Bukovecké ulici, budou děti chodit do centra svatého Rafaela.
1: Je to velká místnost, už nachystaná, až sem dorazí děti. Kolem mě jsou hračky, stolky, pastelky. Prostor mi ukazuje Marie Šubertová, vedoucí nové služby.
2: Tak na léto máme speciální letní režim, kdy se snažíme ten program uchopit tak, aby byl pro ně zajímavý, aby byli co nejvíc venku, aby viděli i nějaká nová místa, aby jsme je mohli vzít třeba na nějaké výlety do Ostravy, někde dál. Chceme podnikat to, na co není prostor v běžném školním roce.
1: Velkou část dětí už pracovníci znají.
2: Většina těch dětí, které tady budou chodit v létě, tak tady docházely v průběhu školního roku na doučování nebo jablíkoví kamarády a další aktivity, které jsme tady pravidelně realizovali.
1: Organizace musela najít nové zaměstnance. Všichni v tuto chvíli dokončují školení, říká ředitelka Charity Lucie Šotkovská.
3: Hledali jsme tři pracovníky v sociálních službách, sociálního pracovníka, vedoucího pracovníka, ještě nemáme všechny dohledané. Vznikl tady nový prostor pro nízkoprah, který ještě pořád probíhá rekonstrukce. K tomu máme celý nový tým a vlastně celou novou službu, kterou se učíme poskytovat, takže jezdíme teď na stáže, využíváme ten čas, takže je to opravdu frmol.
1: Charita bude službu poskytovat ambulantně i v terénu. Pracovnice budou vycházet do města na místa, kde děti často tráví volný čas, pokračuje Lucie Šutkovská.
3: Terénu budeme vlastně vždycky ve dvou, budou naši pracovníci zatím nejspíš jeden až dva dny v týdnu vycházet tady po Jablunkově přes léto, kde ty děti jsou, nejsou, co tam dělají, jak se chovají a jestli mají nějaký řízený program, nemají řízený program a budeme vlastně s nima navazovat kontakt, zjišťovat jejich potřeby, zvát je do Nízkoprahu.
1: Na nízkoprahovou službu přispěly i ostatní obce z okolí města. V plánu je, že se pracovnice vypraví taky do Bukovce, Návsí nebo třeba Písku. Z Jablunkova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: počasí.
1: Jaké je a bude počasí, nám poví Eva Richteriková z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak Evi, začněme hezky po pořádku. Aktuální situací v kraji?
2: Oblačnosti máme poměrně dost, většinou je oblačno, ale jsou i lokality, kde je více sluníčka, třeba na Osoblažsku je méně oblačnosti a teploty se pohybují mezi 20 až 17 stupni Celsia, na horách jsou kolem 12-13 stupňů Celsia a fouká pouze slabý jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu, jen v Moravské bráně, případně na těch horách je trošku silnější.

0: budou mezi 17 až 21 stupni a vítr se postupně rozfouká na mírný jižní jihozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a jen v bouřkách může přechodně zesilovat.
1: Co se týká dalších dní, konkrétně teda noci na zítřek a také pondělka, ne vlastně neděle, zítra je neděle, ježiš, mě to splývá.
0: Tak v noci očekáváme už méně oblačnosti, bude jasno nebo polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost, teploty se klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia a vítr už bude opět jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího neděle zpočátku si užijeme ještě slunečno a málo oblačnosti. V odpoledních hodinách nás od západu bude přecházet fronta v podobě pásma srážek a bouřek, které mohou být opět ojediněle silné. Postupně budou přecházet do deště a ještě ve pozdějších odpoledních a večerních hodinách postoupí dále k východu a opět bude ubývat oblačnosti. Teploty během zítřejšího dne očekáváme mezi 24 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni, no a vítr povane zpočátku slabý, postupně mírný, jižní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, po přechodu bouřek se změní na mírný severozápadní rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Moc děkujeme za informace. Ještě poprosím na závěr o vlhkosti a tlaku.
0: Ano, vlhkost se pohybuje kolem 80 nebo až 90% a tlak přepočtený na hladinu moře je 1001 hektopaskalů.
1: Teď už je to všechno. Mějte krásný víkend. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tento víkend se uskuteční už 20. ročník lesní slavnosti Labku z Drakova. Návštěvníky čeká procházka lesy v údolí Vrbna pod pradědem. Stanoviště se zábavnými úkoly, trocha dobrodružství i gastronomie. Na cestu se můžete vydat dnes od 10 do 20 hodin, zítra pak od 9 do 17 hodin. Hradcovinec patří o tomto víkendu bestiím rozličných podob a tváří. Návštěvníky čekají nejen maskovaní šermíři nebo divadelníci, ale také možnost vyzkoušet si historické kostýmy nebo si zahrát sovinecký rébus. To vše po oba dva dny mezi 9. a 18. hodinou. Dobrému pivu dnes budou holdovat návštěvníci Beerfestu v Nýtku na Třinecku. Ten začíná ve 14 hodin. No a připravené jsou také koncerty, vystoupí například Petr Kolář s kapelou. A ještě jeden tip, pokud chcete zažít atmosféru velkého hudebního festivalu a už jste dosáhli věkové hranice 65 let, můžete dnes zdarma navštívit Colors of Ostrava. Stačí se prokázat platným dokladem. Brány areálu v Dolních Vítkovicích se otevírají v 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Zpěvačka Lord dnes vystoupí na Colors of Ostrava, dorazí i prezident Petr Pavel. Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Silničáři mimořádně zpřístupní cestu mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Čeká nás oblačný den s teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré sobotní ráno. Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného čtvrtého dne je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku. U třetiny kontrol na filmovém festivalu v Karlových Varech zjistila Česká obchodní inspekce pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým, kdy z 58 kontrol odhalili porušení zákazu ve 25 případech. Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách. Vrbenské lesy ožijí tento víkend oblíbenou rodinnou akcí lesní slavností Labků z Drakova. Letošní jubilejní 20. ročník nabídne v zaniklé jesenické osadě Drakov vystoupení rytířských spolků, rýžování zlata nebo možnost zasadit si vlastní strom. Na oba dny bude mimořádně průjezdná opravovaná cesta mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi, potvrdil to Otakar Pavlík, šéf bruntálských silničářů. Opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova dnes zažije pruský útok. Akce připomene událost z roku 1741, kdy pruské vojsko oblehlo a obsadilo pevnost během první slezské války. Desítky vojáků v dobových uniformách, husaři na koních i dělostřelci tam budou po celý den předvádět tuto historickou bitvu.
4: Sport.
3: Pojďme za počasím.
4: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: S mírným zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno na 374. a také 357. kilometru se tvoří kolony. Jinak by měl být provoz na moravskoslezských cestách bez komplikací. Pohodové řízení vašich aut přeje Český rozhlas Ostrava.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Vesmír a život, to je název soutěže, která je určená fotografům i výtvarníkům bez omezení věku. Vyhlašuje ji knihovna u Mořinky v Českém Meziříčí, také ve spolupráci s Fyzikálním ústavem v Opavě. Právě dnes probereme v pravidelném telefonátu s opavským astronomem Tomášem Grafem tuto výzvu pro všechny výtvarníky a fotografy. Takže pokud by vás to zaujalo, chtěli byste se zúčastnit, určitě vydržte na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Právě tady startujeme další hodinku, kterou budeme trávit společně s naším ranním vysíláním. No a za chviličku nás čeká pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo. A v té si povíme o historickém významu pražského poledníku. Už za chvíli s Martinem Písaříkem přejeme krásné ráno.

0: Český rozhlas Ostrava posloucháte, tohle byla Olivia Newton-John, další z písniček, které nestárnou. Před námi jsou další v řadě, třeba od Anika nebo Hany Zagorové. Nicméně teď rubrika Co v učebnicích nebylo a v té si dnes povíme o historickém významu pražského poledníku právě teď s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Když se dívám na webové kamery v Moravskoslezském kraji, tak ty rozdíly jsou značné. Například tady v centru Ostravy je aktuálně docela slunečno, i když na oblaze je pár takových, řekněme, naducených beránků, tak pořád se dá hovořit o tom, že je polojasno. Nicméně Javorový vrch 17 stupňů, tam je zataženo a na Lysé hoře je kolem 15 stupňů a dokonce taková mlha a docela pošmourno. Takže situace je různá a bude následující. Očekávám máme převážně oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Denní maxima 23 až 27 v nížinách, na horách 17 až 21.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Anaka a její bezvětří ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava 8 hodin 20 minut. Armádě Spásy se stále nedaří najít dalšího lékaře pro ordinaci pro lidi bez domova. Zdarma i bez pojištění tam ušetří každého, kdo potřebuje pomoc. Posilu pro tamní lékařku marně hledají už 2 roky.
1: Tak to je takzvaný anamnestický dotazník, kde mi napíšete popravdě většinou, bych to tak chtěla, čím se léčíte, ať o vás něco víme, no? Tak tady jedna propiska, prosím, kartičku pojišťovny nemáte. Dobře.
2: Oni potřebují taky ukázat, že někdo je má rád, že někdo prostě je za nima taky. Jo? Máme tady jednoho pána, který mi říká maminečko.
3: Do malé ordinace s čekárnou pro 4 lidi chodí lidé bez domova, osamělí seniori i klienti azylových domů. 4 dny v týdnu se o ně stará jen jedna sestra, Radmila Geffertová, která tu pracuje už 7 let. Letos v dubnu za to získal od hejtmanství ocenění Plamen lidskosti.
2: Cítím za ně odpovědnost. Jo, já vím, že prostě nemůžu si vzít nemocenskou jenom proto, že mi tady trošku teče z nosíku.
3: Ne všechno, ale sestra může vyřešit sama.
2: Je to těžké, protože pacient vidí zdravotníka a všichni jsou doktoři. Ne, nejsem lékař, jsem sestra, ale to nevadí, jo? Takže vysvětlím jim, že tyhle ty léky, které on zrovna chce, nemůžu napsat, protože to nenapsala paní doktorka. Žádanku, že jim taky nemůžu napsat.
3: Dřív se v ordinaci střídalo lékařů víc. Dnes tu pacienty vyšetřuje jen doktorka Bohumíra Machrová, a to jednou týdně.
4: Chybí nám, velice nám chybí lékaři, protože jsem si vědoma, že jeden den v týdnu je velice málo, ale děláme maximum možného.
3: Armáda Spásy proto hledá dalšího lékaře, který by do ordinace mohl docházet častěji, říká ředitelka Jana Plačková.
5: Aktuálně nám v ordinaci pracuje pouze jedna lékařka na 0,2 úvazku a samozřejmě hledáme i další lékaře, kteří by mohli vypomoci. Ideálně samozřejmě, aby to byl lékař praktický, protože je to ordinace praktického lékaře.
3: Pomohli by lékaři na částečné úvazky, třeba v seniorském věku, nebo například doktorka na mateřské dovolené. Ordinace pro lidi bez domova funguje v Ostravě od roku 2018 a ročně tady ošetří kolem 650 pacientů. Z Ostravy Zuzana Majdalena Frebortová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově najít nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidíte kontaktní údaje, otevírací dobu a můžete se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. Pivovar Radegast v Nošovicích za zhruba 600 milionů korun zrekonstruuje linku na stáčení piva do lahví. Vybaví ji automatizací využívající umělou inteligenci a moderní systémy kontroly kvality. Po vybudování plechovkové linky a nové varny jde o další zásadní investici. Česká obchodní inspekce odhalila na filmovém festivalu v Karlových Varech pochybení zhruba u každé třetí kontroly. Inspektoři jich během festivalu provedli 118. Kontrolovali mimo jiné dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým. Ten porušilo 25 prodejců. Nová lávka přes Olši přivedla Karvinou do oblíbené polské dětské knižní série Kočičí klupa. Příběh zavede malé čtenáře do Karviné i Hažlachu a představí jim místa, která obě obce spojují. České vydání nabízí Karvinská městská knihovna. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Jaké nás dnes čeká počasí? Oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor, dejte na dálnici D56 ve směru na Ostravu, na exitu 49 Staříč se pracuje. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Pohodu za volantem přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

si za nej lekou blíž. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Vesmír a život, to je název soutěže, která je určená fotografům i výtvarníkům bez omezení věku. Vyhlašuje ji knihovna Umořinky v Českém Meziříčí také ve spolupráci s Fyzikálním ústavem v Opavě. Jak se do ní zapojit, to už nám prozradí opavský astronom Tomáš Graf. Přejeme dobré sobotní ráno.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak pane Grafe, co vlastně mohou lidé fotit nebo kreslit?
1: Jak naznačujete název soutěže Vesmír a život, tak na té soutěži je hezké to, že to téma je velmi široké a dává tak prostor pro fantazii každého, kdo se do ní zapojí. A asi také z toho vyplývá, že aby se člověk do ní zapojil, tak nemusí být žádným zkušeným astrofotografem nebo profesionálním umělcem, malířem a tak dále. Jestliže vám zmíní nějaké náměty, no tak fotografové mohou zachytit například noční oblohu plnou hvězd, nádherný pás mléčné dráhy, nějakou kometu, zatmění nebo polární záři, ale zrovna tak mohou zaslat do soutěže snímek nějakého člověka pod hvězdnou oblohou nebo krajinu při západu slunce, zajímavé meteorologické jevy nebo třeba odraz scenérie s noční oblohou na vodní hladině. Čili nějaký okamžik, který podle nich jako autorů propojuje vesmír a život kolem nás. Výtvarníci ti mají ještě větší volnost, protože tam není omezení žádné na žádnou techniku výtvarnou a hodnotit se bude především originalita toho nápadu, nikoliv pouze a jenom technická dokonalost toho díla. No a asi bychom měli dodat ještě důležitou informaci pro současnou vlastně tvorbu. Organizátoři si nepřejí, aby do soutěže byla zasílána díla vytvořená s využitím generativní umělé inteligence, protože cílem je ocenit skutečnou lidskou tvořivost. To posuzování je dneska obtížné, ale jako u jiných činností tady je nutné spoléhat také na převažující fair play přístup těch, kteří se do té soutěže chtějí zapojit. A jestliže mám vypíchnout ještě nějakou novinku nebo jiné zaměření oproti těm předchozím ročníkům, tak letošní ročník bych chtěl upozornit na problém světelného znečištění. To znamená, že i fotografie nebo obrazy, které zobrazují, jak nadměrné osvětlení vlastně zhoršuje pohled na noční oblohu, tak mají v soutěži své místo.
0: Jak je vlastně tato soutěž propojená s Fyzikálním ústavem v Opavě?
1: Fyzikální ústav Slovenské univerzity v Opavě patří mezi partnery tradičně nebo již delší dobu, čili není tomu jinak ani teď v tom jubilejním 10. ročníku a zapojuje se hned několika způsoby. Kolegové se podílejí na odborném zázemí celé akce a budou zastoupeni také v porotě, která bude ta jednotlivá díla hodnotit. No a vlastně takovou vůči osobností za Fyzikální ústav v Opavě v této soutěži je Petr Horálek, který také na našem ústavu působí a on je dlouhodobým odborným garantem soutěže. Příští rok vlastně, když bude ta soutěž vyhodnocena, tak na tom vyhlášení vítězů také bude mít svou přednášku.
0: Kde se vlastně zájemci dozví více podrobností o samotné soutěži, kdyby měli zájem?
1: Asi nejjednodušší je navštívit astronomický informační server, který tady zmiňují často, astro.cz. Tam je článek se vším, co jsme teďka zmínili, a také odkaz na přihlášku. No a ta soutěž opravdu je dlouhodobá, jak už jsem zmínil, ta uzávěrka je až 8. ledna 2027, takže času je dostatek. Do soutěže se mohou zapojit děti i dospělí a dá se říct, že každý může přihlásit jednu fotografii nebo jedno výtvarné dílo. Jestliže máme takový pocit, že já přece nejsem žádný umělec, tak jenom podotknu, že právě pro toho, kdo si to jenom chce vyzkoušet a není profesor,

0: počasí.
1: V centru Ostravy se na oblohu dere sluníčko, nicméně na horách vás čekají také mlhy a oblačnost. O oblačnosti převážné bude konec konců celý sobotní den. Lokálně se mohou vyskytnout také přehánky, ojediněle i bouřky. Večer srážky ustanou a oblačnost bude ubývat. Nejvyšší denní maxima 23 až 27, na horách 17 až 21 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po 9. hodině nás čeká pravidelný pořad Mezi nebem a zemí, nejdříve ale tipy pro trávení dnešního dne. V Mostehu Jablunková máte možnost zažít pruský útok na Šanci. Den plný vojenské historie začíná v 10 hodin dopoledne výstřelem z děla. K samotnému dobývání pevnosti a její kapitulaci dojde pak o 15:30 odpoledne. Po obou stranách řeky Olše v českém i polském Těšíně se dnes a zítra koná mezinárodní výstava koček. Navštívíte ji můžete mezi 9. a 17. hodinou ve sportovních halách obou měst. Příznivci tvrdší muziky by pak dnes mohli zamířit do Frýdku Místku, kde v 16 hodin začíná na zahradě Národního domu metalový festival Dark Session. Pokud do víkendu navštívíte Štramberk, dost možná potkáte na každém rohu nejrůznější pouliční umělce. Koná se tam totiž 7. ročník festivalu Štramberský Baskerfest. V případě deště navštivte místní hospody, kam se umělci uchýlí před nepřízní počasí.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a srpnu vyšší nehodovost, vyplývá z dat portálu dopravy. Lidé v Rožnově pod Radhoštěm už mohou využívat upravený prostor před vlakovým nádražím. V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a František Tichý, dobré dopoledne. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod víc než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli myslet třeba na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou. Také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách. Je tam větší náklon, když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
0: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Prezident Petr Pavel bude dnes hostem Českého rozhlasu 1 radiožurnálu na Colors of Ostrava. Exkluzivní rozhovor Libora Boučka začne v 18 hodin a radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu. Libor Bouček se bude ptát i na méně vážná témata.
3: Je jasné, že se dotkneme těch aktuálních témat, aktuálních výzev, dotkneme se bezpečnostní situace, která je kolem nás, ale troufám si tvrdit, že dojde i na témata, která jsou obyčejná lidská, jako je vztah k hudbě, vztah k festivalům.
0: V Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, altán k odpočinku i rozsáhlá výsadba zeleně. Úpravy navázaly na loňskou demolici 4 nevyužívaných budov, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
4: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima u rušné křižovatky. Součástí přednádraží je také fotopoint.
0: V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Podle mluvčí zoo Šárky Novákové se mládě postupně začíná seznamovat i s venkovním prostorem a následně se připojí k ostatním žirafám. Nováková dodala, že návštěvníci mají možnost zahlédnout matku s mládětem z vyhlídky, případně při projížďce Safari Expressem. Žirafy Rothschildovy chová ostravská zoologická zahrada od roku 1987 a za tu dobu odchovala 16 mláďat.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 na 333. kilometru ve směru na Brno je tam porouchané vozidlo, stojí v odstavném pruhu. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách, volejte bezplatnou linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Křesťané v ochraně přírody působí v ekologickém centru Aroša v Dobrém v podhůří Orlických hor. Zastavíme se tam s Karlem Sladkým. 9 jedinečných barokních kostelů na Broumovsku se i letos promění v koncertní sály plné špičkové klasické hudby. Festival Za poklady Broumovska zve po celé léto na výjimečné hudební zážitky a zároveň pomáhá obnovovat toto vzácné národní kulturní dědictví. Starobylá cesta, vyskládaná z kamenů, výhledy do daleké krajiny a zastavení, která lákají nejen turisty, ale i poutníky. Na úsek všerubské poutní cesty, součásti svatojakubské trasy do španělského Santiago de Compostela, vás také za chvilku zavedeme. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes bude od Jakuba Pavluse, faráře Českobratrské církve evangelické. A hezké sobotní dopoledne s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.

0: Ladíte Český rozhlas a teď se podíváme do Dobrého v podhůří Orlických hor. Tam existuje ekologické centrum Aroša. Centrum vede bývalý duchovní církve bratrské Pavel Světlík. Cílem je nejen vytvářet vztah k přírodě, ale i duchovní propojení a získání nadšených mladých křesťanů. Karel Sladký s duchovním otcem tohoto centra natáčel.
1: Aroša, křesťané v ochraně přírody, a jak konkrétně tady v podhůří Orlických hor?
2: Jsou to teda hlavně výukové programy pro děti a mládež. Na to jsme soustředění a to je i náš závazek vzhledem k rekonstrukci, kterou jsme provedli. Ministerstvo životního prostředí a státní fond, že nám dal grant téměř 20 milionový, který jsme mohli přestavět tu budovu, aby takhle prokoukla. Ale děláme i jiné. Spolupracujeme například tady s takovým zemědělcem Jirkou Netíkem, který dělá takový biopásy mezi polima, systém rybníčků. Pomohli jsme mu tam postavit hmyzí hotel, on vysazuje keře hodně, staré odrůdy stromů. To je zajímavý člověk a zajímavý takový zemědělec tady v Dobrém. Kousek od nás, kilometr od nás bydlí a s ním máme tu konkrétní spolupráci, takže tam třeba s dětskama jdeme a vyseli jsme tam květnatou louku a pomáhá on nám, jemu. A jinak monitorujeme některé ptáky na potoce, ledňáčky, skorce. Ledňáčci a skorci, koni pasy horští, to je taková naše láska, protože tady na tom potoce hnízdí jak ledňáček. Máme asi 3-4 hnízdiště do Dobrušky, odsud to je 15 kilometrů po řece, to je víc, takže monitorujeme tahle hnízda ledňáčků, zajišťujeme je proti predaci norkem americkým, který se rozšířil v 90. letech a preduje tahle hnízda. A máme tady ten systém rybníčků, asi 7 rybníčků, nebo takových spíš jenom tůní, kde to žije prostě, kde máme květenu různou vodní, ale i zvláště obojživelníci tam jsou. Myšlenka byla divoká zahrada.
1: Mají ti křesťané blíž k té ochraně přírody, myslíte?
2: Pomalu se k tomu dostávají. Nás jako profání svět lidí ateistů, nás obvinuje, že to křesťanství způsobilo výklady Bible, že člověk je pánem stvoření, že způsobilo tu devastaci. Na tom něco je pravdy, to si musíme trošku sebekriticky přiznat, že třeba i v Americe to byla ta kritika tohodle vznikla v 60. 70. letech minulého století, že jenom ti lidé chtěli žít a užívat si života a to jsme přejali tenhle ten model taky u nás, ale křesťané trošku v tom teď poslední době činí to pokání. Pokání hebrejsky je šavaba. Šavaba znamená obrátit se, změnit směr myšlení a jednání. Takže pomalu děláme tu otočku a my působíme mezi církvemi a snažíme se křesťany aktivizovat. Mezi křesťany věřím, že je velký potenciál lidí, kteří by mohli pro přírodu hodně udělat.
1: Jsme v centru Aroša, křesťané v ochraně přírody. Jaký je zájem tady o toto centrum? Dostalo se už do širšího povědomí? Je
2: tak pomalu se ten zájem zvětšuje, ale jde nám to, protože jsme tady tak na samotě u lesa.
1: A to je dobře na jednu stranu.
2: To je z jedné strany výborné, ale máme trošku problém s autobusovými spoji. Jsme tady taková opuštěná varta, ale pomalu se to zlepšuje. Pomáhají nám k tomu přednášky, a nebo výstavy hub tady děláme a výstavy květin v Dobrém podporují naší práci. I obec Podbřezí, to jsou naši sousedé.
1: Vy jste člověk, který tím žije, vám září oči, teď, když o tom mluvíte.
2: Mě v životě těší, že jsem mohl tuhle myšlenku křesťanství a ochrany přírody spojovat a že mám takových pár žáčků. Já se z toho těším, že ty žáčci moji jsou na tom ještě dál a jsou líp, protože mají dneska možnosti jezdit do ciziny. Progres je velmi rychlý a to mě těší, to mě tak velmi těší.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte magazín Mezi nebem a zemí a teď pro vás máme aktuality z duchovního světa. V ostravské katedrále Božského spasitele se letos rozezní nové varhany. V tomto týdnu začala varhanářská dílna Dlabal Metler z Bílska navážet do největšího moravskoslezského svatostánku píšťaly, měchy a další materiály k jejich sestavení. Varhany původně hrály v Pražském paláci kultury, například při sjezdech komunistické strany Československa. Po takzvané sametové revoluci je v domě kultury města Ostravy využívala Janáčkova filharmonie. Kvůli stěhování a stavbě varhan je druhý největší moravský chrám do konce července zavřený. Dříve se v ostravské katedrále využívaly varhany přivezené v 90. letech z Německa. Monumentálnímu prostoru katedrály ale jejich zvuk nestačil a v roce 2024 je převezli do Košic. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje ve Zlínském kraji nabídne poutníkům i turistům lepší zázemí. Kraj podél vybraných úseků stezky umístí milníkové kameny, odpočívky, jednoduchá nocoviště i kompostovatelné toalety. Na pilotní projekt vyčlenil 5 milionů korun. Hotovo by mělo být v srpnu příštího roku. Poutní stezka svatého Cyrila a Metoděje je na území Zlínského kraje už dnes vyznačena turistickým značením Klubu českých turistů a logem stezky na rozcestnících. Dosud jí ale podle zástupců hejtmanství chybělo základní vybavení, které by poutníkům usnadnilo cestu a současně stezku víc zviditelnilo. 6 dobrovolníků ze zahraničí začalo ve středu v Holešově na Kroměřížsku uklízet židovský hřbitov. Pomáhat budou také s organizací Festivalu židovské kultury, který bude ve městě příští týden. Hřbitov pod vedením české koordinátorky zvelebují mladí lidé z Mexika, Španělska, Belgie a Estonska. V Holešově byla v minulosti jedna z největších židovských obcí na Moravě. Dobrovolníci likvidují náletové dřeviny, redukují popínavé rostliny jako třeba břeč, který poškozuje hlavně starší náhrobky svými kořínky. Úklid židovského hřbitova dobrovolníky ze zahraničí má letitou tradici. Tak i tuhle zprávu jsme vám přinesli teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Hezké sobotní dopoledne.

0: Slovenská kapela Elán dozněla teď na vlnách Českého rozhlasu a v magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zavedeme na úsek všerubské poutní cesty. Začíná v Praze u kostela svatého Jakuba na Starém městě a pokračuje přes poutní místa na Svaté hoře, v Nepomuku a v Klatovech, až na hranici mezi Českou republikou a Německem do takzvaného všerubského sedla. Měří 206 kilometrů a na její úsek u obce Obytce nás zavede redaktorka Jitka Doubravová.
1: To je stará cesta, která je, říká se, štětovaná.
2: Popisuje kamennou cestu v lese starostka obce Obytce Zdeňka Vlčková.
1: Která je z kamenů naskládaných na stojato, takže tady vydržela možná 200 let. Teď se teda jenom tak připravuje.
2: Vydali jsme se po červené turistické značce od vrcholu zvaný Barák s televizním vysílačem v nadmořské výšce 709 metrů nad mořem. Dále pokračujeme kolem hájovny Chuchle směrem na Obytce.
1: Já tady tudy ráda chodím, jsou tady krásné stezky, kousíček vedle je studánka s údajně léčivou vodou, s kapličkou, klenovka. A teď už se blížíme k naší vyhlídce, kterou jsme sem instalovali v loňském roce na podzim a ta umožní se zastavit, odpočinout, pokochat si krásným výhledem do poměrně dalekého okolí a zároveň je tam informace o tom, že to je součást stezky do San Compostela.
2: Kam potom ta cesta vede dál?
1: Na Kydliny, Klatovy a pak dál na Janovice, Všeruby a přes hranice směrem na Řezno.
2: Přicházíme na vyhlídku. Cesta se jmenuje Všerubská poutní cesta. Ona začíná v Praze na Starém městě přes Zbraslav, Mníšek, Podbrdy, Dobříš, Příbram, Rožmitál, Kasejovice, Nepomuk, Plánice.
1: Myslím si, že to není jenom turistika, ale že to je taky trošku duchovno. Že si člověk uvědomí, že jde někde, kde chodili generace, ale že taky trošku musím přemýšlet.
2: Z vyhlídky je úžasný výhled daleko široko až na Klatovy.
1: Vidíme Běleč, vidíme Otín, vidíme Měčín, vidíme kousek Němčic. Když potom popojdeme dál, tak zase se nám to otevře na druhou stranu a jinak samozřejmě pod námi vidíme část obce Obytce.
2: Tamhle je nějaký kostelík.
1: To je kaple svaté Barbory, kterou tam postavili v 17. století. Je tam krásná akustika, je teda soukromé vlastnictví, ale dělají se tam koncerty. Majitelé nám ji minimálně jednou, dvakrát do roka otevřou. Když vznikla republika, tak tam bylo shromáždění lidu. Asi se tam scházeli dřív lidi, když něco slavili, nebo když chtěli protestovat. No a tahle ta lípa je chráněná, to je zhruba 400 let stará, je opravdu obrovská.
2: Poutní cesta dále pokračuje značenou cestou do obce Kydliny. Stojí za to si ale udělat malou odbočku a navštívit Obytce, obec, ve které žije přes 230 obyvatel a pyšní se nově rekonstruovaným zámkem s velikým parkem.
3: Jsou tady nasázené nové stromy, udělané můstky dřevěné přes potok a celkově to působí dojmem meditační zahrady.
1: Zámek je barokní, původně tady stála vodní tvrz ve 13. století. Ves Obytce patřila svatojišskému klášteru a v polovině 13. století přešla do majetku zemanského rodu Obyteckých z Obytců a ty tady byly do poloviny 16. století, pak po meči vymřeli a přešlo to darem na Kotce z Dobršek a pak přišla éra maltéských rytířů, kteří tady byli od roku 1749 až do roku 1926. Maltéský rytíři ho prodali, koupila ho nějaká rodina Horáků z Prahy a ty ho potom prodali Bohdanu Pantoflíčkovi, což byl jeden z akcionářů plzeňské Škodovky, vynálezce nějakých děl. Ten zámek potom prodali panu Lorencovi a ten se dal do té rekonstrukce a takhle to dopadlo. Tady děláme letní slavnosti, pouť se tady dělá, dělají se tady dětské dny a různé akce.

0: Už příští sobotu na svátek svaté Anny se v části Ústí nad Orlicí Helváty v kapli svaté Anny rozezní zvon. Stane se tak po více než 80 letech při poutní mši svaté. Myšlenka vzešla od členů osadního výboru Dukla Helváty společně s římskokatolickou farností a městem Ústí nad Orlicí. Na místě natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: S panem Lipenským, předsedou osadního výboru Helváty, jsme vystoupali do věže kaple svaté Anny na místo, které patří zvonům. Ovšem, tady je prázdno.
2: Je tady prázdno už minimálně od roku 1942, kdy jsou poslední zmínky o zvonech, které zde v kapli svaté Anny byly umístěny a které zde zvonily. Je to teda více než 80 let, kdy teda Helvátam nic nezní.
1: Můžete mě říct vůbec něco o historii téhle kaple?
2: Nacházíme se v kapli svaté Anny, vystavěná v letech 1755 až 1757. Je to jednolodní barokní stavba, původně nazývaná jako kostel, ale my tady si užíváme kaple.
1: Ta patří farnosti Ústí nad Orlicí. Je to tak?
2: Kaple je majetku města Ústí nad Orlicí, ale římskokatolická farnost zde koná mše svaté.
1: A jaká byla historie zvonu?
2: V kapli svaté Anny byly dva zvony, jeden z roku 1718 a druhý z roku 1798, avšak ty byly pro potřeby první světové války zrekvírovány. Po první světové válce v roce 1919 zde byly umístěny další dva zvony, avšak i ty byly zrekvírovány během druhé světové války.
1: Pane Lipenský, vy jste se rozhodli zvony do kaple vrátit.
2: Myšlenka vrátit zvony do kaple svaté Anny vznikla u člena osadního výboru pana Davida Jirouta, který se zajímá o historii Helvát a žije tím, tak ta myšlenka byla rozvinuta a ve spolupráci s městem Ústí nad Orlicí, které tuto akci podpořilo, byla vyhlášena i sbírka za účelem pořízení nového zvonu svatá Anna právě pro tuto kapli.
1: A víme, jak je to s tím zvonem, který tady bude v budoucnu zvonit právě teď?
2: Zvon je v současné době ve výrobě, vyrábí ho umělecké zvonařství paní Dietrichové v Brodku Přerova a měli jsme tu možnost spatřit právě výrobu hliněné formy, která byla vypálená a následovat bude odlití samotného zvonu pro tuto kapli.
1: A jak je to s penězi na sbírku?
2: Pořízení zvonu není levná záležitost, v současné době je vybrána pouze třetina požadované částky. Hodnota zvonu je vyčíslena na 220 tisíc, ale podařilo se nám sbírku prodloužit, aby zájemci, kteří mají chuť přispět a podpořit tuto aktivitu, mohou ještě i do konce července, možná i do půlky srpna.
1: A kdy bude zvon do kaple pověšený?
2: Takovým významným dnem bude právě neděle 26. července, v den svátku svaté Anny, kdy bude nový zvon pro kapli požehnán a zároveň pověšen. A pokud to všechno dobře dopadne, ve 12 hodin zde zazvoní poprvé po více než 80 letech nový zvon.

0: Festival klasické hudby Za poklady Broumovska zve po celé léto na podvečerní sobotní koncerty renomovaných českých i zahraničních umělců. Ty se odehrávají v jedinečné atmosféře barokních kostelů na Broumovsku. Tradičně je část výtěžku ze vstupného věnována na obnovu souboru 9 barokních kostelů, které jsou zapsány jako národní kulturní památka. Festival pořádá obecně prospěšná společnost Za poklady Broumovska ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska a vzdělávacím kulturním centrem Broumov. Co zajímavého nabízí letošní ročník, zajímalo Danielu Bruhovou.
1: Ředitelky festivalu Terezy Kramplové se ptám, čím je unikátní letošní 21. ročník festivalu Za poklady Broumovska.
2: Letošní ročník je specifický spojením klasické hudby s tou filmovou a herní. Některé programy jsou právě zaměřené na filmovou hudbu a dost programů u nás je zaměřených na herní hudbu. Spojili jsme síly s Janem Valtou, což je velmi světově uznávaný skladatel oceňované hry Kingdom Come, a Honza Valta pro nás skládá jak halalí pro letní hornové kurzy, tak se objeví v roli dirigenta velkého symfonického orchestru, bude dirigovat Filharmonii Hradec Králové s Kýnovým sborem, kde jsme vymysleli takovou dramaturgickou linku propojení mozartovského rekviem a Valtova rekviem.
1: Proč jste zvolili právě hudební tématiku her?
2: My jsme chtěli ukázat, že to je strašně důležitá složka. Dnes vlastně ty počítačové hry si můžou dovolit zaplatit skvělé umělce, živé umělce, není to žádná AI. Když se realizuje ta nahrávka, tak se musí pronajmout studio, musí se pronajmout celý živý symfonický orchestr, a to je právě ta deviza, kterou dneska ty herní prvky mají.
1: Jak tato moderní hudba bude znít v barokních kostelích?
2: To jsme sami zvědaví, protože náš festival je víceméně o klasické hudbě, ale

0: kostele Vernéřovice, kde hrajeme už několikátý rok, vždycky společné halaly, kde se na to ty lidi těší, že opravdu uvidí nastoupenou jednotku kolem 100 hornistů a zahrají tu novinku. Ještě k tomu se přidáváme i my lektori, že hrajeme to s těma kurzistama. Pro mě to je neuvěřitelné, protože co vidím pak na videu, jak se každý snaží, i ty malí začínající hornisti, a vidím, jak si klepou nožičkou úplně v jiném rytmu, ale jsou šťastní, takže to je pro mě nejvíc. Tak tam bude ta premiéra, tam to zazní, Vernéřovice.
1: Je to kostel svatého Michaela Archanděla, který je jedním ze zastavení pro poutníky putující po Via Dietzenhofer. Festival nabízí i komentované prohlídky kostelů. Připomeňme ještě, že většina koncertů má dobrovolné vstupné.
2: Tím dobrovolným vstupným přispíváme na obnovu kostelů Bromovské skupiny.
1: A ještě mě zajímá, jaký koncert je připraven na dnešní sobotu v kostele svatého Jiří a Martina v Martinkovicích.
2: Bude v gesci Matyáše Nováka, mladý vynikající český klavírista, nedávno zahrál výběr z Mé vlasti v Carnegie Hall. My jsme chtěli představit našemu publiku tu Smetanovu hudbu trošku v jiné podobě.
1: Festival je mezinárodní. Na koho nás pozvete?
2: Na koncert v Šonově, kde se představí rakouské duo Minerva. Je to spojení klarinetu a akordeonu. Je to velmi zábavná hudba. Představují různé aranže, celé plejády klasické hudby a je to úžasná zábava.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Přiblížila se nám 10. hodina, s ní závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Jakuba Pavlůse, faráře Českobratrské církve evangelické. Hezký den s Českým rozhlasem vám přeje Adam Šindelář.
1: Ježíš ve 21. kapitole Lukášova evangelia přerušuje rozhovor svých učedníků, kteří zrovna obdivovali jeruzalémský chrám a to, jak pěkně je postavený. A říká jim, přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni. Všechno bude rozmetáno. V době, kdy bylo sepsáno Lukášovo evangelium, tento chrám už nejpravděpodobněji nestál. Byl zničen právě Římany. Od dob učedníků se ale mezi prvními křesťany tradovalo toto svědectví. Ježíš nám to přeci řekl. Ježíš varoval všechny, kdo spoléhají na takové zděné projevy moci a autority. Když mluví o katastrofách, o tom, že z těchto pomníků moci nezůstane kámen na kameni, mluví také o pomíjivosti různých struktur lidské moci, útlaku, ukrutnosti, o tom, že i ti, které vnímáme jako mocné a nedotknutelné, jsou vydáni na pospas katastrofám, které nedokážou předvídat, vůči kterým jsou křehcí. A tak v dějinách pravidelně některé generace stojí uprostřed dějin, podobně jako Eliáš na Chorebu, a ptáme se, kde je v tom Boží moc? V té bouřce, v těch katastrofách, v těch rozbořených kamenech symbolu lidské moci? U špatné zprávy ani dnes není nouze. Také proto, že zlé zprávy přitahují pozornost člověka tak nějak lépe než ty dobré. Ježíš skutečně uznává, že ve světě budou znít špatné věci, že svět je zvláštní směsicí lidí s podivnou sociální dynamikou, kterou se pořád nedaří nastavit tak, aby vše fungovalo ideálně. Uznává i to, že důsledky všech těch katastrof se nevyhnou ani těm, kdo se vydávají na cestu následování, na cestu víry. Co si z toho tedy vzít? Třeba toto. Když už čelíme potížím, nesnázím, neštěstím, tak se sice z toho můžeme sesypat, ale mnohem lepší je brát je jako příležitost ke svědectví. Ono to zní sice jako klišé, když se řekne, že každá krize je příležitostí ke změně, ale je na nás, jak se k těm krizím a problémům postavíme. To jediné můžeme nějak ovládat, protože to, jestli přijdou, ve své moci nemáme. Katastrofy, které se dějou kolem nás, jsou šancí nejenom k tomu verbálnímu svědectví, ale také k tomu praktickému prokazování Boží lásky. K praktické pomoci těm, kdo trpí, kdo jsou v nouzi, kdo potřebují podat pomocnou ruku, setřít slzy z očí, doprovodit alespoň na kousku cesty, obejmout, obvázat rány. Nezavírejme si předtím oči, ani srdce. Vždyť třeba to není levné, i když nás to něco stojí, i když se s tím sami vystavujeme riziku. Všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, říká Ježíš a dodává k tomu, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Když vytrváte, získáte své životy. Snad jsem

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. Frýdek Místek bude dražit 6 automobilových vraků, ke kterým se nikdo nehlásí. Zpěvačka Lord dnes vystoupí na Colors of Ostrava, dorazí i prezident. Bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá František Tichý, dobré dopoledne. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu nebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře, říká ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
2: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
1: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. Aplikace dosud pomohla v asi 250 tisících případů. V mobilním telefonu ji mají téměř 4 miliony Čechů. Město Frýdek Místek nabídne 27. července v dražbě automobilové vraky na odstavném parkovišti, ke kterým se nikdo nehlásí. Dražit se bude 6 aut, 2 vozy Peugeot, dále Mitsubishi Karisma, Ford Mondeo, Opel Astra a BMW 316i. Sdělila to mluvčí frýdecko-místecké radnice Jana Musálková-Jekelová. Vozidla si zájemci budou moci prohlédnout v den dražby od 9 hodin v areálu bývalých kasáren v Palkovické ulici. Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného čtvrtého dne je držitelka 2 cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku.
3: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá zpěvačka Lord přiveze do Ostravy jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora Radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Městská část Mniší v Kopřivnici dnes pořádá druhý ročník Mnišanské olympiády. Týmy z Kopřivnice a okolních obcí budou soutěžit o putovní pohár v netradičních disciplínách. Odpolední soutěže doplní hudba, občerstvení i atrakce pro děti. Na večer je připravená zábava s kapelou Koprok, dodává za kopřivnickou radnici Karolína Talajková.
4: Myšlenka putovních olympijských her vznikla v loni ve Vlčovicích u příležitosti pětiletého výročí založení spolku Vlčovian. Letos se pořadatelské role ujalo Mniší, které chce na úspěšný první ročník navázat a připravit další nezapomenutelné sportovně společenské odpoledne.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V centru Ostravy je po celý víkend uzavřena část Havlíčkova nábřeží. Koná se tam akce Pěší zóna Malá Kodaň. Místu se vyhnete projetím po ulici 28. října. Provoz.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobby redaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Dorůstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než dva metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korun a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeně mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli. Řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhých nekonečných cest, co jsem polikal. V noci četl jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na cestách

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštipovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, anebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu, jak ji likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná bělo-čechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s bělo-čechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta bělo-čechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na vícero frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá. Ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak, aby se bělo-čechratce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, to jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa, jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud to tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hudby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie a v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózy, virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé. Nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr. Po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v

To radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Vinařský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné lekníny, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Letní nehodovost na hlavních jižních tazích roste, vyplývá z dat portálu dopravy. Silničáři mimořádně zpřístupnili cestu mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Senioři nad 65 let mají dnes vstup na festival Colors of Ostrava zdarma. Bude oblačno s teplotami kolem 25 stupňů. Jsou tady zprávy s Františkem Tichým. Dobré dopoledne. Nehodovost na hlavních silničních tazích na jih v létě roste. V červenci je v těchto úsecích počet nehod oproti průměrnému měsíci vyšší o pětinu, v srpnu skoro o čtvrtinu. Ukazují to údaje za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends. Marek Sibal z jejího portálu dopravy říká, že nejrizikovějšími dny jsou pátek a sobota.
2: V pátek odpoledne se na nich potkávají rodiny vyrážející na týdenní pobyt, holubáři, motorkáři, karavany i řidiči, kteří mají za sebou pracovní týden a před sebou ještě stovky kilometrů. Riziko často přitom nevzniká z jedné velké chyby, spíš se skládá z drobností. Pozdní odjezd, kolona, horko, únava, krátký pohled na navigaci, menší odstup.
0: Vrbenské lesy ožívají tento víkend oblíbenou rodinnou akcí lesní slavností Lapků z Drakova. Letošní jubilejní 20. ročník nabízí v zaniklé jesenické osadě Drakov vystoupení rytířských spolků, rýžování zlata nebo možnost zasadit si vlastní strom. Na oba dny bude mimořádně průjezdná opravovaná cesta mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi, potvrdil to Otakar Pavlík, šéf bruntálských silničářů.
3: Není to skolaudovaný, je to stále stavba, takže je to průjezd se stavbou a musí respektovat teda označení těch překážek. Pokud nebudou krajnice dosypaný, tak stavba nám umožnila, vyšla nám vstříc, že by to mohlo být takto průjezdné, aby se ti návštěvníci tam mohli dostat.
0: Colors of Ostrava je dnes pro seniory nad 65 let zadarmo. Při vstupu stačí ukázat platný občanský průkaz. Na Colors už je to tradice. Loni tak hudební festival podle ředitele Filipa Košťálka navštívili 2000 seniorů.
4: My máme radost, že se tady setkávají vlastně všechny generace a víme, že pro seniory to nemusí být úplně přístupná akce a že jim mnohdy stačí jenom jeden den a zároveň ten den může být třeba už docela drahý, tak jsme se rozhodli už dlouhá léta zvát seniory nad 65 let zadarmo.
0: V Dolní Lomné dnes odpoledne budou závodit koně z kočáry. Tradiční 14. ročník vozatajských závodů v areálu Lomňanského muzea začíná v pravé poledne. Diváci se mohou těšit na soutěže jednospřeží, dvouspřeží i čtyřspřeží. Obec společně s organizátorskou stájí nachystala i doprovodný program. V tombole mohou lidé vyhrát poníka.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, postupně na většině území s bouřkami a přeháňkami. Teploty vystoupí na 23 až 27, na horách na 17 až 21 stupeň. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí a večer postupně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Hlučíně je ode dneška uzavřena ulice Hluboká, chystá se tam oprava vodovodního potrubí. Objízdná trasa vede přes ulici Ostravskou. Provoz na moravskoslezských silnicích je bez hlášených nehod. Bezpečný dojezd do cíle přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 11. máme před sebou poslední dopolední hodinu, kterou budeme trávit společně. 18.7. takové dnešní datum a kromě Františka Tichého vás zdraví také Pavla Daňková. Na zámku v Hradci nad Moravicí dnes cinkají meče a tančí se jako ve středověku. My se tam podíváme v následující hodině živě v našem vysílání a samozřejmě vás tam také pozveme. Nejdříve ale písničky, které nestárnou, například ta od Petrianu hned na úvod, no a hned potom pořad s dechovkou na zločince. Buďte s námi a mějte krásnou sobotu.

Vážení přátelé, vážení milovníci pohodové muziky, začíná rozhlasový pořad s dechovkou na zločince, ve kterém vás každý týden zvu na procházku tím nejlepším, co dala dechovka světu, a zároveň se pokaždé podíváme na hřebínek darebákům, zlodějíčkům a podvodníkům všeho druhu, tak aby vás neotravovali a abyste věděli, jak na ně, až se s nimi setkáte. To taková zamilovaná, krásná žena píše svému miláčkovi SMSku. Můj milovaný a jediný, jestli spinkáš, pošli mi tvoje sny, jestli se směješ, pošli mi tvůj úsměv, jestli pláčeš, pošli mi tvé slzy, tvá Anička. A ten romantický miláček ji obratem odepisuje toto. Moje nejmilovanější Aničko, právě sedím na záchodě a tak usilovně přemýšlím, opravdu usilovně, co bych ti měl asi tak poslat. A začneme staromládeneckým verbuňkem v podání slavné Hradčovjanky. To, aby se nám to v úvodu hned pěkně rozparádilo. Odsuňte stolky, židle, křesla, je sobota a je nutné si pořádně zakřepčit.

A to takový slavný umělec, velmi chytrý, ale velmi škaredý, se zamiloval do krásné, ale velmi hloupé dívky. Může taková situace nastat. Chvíli nad tím přemýšlel a potom povídá. Víš, já jsem sice škaredý, ale jsem chytrý a jsem bohatý. A ty jsi zase krásná, nádherná žena, ale trochu řekněme naivní. Takže když to dáme dohromady, tak budeme mít společně krásné dítě po tobě a chytré po mně. A dali to dohromady a představte si, po roce manželství se jim narodilo dítě škaredé po tatínkovi a hloupé po mamince. Nevím, jestli to byl vtip, ale může se to stát. No tak kolikrát se díváte na to své povedené dítě nebo vnoučka a říkáte si, po kom je tak krásné to děťátko a po kom je asi tak chytré. A to dítě si v pokročilém věku říká, tak to jsem zvědavý, co po těch mých rodičích tady zůstane. Majetek nebo dluhy? A tady to je starý vtip, ale je skvělý a může se vám přihodit. To doma chlap uklízí, vysává, vaří, chystá, na stole má láhev vína, chlebíčky, svíčky a tu někdo zaklepe na dveře a tam stojí manželka, co se právě vrátila z lázní a když to vidí, tak jí slzy tryskají z očí a povídá, ach, to je ale přivítání, tak to jsem po 20letém manželství nečekala. A ten manžel se tak poškrábe na hlavě a povídá, no, já jsem to taky nečekal, vždyť máš přijet z lázní až pozítří. No a mě osobně čeká krásný příští týden. Moje hubatá manželka se rozhodla, že vezme vnoučka na týden k moři. Tak v pondělí vyrážejí a přede mnou je krásný, volný, klidný, lenivý týden u televize a u vychlazeného pivečka. Tak ono to asi nebude tak žhavé, čekají mě včelky, které už mají plné úly medu a než to všechno zpracuju do sklenic, tak tu moji hubatku mám zpátky i s vnoučkem. A to určitě víte, že nemáte na sociálních sítích zveřejňovat, že někam jedete a kde budete, protože zloděj nikdy nespí. Tak u nás je to jasné, u nás doma v křesle bude ležet 100-kilový děda a u nohou mu polehávat dvě psí bestie, které vás okamžitě vymění za kus řízku. Mám pro vás valčík pod Grumvířskou lůku. Lidovou písničku upravil Vladimír Pfeffer a hraje to Tufranka ze Šakvic, která právě dnes odpoledne kolem 17. hodiny hraje v Pálkovicích na Gulášfestu.

Přemýšleli jste někdy nad tím, co je lepší, žít sám anebo s nějakým partnerem, se kterým se sem tam sice pohádáte, chytnete, no ale co, ono se to za pár hodin zase obrátí v dobro. Takže to kamarádi chodí společně roky na fotbal a najednou, to když se ten jeden ožení, tak na zápase na tribuně mezi fanoušky chybí. No a těm kamarádům dojde, co se stalo, a tak ho poučují. Ty prostě musíš jít na fotbal, děj se co děj, a když ti do toho ta tvoje ženská kecá, tak ji vyhrn sukni a dej jí 25 na hlavu. A druhý den jdou na fotbal a ten kluk zase nikde. Tak se ho potom ptají, co se jako stalo, a on povídá: byla drzá, fakt byla drzá, štěkala po mně, buď já nebo fotbal, tak jsem ji přehnul přes to koleno, vyhrnul jsem tu sukni, no a najednou jsem zjistil, kluci, že doma je také spousta pěkného k vidění. No a tohle je taky pěkné. To jsou na pustém ostrově dva stroskotanci a ten jeden pláče nad tou svou novou životní situací. A ten druhý povídá: co brečíš, však nás najdou, co by dub, dlužím totiž finančnímu úřadu daně za minulých 5 let. A Mikulovanka nahrála na své CDčko Pít vínko bílé polečku, kdo by měl chuť jít spát. Pro pořad s Dechovkou na Zločince to dnes zaspívají Anička Zlomková a Vojta Račička.

Chystáte se na koupaliště? Máme pro vás několik, řekněme, nápadů, jak na to, protože já bych si tady nikdy nedovolil někoho poučovat. Naši posluchači, tedy vy, jste zkušení profesionálové a se zloději si umíte poradit, takže pouze pár osvěžení paměti, jak na koupališti, na zloděje. Nenechávejte na dekách a ve vozidle své osobní věci a odmítněte rázně možnost pohlídání vašich věcí lidmi, které vůbec neznáte. Oni totiž ti zlodějíčci už jsou tak dobří, že vás osloví, věci vám pohlídají a když si zaplavete dál od břehu nebo se potopíte, abyste si vyzkoušeli, kolik minut pod vodou vydržíte, tak zmizí i s vaším majetkem, třeba s mobilním telefonem. Na koupališti se zloděj špatně hledá. Všichni jsou stejní, mají plavky a vypadají podobně. Jedině, že by ten zloděj měl na sobě nějaké významné tetování, ale dneska má tetování kde kdo. A to přišel jeden pán při nehodě o své mužství, bude to pro chlapy. A lékař ho ujistil, že moderní medicína to umí napravit, ale je třeba si připlatit. Bude to za 100 tisíc nebo za 200 tisíc nebo za 300 tisíc, samozřejmě podle velikosti toho transplantátu. A ten pán, že to hned zaplatí, už vypisuje šek na 300 tisíc, ale lékař mu radí, dobře mu radí, aby to nejdříve probral se svou manželkou. A když se vrátí za dva dny, tak se ho doktor ptá, tak na čem jste se dohodli? A ten pán povídá, víte, my jsme se nedohodli na ničem, ona chce novou kuchyň. Tak přátelé, když jsem si ten vtip četl, tak jsem si v duchu říkal, to je jako u nás doma, zrovna jsme za ty peníze nechali nainstalovat novou kuchyň, ještě že se mi nic nestalo, třeba bych se divil, kdo má doma v mém věku u nás přednost. Dáme si valčík hore dědinu a hraje to Moravanka Jana Slabáka.

Objevil jsem jeden velmi věrohodný vtip, to je takový, že to vlastně ani není vtip, protože se to může doopravdy stát. A to se baví dvě kamarádky spolu a ta jedna povídá. Slyšela jsem, Aničko, že se chceš vrátit ke svému manželovi. A ta Anička, že ano, ano, a té druhé je to divné, tak se samozřejmě ptá, proč, když od něho před měsícem sama odešla. A ta, co se vrací k tomu manželovi, povídá, proč se chci vrátit, proč? Nemohu snést pomyšlení, že je mu beze mě tak dobře. Připravoval jsem jeden díl bezpečného průvodce džunglí zločinu s jednou policejní preventistkou a představte si, že mi vyprávěla o tom, jak třeba děvčata chodí na koupaliště nebo někam do přírody, k rybníku, k pískovně a tam se koupou a opalují na opuštěném místě a vůbec si nedělají starosti s tím, že by je tam mohl na takových opuštěných místech někdo třeba přepadnout. Tak jsem se ptal, jestli má nějaký případ, protože když máte případ, tak máte skoro celý rozhlasový rozhovor hotový. No a ta policejní preventistka mi popsala vlastní zkušenost, kdy se u jezera na takovém opuštěném místě opalovala, koupala a zpovzdálí jí několik hodin pozoroval nějaký zvrhlík. A zajímavé je, že tu policistku znal, sledoval ji na sociálních sítích a ona tam psala kamarádkám, kam chodí k vodě a kdy tam bude a tak ji tam potom sledoval. Sociální sítě jsou pěkný previd. Vaše soukromí se tam zcela vytratí a celý příběh uslyšíte příští týden v pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu. A dáme si lidovou písničku Zahučaly hory v podání Podhoranky.

0: My se za pár dnů uslyšíme zase, a to jak v tomto pořadu, tedy v sobotu po 11., tak ještě v dalším dechovkovém šílenství, které se jmenuje Chaloupka strýčka Artura, a to je vždy v neděli po 11. hodině. Mám pro vás velice zajímavý vtip pro dámy. To se potkají kamarádky, vyprávějí si takové intimní životní zážitky a ta první povídá: děvčata, já jsem dnes potkala chlapa, který, když se mě dotknul, tak mi vibroval každý nerv v těle. A ty kamarádky žasnou, závidí a hned se ptají, kdo to byl, kde bydlí. A ta první paní povídá, byl to náš zubař, trhal mi sedmičku vlevo nahoře. Příjemný a krásný den vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Je vám minimálně 65 let. Pak si nenechejte ujít tuto sobotu Colors of Ostrava. O 12 hodin tam máte vstup zdarma a v 16 hodin se můžete u hlavní festivalové brány připojit k Českému rozhlasu Ostrava. Společně budeme ochutnávat místní atmosféru a taky si budete moci zasoutěžit o rozhlasové dárky. Těšíme se na vás.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Na nádvoří zámku v Hradci nad Moravicí se právě kříží meče, historické tance střídají rytířské souboje a návštěvníci mají pocit, jako by se ocitli o několik století zpátky. Šermířský a taneční víkend přenesl na Opavsku atmosféru středověkých slavností. Nechybí kostýmy, šerm, život v historickém ležení. No a na místě je i naše redaktorka Petra Pivková. Petro, zdravíme tě na zámek. Kdo dnes svádí ty největší souboje a co všechno mohou návštěvníci během dne zažít?
2: Krásné, už skoro poledne, no my se právě teď nacházíme a teďka já doufám, že řeknu správně, pod Bílou věží, je to tak? Pod Bílou věží tady na zámku v Hradci nad Moravicí a opravdu se tady člověk připadá jako o pár staletí zpět, protože ve středověku to teda aspoň podle těchto výzorů muselo vypadat moc hezky, ale se mnou je tady i pan Skora, který je právě z rytířů Grálu. Rytířů svatého Grálu, kteří tento program dneska dělají a připravují a vlastně i zítra. Tak co na návštěvníky Hradce nad Moravicí čeká? Co jste si pro ně připravili?
3: No takovou všeho chuť. Prostě všechno, co náš spolek je schopen vyrobit, předvést, tak se tady prezentuje. Snažíme se ukázat publiku, jakým způsobem bychom si představili vystupovat pro ně, protože ne vždy je to v naší režii, někdy děláme na pozvání různých organizací, je to na zakázku, takže si nemůžeme vymýšlet, ale tady teďkom tento víkend se snažíme udělat tak, abychom návštěvníkovi nebo návštěvníkům ukázali vše, čeho jsme schopni. Od toho nejjednoduššího po to nejsložitější, čili jsou zde vidět jednak rekvizity, ty stany, naše zbraně, zbroje, také pokusy o divadelní umění, nějaké představení, ale hlavní náplň tvoří rvačky a souboje, a to už v civilním odění anebo ve zbroji konce středověku.
2: A bude i něco, co si budou moct lidé vyzkoušet, že přijdou a třeba aspoň si osahat ty zbraně, anebo budou s nimi třeba tancovat, je něco, co je tady i takové interaktivní?
3: Ano, určitě mezi vystoupeními jsou časové okna, v kterých ti lidé se mohou přijít zeptat, potěškat, vyzkoušet. Dokonce jsme tady vzali sadu měkčených zbraní tréninkových, že kdyby chtěl někdo si zablbnout nebo vyřídit si účty, tak může pod odborným dozorem naším v podstatě skřížit meče nebo šavle a vyzkoušet si to.
2: A tak já věřím, že moc těch soubojů a vyřizování účtů tady mít ten víkend nebudete a přeju, ať přijede co nejvíc návštěvníků a ať se to všichni užijí. Děkuji moc.
3: Taky děkuju, mějte se pěkně.
2: A tak pokud byste to chtěli vidět nebo vyzkoušet, stavte se tento víkend do Hradce nad Moravicí.
1: Chceme, děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Domov seniorů Korýtko v Ostravě Zábřehu nabírá desítky nových zaměstnanců. Na Znojemsku pokračují záchranné práce u srážky dvou autobusů. Ve Valašském Meziříčí dokončili rozšíření parkoviště v Krolůce Masarykova. Bude oblačno, místy s přeháňkami a teploty do 27 stupňů. Hezký den vám přeje Tereza Hájková. Ostravský domov seniorů Korýtko hledá nové zaměstnance. Městské zařízení je po rozsáhlé rekonstrukci za 500 milionů korun, díky které se navýšila kapacita na více než 250 míst. Domov potřebuje celkem 70 pracovníků na všech pozicích, potvrzuje ředitel Jan Seidler.
2: Máme nějakou stanovený předpoklad počtu zaměstnanců na tu novou kapacitu 254 klientů. To není jenom pečovatele, zdravotní sestry, sociální pracovníci, ale máme tady provozní zaměstnance jako kuchaře, pradleny. Pokud nemáte zaměstnance, tak nemůžeme nabírat nové klienty, protože samozřejmě by se o ně neměl někdo starat a pečovat.
0: Hasiči a záchranáři dál zasahují u čelní srážky dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 40 lidí, z toho 9 má zranění středně těžká až těžká. Podle mluvčí záchranářů Michaely Botové je to z pohledu záchranné služby mimořádná událost prvního stupně. Na místě je mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Ve Valašském Meziříčí otevřeli rozšířené parkoviště v Prolůce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady jich je tak 130. Stavba přišla na 4 miliony 400 tisíc korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva. Podrobnosti přidává starosta města Robert Stržínek z Hnutí ANO.
3: Nové parkoviště má povrch z drenážní dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Součástí je také odlučovač lehkých kapalin a retenční objekt o objemu 9,5 kubíků. Uprostřed parkoviště vznikl zelený ostrůvek se stromy, které pomohou zlepšit mikroklima. Samotná výsadba ale kvůli letním vedrům proběhne až na podzim, kdy budou pro stromy vhodnější podmínky.
0: V Loučné nad Desnou na Šumpersku se dnes koná tradiční akce s názvem Den s horskou službou. Návštěvníky čekají ukázky zásahů záchranářů, představení jejich techniky a preventivní programy. Zájemci si díky nim budou moci vyzkoušet například jízdu na elektrokole, doplňuje Adam Maršál z projektu e-bike Bezpečně.
4: V krásném prostředí Jeseníků budete mít mimo jiné možnost vydat se na výšku s ambasadorem Bosch e-bike Systems Richardem Gasperotym, který vám předá tipy a triky, jak jezdit bezpečněji na elektrokolech. Naučí vás správně brzdit, projíždět zatáčky, rozjíždět se do prudkého kopce a poradit si s technickými úseky.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v našem kraji oblačno, lokálně s přeháňkami nebo bouřkami. Později večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty do 27 stupňů. V noci čekejte skoro jasno až jasno, jen přechodně oblačno a výjimečně přeháňky. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni Celsia. Zítra přes den pak bude zpočátku slunečno, odpoledne oblačno s deštěm a bouřkami, i silnými. K večeru ustávání srážek a večer oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na Bruntálsku na silnici 451 před obcí Karlovice ve směru od Široké Nivy havarovala dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné, teď už odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava, jsou 4 minuty po 12. hodině a připravena je pravidelná hudební pošta. Do té můžete opět od této chvíle telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybírat písničky, které byste rádi poslali někomu blízkému, ať už k narozeninám, nebo k svátku, nebo k výročí. Dnes mají svátek všechny Drahomíry a také Drahomírové. Podívejte se také do kalendáře, kdo slavil v tomto týdnu a kdo teprve bude slavit a klidně pošlete hezký vzkaz i s písničkou. Ostatně jako obvykle v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Hudební poště je připravený první vzkaz. U telefonu je totiž paní Zdeňka Zavířová. Dobrý den.
2: Dobrý den, hezké sobotní odpoledne vám, pane Pavle, všem v rozhlasu a pro všechny posluchače. Včera měli zlaté výročí svatby Danuška a Kaja Červenkovi na Bíle. Dnes má svátek Drahuška Feberova ze Stonavy. Přeji vám oslavencům do dalších let hodně štěstí, zdraví a spokojené roky. Dance s Kajou a Drahušce s Milanem do Stonavy. Písničku posílám také k nám na Dům spečovatelskou na Karvinské, celé rozhlasové rodince a všem posluchačům. Vám, Pavle, děkuji a hezké odpoledne přeji.
1: Děkujeme za zavolání, paní Zdeňko, a posíláme písničku Milana Chladila. Mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební přání ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava jsou připravena. U telefonu je teď paní Sylvie Skravař a má také vzkaz i s přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den. Krásné odpoledne přeji vám a všem posluchačům. Tady je Sylvie Skravař. Včera oslavil své narozeniny pan Norbert Harazim Skravař. Milý Norberte, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať smích ti slunce přináší a vítr smutek odnáší. To a mnohem víc ti přeje tvá manželka Ruth, děti s rodinami, já Sylvie a všichni, co tě rádi mají. Vám děkuji za prostor a zase někdy naslyšenou.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Sylvie, a posíláme směs písniček od Pavla Nováka, neboli nazvanou Směs úspěchů. Mějte se hezky, nashledanou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Hudební poště Českého rozhlasu Ostrava si vybíráte písničky a telefonujete na číslo 596 11 22 66. U telefonu je paní Anička. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přeji všem krásný letní den. Vám, pane redaktore, a všem posluchačům Rádia Ostrava. Zítra je narozeninový den pro naši sestru paní Helenu Kolarčíkovou. Milá Heli, chceme tě dnes potěšit krásnou písničkou a přáním všeho nejlepšího. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré pohody, veselou mysl a jen samé slunečné dny bez mráčku. Písničku dáváme zahrát už dneska, protože tě odpoledne potěšíme i návštěvou na kafičko a decinku dobrého vínka. Ze srdíčka přeji sourozenci Anička, Maří, Zdena a Josef, také švagři, švagrová se svými rodinami a hlavně manžel Pavel. Pane redaktore, děkuji vám za vybrání písničky a přeji krásný letní den všem. Naslyšenou.
2: Děkujeme, paní Aničko, a posíláme písničku od Miral Matyho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava je vám k dispozici až do 13. hodiny a u telefonu už je paní Anička. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, pane Pavle, tak já jsem posluchačů. Písničku bych chtěla dneska už poslat. Vyčeří na Lence Hlitkové do Hači. Lenko, přeju ti všechno nejlepší, jenom rádit štěstí, lásku a boží podehnání. To se ti přeju kamarádky a Anička, která na tebe podat myslí. Pane Pavle, vám děkuju a pozdravuju celou Hači. Moc vám děkuju a nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání a posíláme písničku, kterou zpívají čtyři tenoři.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta, do které máte příležitost telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničky pro někoho blízkého a poslat mu přání k svátku, k narozeninám, k výročí. Zkrátka, jak je libo.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště už je připravený další telefonický vzkaz. Dobrý den.
2: Zdravím Český rozhlas Ostrava a také posluchače. Tady Anička Hlučín. Prosím o písničku. Písničku posílám do senior klubu, kde slaví své krásné narození naše seniorky. Eva Brandová, Škrobálková Emilka, Dvasicová Anička. A ještě bych chtěla popřát všem Aničkám na příští týden k jejímu svátku. Všem přejeme štěstí, zdraví, pohodu, hodně lásky a radost z každého dne. To vám přeji seniorky z klubu. Děkuji za vyhledání písničky a nashledanou.
1: Také děkujeme. Děkujeme za milá slova. Posíláme krásnou vzpomínku od Stříbrňanky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava právě teď telefonuje paní Alena, má připravený vzkaz a přání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosila bych pro Martinky, který měli včera svátek a nedovolala jsem se, o písničku od Karla Gotta, Píšťala a hůl. A pro všechny Martinky, na který se nedostalo, tak bych prosila jim zahrát.
1: A co jim vzkážeme? Hodně zdraví?
2: Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby vždycky jim všecko prošlo, co je negativní a bylo zase všecko v pořádku.
1: To špatné, jde pryč.
2: To jim přeju tady pod Hostýna z Bystřice. A mějte se všichni hezky.
1: Také se mějte krásně a děkujeme.
2: A vám taky tu písničku posílám.
1: Děkujeme, moc si toho vážíme.
2: Tak děkuju moc.
1: Jenom to dobré, ať nás provází. Mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.

0: vaším krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Hudební pošta pokračuje dalším přáním, tentokrát od paní Alenky, jestli to říkám správně. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás v rozhlase i všechny věrné posluchače. Chtěla bych popřát paní Aničce, brzo budou mít svátek Aničky, tak bych ji chtěla popřát. Je to takové naše sluníčko, ať ji svítí v očích sluníčko a v den svých svatku vám přeju hodně štěstíčka, Aničko, božího požehnání, lásky a ať se o vás v pečovatelském domě dobře starají. Ráda vás poslouchám a měla jsem takové přání, hodně zdravíčka a mějte se, Aničko, dobře. Budu ráda, když vás ještě budu dlouho poslouchat. Naschledanou a děkuji.
2: Tak to je vzkaz pro paní Aničku, která nám telefonovala do vysílání hudební pošty. My vám děkujeme,
3: ano,
2: Alenko.
3: Ano, taky a krásný den.
2: Krásný den i vám. Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava vybíráte písničky, které
2: takže
1: posíláte
2: jo,
1: svým blízkým. Ještě vydržte. Ještě jednou, prosím, nepokládejte sluchátko. To, co jsme si řekli před chvílí, jsem slyšel pouze já, ale neslyšeli to diváci. Tak to teď všechno musíme hezky říct do vysílání. Tak povídejte. Haló, slyšíme se, prosím. Ano, vše, co jsme si řekli, tak jsem slyšel jenom já, ale je dobré, abyste to řekla i posluchačům.
2: Musíme to jenom přes ten telefon, nám chcíplo rádio.
1: To vůbec nevadí, jsme
2: já
1: v telefonu.
2: Já jsem na to šáhla, na to rádio.
1: Poslouchejte,
2: to
1: prosím,
2: pokazila,
1: poslouchejte, prosím. Haló, slyšíme se, prosím.
2: Takže můžu to přes ten telefon si poslechnout?
1: Teď potřebujeme slyšet.
2: Asi jo.
1: Haló, slyšíme se, prosím. Slyšíme.
2: Ano, já vás slyším,
1: to je dobře.
2: Slyším.
1: My už jsme ve vysílání.
2: Jsme už.
1: Dobře, poslouchejte mě ještě jednou, prosím. Jsme ve vysílání.
2: Takže když to tak budu poslouchat přes
1: prosím,
2: telefon,
1: řekněte,
2: to.
1: Jakou písničku byste ráda a komu.
2: Nebude posluchači, nás nic rušit.
1: Posluchači to neslyšeli, co jste chtěla říct.
2: No, posluchači ne, ale nám to stačí, mě a sestře.
1: Tak to bohužel nejde, mějte se hezky, nashledanou. Bohužel se omlouváme, rádi bychom, aby se dovolal ten, kdo přání, řekne přímo do vysílání. Tak zkuste telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vyberte si písničku, kterou byste chtěli poslat někomu blízkému k svátku, k narozeninám, k výročí. Číslo 596 11 22 66 je k dispozici. A kdo se prosím právě teď dovolal, dobrý den přejeme.
3: Dobrý den, tady je Klajnova ze Slatiny. Já bych chtěla popřát svému švagrovi k narozeninám.
1: Ano, kterou vybereme písničku?
3: Až na vrcholku hor.
1: Dobře, máme připraveno a teď řekněte, jak se švagr jmenuje a co mu přejete.
3: Už jsme v rozhlase.
1: Už jsme ve vysílání, tak můžete.
3: Dobře. Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu i vás, pane redaktore. A chtěli bychom se sestrou a švagrovou pane Hostandy Konečného mu popřát všechno nejlepší k jeho krásným 84. narozeninám. Stando, máme tě moc rádi a přejeme ti všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví. Vím, že dneska slavíte se svou rodinou s dětmi, vnoučaty i pravnoučaty na vaší chatě v osadě Jestřaby v Beskydech a proto nalejte si skleničku a poslechněte si písničku, kterou máš tolik rád. To všechno ti přeje Anička Švagrová, Alenka a švagr Břeťa. Děkuji vám za spojení a pozdravuji všechny. Nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání, mějte se hezky a my pošleme písničku Až na vrcholky hor od Věry Martinové, kterou jste vybrala.
3: Ano, a my voláme z Karlové Studánky, tak. Z dovolené.
1: No, tam je ten nejčistší vzduch přece. Takže
3: je, a včera tu pršelo, že hruza, takže nebudu zdržovat. Děkuji moc, nashledanou.
1: Mějte se krásně a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
3: Ano, zavolám, děkuju.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Zasáhnou skoro celé Česko. Policisté vyšetřují vážnou nehodu dvou autobusů na Znojemsku. Zranilo se při ní 40 lidí. Armáda spásy v Ostravě hledá dalšího lékaře do ordinace pro lidi bez domova. Divadlo v ulicích zaplní odpoledne centrum Krnova. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
3: Oba řidiči autobusů, které se dnes dopoledne srazili u Lechovic na Znojemsku, měli negativní zkoušku na alkohol. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší.
5: Právě nehodě došlo tak, že řidič jedoucí po hlavní silnici z Brna na Znojmo se narazil čelně do boku druhého autobusu, který vyjížděl z vedlejší komunikace. Provedená dechová zkouška u obou řidičů je negativní. Policisté z oddělení z dopravních nehod provádí šetření, vyměřování a podobně.
3: Při nehodě se zranilo 40 cestujících, z toho 9 má zranění středně těžká a těžká. Ordinace pro lidi bez domova v Ostravě potřebuje dalšího doktora. V ambulanci teď pracuje jen jedna lékařka na částečný úvazek. Podle Jany Plačkové z armády spásy je práce vhodná třeba pro doktory v důchodu anebo lékařky na mateřské dovolené.
6: Aktuálně nám v ordinaci pracuje pouze jedna lékařka na 0,2 úvazku a samozřejmě hledáme i další lékaře, kteří by mohli vypomoci. Ideálně samozřejmě, aby to byl lékař praktický, protože je to ordinace praktického lékaře.
3: V centru Krnova začne odpoledne divadlo v ulicích. Od 15 do 22 hodin čeká návštěvníky souvislý program a vystoupení herců, akrobatů i živých soch. Akce pořádaná Krnovským kulturním střediskem představí různé podoby divadelního umění. Od loutkového přes pantomimu nebo klauniádu.
0: Počasí.
3: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku většinou skoro jasno až polojasno. Jen přechodně oblačno a výjimečně se objeví přehánky. K ránu ojediněle i mlhy. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni Celsia. Zítra přes den pak čekejte zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno, déšť a bouřky. Ojediněle i silné. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia. Na horách naměříte 17 až 21.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor ve Valašském Meziříčí v ulici Příční. Hasiči tam aktuálně odstraňují olej z vozovky. Pokud víte o dalších problémech na cestách, volejte na linku 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji
1: na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam dělí ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tam vše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam vše to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádné, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, nebo tak. Jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, je tady ticho, klid. Zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prosím, no blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Takového, no.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se, tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat. Tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů, proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal, nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle, a není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky.
3: Ano, ty bude manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si dozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a víš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž, Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca. Získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: A je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: To bílé s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
1: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
2: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
1: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel, to jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
2: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, které připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
1: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
2: Přesně tak.
0: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
2: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
1: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
2: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
1: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
2: Je to velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
1: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo a to je tedy součástí sbírky vašeho muže.
2: To je zrovna z mé sbírky. Se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
1: Je takový jejich katastr v obraze.
2: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kousková Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi dva roky, to jsou tady ty dva menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.

0: To je bývalé...
1: Chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
0: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
1: To patřilo Kolovratu.
0: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty dva paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
1: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
0: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
3: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
1: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně x-tá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Přidávat chce každých 5 let lidem nad 80 let. V centru Českého Těšína se opravují dvě ulice. Dopravní omezení potrvají do konce srpna. Zpěvačka Lord dnes vystoupí na Colors of Ostrava. Dorazí i prezident Petr Pavel. Zítra bude většinou oblačno s deštěm a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to jdeme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Silnice Božkova v centru Českého Těšína má nový asfalt. Hotová je i betonová dlažba na chodnících. Město od letošního března opravuje dvě ulice nedaleko náměstí. Dopravní omezení by měly trvat do konce srpna, říká mluvčí radnice Nataša Cibulková.
5: Na Štefáníkově ulici se v těchto dnech pracuje na odvodnění. Dělníci zde realizují drenážní žebra a uliční vpusti, včetně nových přípojek. Zároveň probíhá pokládka podkladní vrstvy ze štěrkodrti.
0: V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze. Následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejohroženější jsou firmy z oborů dopravy a skladování. Téměř 40 interpretů dnes vystoupí na festivalu Colors of Ostrava. Headlinerkou závěrečného čtvrtého dne je držitelka dvou cen Grammy, novozélandská zpěvačka Lord. Bude to její první vystoupení v Česku.
6: Spontánní a taky dost intenzivní 29-letá zpěvačka Lord přiveze do Ostravy jak písně z aktuální desky Virgin, tak i debutový single Royals. Na hlavním pódiu se představí i americký zpěvák Teddy Swims. Forum Melting Pot zase nabídne jedno z nejočekávanějších setkání letošního ročníku, a tedy rozhovor moderátora radiožurnálu Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem. Jiří Štefel, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno s deštěm a bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na trase Opava Český Těšín na silnici číslo 11 na 296. kilometru u Šenova se srazila dvě osobní auta. Na místě právě teď zasahují složky integrovaného záchranného systému. Jeden pruh je neprůjezdný, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. To jsou 4 minuty po 14. hodině a pozveme vás na výlet, konkrétně na pěší poutě Moravským Kravařskem. Do krajiny Poodří, konkrétně k Bílovci, se vypravíme už za chvíli a představíme jeden zajímavý tip na výlet. A nevynecháme ani víkendové historky z historie, ty dnešní nás zavedou do doby, kdy Opavsko a Těšínsko ovládla vojska dánského krále Kristiána IV. Se včas dozvíte krátce po půl třetí. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a zveme na výlet. Povede nás historička a kurátorka Eva Ševčíková, která dnes působí v Ostravském muzeu. Dříve léta vedla kulturní centrum a muzeum v Bílovci. Dnes je i průvodkyní krajinou moravského Kravařska v rámci projektu Poutníkem v Poodří. No a na jeden inspirativní výlet vzala Eva Ševčíková i redaktorku Petru Štrimplovou. Zamířili společně na kraj Bílovce, ke kapli Panny Marie Pomocné.
1: No popišme, kde my stojíme, paní Ševčíková. Co to je vlastně za lokalita? My jsme na kraji Bílovce.
2: Přesně tak. My se nacházíme u kapličky Panny Marie Pomocné a nacházíme se vlastně poblíž rozcestí cest na Lubojaty a na Tísek. Mm-hmm. Někdy se této kapli taky říká nemocniční, protože se nachází kousek od bílovecké nemocnice.
1: Ona je tak trošku zašitá, jakoby za zatáčkou, za rohem, v zelení nad parkovištěm. Tak jaký je příběh této kapličky?
2: Ano, ona je taková trošku schovaná, ale ten její příběh je teda velmi dlouhý a velmi zajímavý, protože ještě než tady vznikla kaplička, tak tady existovala studánka. Mm-hmm. A o té studánce se vědělo široko daleko, protože prý ta voda byla léčivá. Takže se tady vytvořilo takové poutní místo, kam mm-hmm. chodili lidé z dalekého okolí právě pro tu léčivou vodu.
1: Ano.
2: A na základě toho se tady vybudovala kaple. Ta kaple měla ale velmi pohnuté osudy a několikrát jí hrozil úplný zánik, ale přesto ona několikrát vstala jako bájný fénix z popela a vlastně možná i díky zarputilosti zdejších občanů tady můžeme u ní stát i dneska.
1: Ona je v původních rozměrech, je to poměrně velká kaplička jako ta stavba, nebo tu stávalo něco mnohem menšího a je třeba přistavovaná v pozdější době?
2: Je to přesně tak, jak říkáte. Ta kaplička se vyvíjela. Nejdřív tady stál jenom nějaký dřevěný přístřešek, potom tady stála kaple, která byla úplně zdecimována, schátrala, protože vlastně i Bílovec byl v 17. století víceméně protestantské město, takže tam zájem o nějaké katolické poutní místo úplně nebyl. Ale i přesto ta kaplička byla v průběhu času obnovována v různých formách, ať už dřevěných, nebo jenom nějakých třeba malých přístřešek. Několikrát i vyhořela, až tedy v 30. letech byla vybudována v této rozsáhlejší podobě, i když, tak jak říkáte, je schovaná a pokud k ní nepřijdete úplně blíž, tak ji vlastně nevidíte.
1: My bychom mohli nakouknout dovnitř, jestli vystoupáme tady po pár schůdkách. Ježíš Maria, jahodníky! No tady je taková krásná jako zítka s převislými různými okrasnými keři a mezi tím jsou jahodníky. Teď dozrávají jahody, to nebudem říkat, to by tady někdo přišel obrat asi, ale možná to je míněno jako občerstvení příchozím.
3: Je to možné, protože i ta studánka, i ta kaplička v minulosti právě sloužily pro různé poutníky a obchodníky a byla vlastně takovým symbolem, kam jste si mohli zajít, na chvíli odpočinout, rozjímat, pomodlit se, poprosit za ochranu, za uzdravení a podobně. Takže možná i tady toto mělo ten význam nejenom té duševní potravy, ale možná i té skutečné.
1: Mají to vymyšlené moc hezky. Jenom sáhnout a ochutnat. No a my se díváme teďka přes zamřížované dveře do interiéru kapličky.
2: Kaplička je stále aktivní, konají se tady jak májové bohoslužby, tak říjnové pobožnosti a slouží se tady mše každou neděli, takže opravdu, jak vidíte, větrá se, je krásně vyčištěná, uklizená, takže kaplička opravdu v Bílovci žije.
0: Říká naše průvodkyně, historička a kurátorka Eva Ševčíková. Do Bílovce se vrátíme už za chvíli po písničce a vy o Mariánské kapli uslyšíte další zajímavé informace, třeba tradované legendy. Jedna je prý o tajné chodbě na Bílovecký zámek. Na, na, na.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pojďme zpět k výletu ke kapličce Panny Marie Pomocné v Bílovci. Je to místo s barvitou historií, navíc prý s léčivou studánkou. Příběhy s touto stavbou spojené zná historička a kurátorka Eva Ševčíková, s níž se ke kapli vypravila redaktorka Petra Štrimplová. No a nakouknout se dá i do interiéru.
1: No a vévodí tomu interiéru ten velký obraz Panny Marie Pomocné, říkám správně.
2: Je to tak, autorem je Rudolf Sokol, bílovecký rodák, a ten obraz vznikl vlastně pro tu zrenovovanou kapli v 30. letech 20. století.
1: A když se snažím dohlídnout, kromě Panny Marie, která je tam vyobrazena, jsou tam nějaké bílovecké reálie? Ve spodní části toho obrazu jsou nějaké stavby?
2: Ano, my tam můžeme vidět právě tu kapličku, pokud se nepletu, i s těmi schody, které tady bývaly kdysi a o kterých se můžeme vlastně i dočíst v historických materiálech. Protože tak, jak jsem říkala, s tou kapličkou jsou totiž spojeny i takové legendy, o které bych se ráda podělila. A to, když byla kaplička v podstatě zničena v 19. století, tak si tady tento pozemek koupil Alois Kocián. A ten si koupil i pozemek vedle a vystavil si tady obytný dům.
1: Ano.
2: My ten dům můžeme vlastně i vidět, protože ten dům tady pořád stojí. A traduje se, že vlastně to, že ta kaple byla zničena, tak vyvolávalo u těch jeho dětí takové zvláštní stavy. Byly prý zakřiknuté a měly divné sny.
1: Něco
2: je prostě trápilo, něco nebylo v pořádku a možná i proto Kocián orodoval u církevního úřadu, aby tady mohl znova tu kapli vybudovat. Ta jeho žádost bohužel byla zamítnuta, protože církevní úřad se obával toho, že by ta kaple mohla konkurovat hrabiňskému poutnímu místu, ale zřejmě Kociána to velmi trápilo a proto alespoň vlastně studánku, která byla vlastně tou příčinou, proč ta kaple vznikla, tak zastřešil a postupně u ní vznikl takový dřevěný domeček a de facto takto se ta kaple znova obnovila. To, jestli to mělo vliv na jeho děti a oni byly už zakřiknuté, bohužel nevíme. To už se nedopátrá. Ale každopádně máme i tady tuto legendu spojenou s kaplí a není to legenda jediná. Když v 18. století se uvažovalo vlastně o té schátralé kapli a nějakým způsobem se na ní pracovalo, tak se objevily kameny, které po odvalení vypadaly jako nějaké tajné cesty, nějaké tajné tunely. A říká se, že těmi tunely se dokonce dostanete až na Bílovecký zámek a že se nechali zbudovat, aby v případě nutnosti mohli šlechtici z Bíloveckého zámku těmito chodbami tajně utéct z města v případě hrozícího nebezpečí.
1: Co je tajné, to je zajímavé.
2: Vždycky.
1: No a paní Ševčíková, tu studánku my tady dopátráme?
2: Ano, dopátráme. Když se jdeme tady po těch schůdkách, zase od kapličky dolů, tak uvidíme takovou zamřížovanou část a právě tam se nachází ta bájná studánka s léčivou vodou, která bohužel ovšem není v současné době veřejnosti přístupná.
1: K mříži se ale dostat můžeme, tady opatrně tím podrostem. Teď my stojíme, trošku to tady zní jinak, jak se skláníme jakoby do toho v podstatě sklepního prostora pod tou kaplí, který je částečně otevřen a tam vidíme poklop. Tam
2: je to tak, to je přesně ten poklop, který si bílovečtí střeží léčivou vodu studánky u kaple Panny Marie Pomocné.
1: Historička Eva Ševčíková, z Bílovce Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Přejeme klidnou sobotu a za okamžik začnou víkendové historky z historie, které nás zavedou do doby, kdy Opavsko a Těšínsko ovládla vojska dánského krále Kristiána III. Tak ke všemu se dostaneme za malý okamžik po písničce. Hezký sobotní poslech.

0: Stále posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. No a pojďme do historie, protože v první polovině 17. století byla Evropa sužována náboženskými válkami. S kolegou Vladimírem Šmehlíkem se dnes vrátíme do doby, kdy na Opavsku a Těšínsku krátce vládly Dánové. A nutno podotknout, že to nebyla zrovna snadná doba. Ostatně dodnes jsou archeologická naleziště z té doby plná falešných mincí.
1: Historky z historie.
2: Je první polovina 17. století a Evropou zmítají náboženské a politické nepokoje, o kterých dnes hovoříme jako o 30-leté válce. V roce 1625 vzniká Haagská koalice, která sdružovala Nizozemí, Anglii, Dánsko a Dolní Sasko proti katolickým Habsburkům. Vrchním velitelem sdružených vojsk byl dánský král Kristián IV., který v roce 1626 dobyl a ovládl také Opavské a Těšínské Slezsko. Udržet dánskou armádu na našem území vyžadovalo nemalé finanční prostředky. Dánové tak ve velkém konfiskovali majetek, vybírali daně a světe div se, v šlechtickém pivovaru Hradci nad Moravicí dokonce začali razit falešné mince. Tímto úkolem byli pověřeni Baltazar Cviner a Daniel Raške. Ti měli s řízením mincoven už dlouhé zkušenosti. První z nich už dříve vedl mincovny v Olomouci, Vratislavi, Opolí, Ratiboři nebo třeba v Zaháni. Jenže pro zjevnou nekvalitu odváděné práce byl Cviner v roce 1624 deportován do Vídně, kde byl uvězněn za nedodržování ryzosti a hmotnosti jím ražených mincí. Z vídeňského vězení se mu však podařilo utéct a ukrýt se v Opavě. Když pak 20. srpna 1626 Opavu dobili a obsadili Dánové, tak se ve městě objevil i Daniel Raške, který se znal s Cvinerem už z Ratiborské mincovny. Zařízení mincovny dostal na starosti Fridrich z Rosu, který nechal do Hradce převést zařízení z mincovny Těšínské a částečně i z mincovny Opavské. A 50 dělníků pod vedením Cvinera a Raškeho se dala do práce. Mince se zde nejčastěji razily z mědi, tu získávali z konfiskovaných pivovarských varných kotlů. Těch zde bylo na výrobu falešných mincí zpracováno až 45, a to z různých pivovarů, nejen ve Slezsku. Takto vyražené měděné mince byly nakonec postříbřeny. Nutno podotknout, že falešné mince z Hradce nevzbuzovaly právě důvěru a pravděpodobně na nich bylo poznat, že nejsou raženy ze stříbra. Víme to proto, že z té doby existují záznamy o tom, že je řemeslníci i kupci odmítali přijímat, za což dánský generální komisař hrozil přísnými tresty. Tomu, kdo tyto mince odmítal, byl zabavován majetek a mohla mu hrozit i smrt. Falešné mince za dánské okupace Opavska a Těšínska tak doslova ožebračili slezský lid. O tomto penězokazectví informoval kardinál František z Dietrichsteina i císaře Ferdinanda II. Již 24. listopadu roku 1626. Ke své zprávě připojil také ukázky těchto falešných mincí. Stejně tak se o tom dozvěděl i Albrecht z Valdštejna. Jemuž bylo nařízeno, aby Cvinera po dobití Opavy zajal a deportoval do Vídně. Když se Opava 30. července roku 1627 dostala zpět pod vládu Habsburků, tak Cvinera ani nikoho z jeho společníků zde již Valdštejnovi vojáci nenašli. Ten totiž odtáhl na sever i s dánským vojskem a nakonec se stal mincmistrem na dvoře dánského krále Kristiána IV.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Vlastimil Pasič z Dolních Životic a bavit se budeme o skalce a skalkaření. Probereme, jaké místo při založení na zahradě zvolit, jak a čím skalku ideálně osadit a jak se o ní správně starat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava máme připraveno předpověď počasí. U telefonu je Eva Richtaryková z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne i vám.
1: Dobré odpoledne.
0: Evo, jak to právě teď s počasím vypadá? Vypadá to na střídavě oblačno?
1: Je to přesně tak, jak říkáte, někde prosvítá slunce, někde je oblačnosti více a v kraji se vyskytují nyní spíše jenom přehánky, ale během dne už se vytvořily bouřky, jedna výraznější prošla i přes Ostravsko a dále na východ, v ní byly i

0: noci a zítra?
1: Bez deště se to bohužel zřejmě ještě neobejde. I během odpoledne a časného večera očekáváme, že se ještě mohou vyskytovat přehánky anebo i znovu bouřky. Až později ve večerních hodinách budou srážky definitivně ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty už budou klesat a v noci postupně očekáváme 18 až 14 stupňů Celsia, ojediněle v údolích i ke 12 stupňů Celsia a ráno se mohou vytvořit mlhy. Vítr pované, slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu a pouze v bouřkách může přechodně zesilovat, ale ty nárazy větru v bouřkách neočekáváme nějak výrazné během toho dnešního dne.
0: Tak alespoň takto pozitivní informace ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava od meteoroložky Evy Richtarikové. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 6 a čtvrt minuty začínají zprávy, tedy přesně v 15 hodin. Uslyšíte i to, že přes mobilní aplikaci Záchranka si můžete nově vyhledat nejbližší lékárnu nebo pohotovostní.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Ředitele škol nově čeká delší příprava. Ministerstvo školství představilo nový standard jejich studia. Z chátrajícího objektu vzniká v Orlové moderní centrum sociálních služeb. Silničáři mimořádně zpřístupnili cestu mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi. Zítra bude oblačno s deštěm a bouřkami. Naměříme do 28 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Začínající ředitelé škol se budou nově připravovat na svou roli déle než dosud. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard studia, který představilo ministerstvo školství. Zaměřit se má na vedení lidí, pedagogickou kvalitu a situace, se kterými se ředitelé při své práci setkávají. Popisuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
2: Největší změnou je důraz na praktickou přípravu a rozvoj kompetencí, které ředitelé při své práci skutečně potřebují. Větší prostor dostávají témata jako pedagogický leadership, práce s daty nebo podpora kvality výuky.
0: Orlová buduje novou noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova. Vzniká přestavbou bývalého objektu a hradního bydlení v ulici Klášterní. Nové sociální služby by měly začít fungovat od začátku příštího roku.
3: Rekonstrukce za 22 milionů korun přinese noclehárnu, denní centrum i modernizaci náhradních bytů v prvním patře. Součástí úprav bude nové schodiště a také bezbariérové úpravy budovy. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Ve Vrbenských lesích se o tomto víkendu koná oblíbená rodinná akce Lesní slavnost Lapků z Drakova. Letošní jubilejní 20. ročník nabízí v zaniklé jesenické osadě Drakov vystoupení rytířských spolků, rýžování zlata anebo možnost zasadit si vlastní strom. Po oba dny bude mimořádně průjezdná opravovaná cesta mezi Vrbnem pod Pradědem a Heřmanovicemi, potvrdil šéf bruntálských silničářů Otakar Pavlík.
4: Není to skloudovaný, je to stále stavba, takže je to průjezd se stavbou a musí respektovat teda označení těch překážek. Pokud nebudou krajnice dosypaný, tak stavba nám umožnila, vyšla nám vstříc, že by to mohlo být takto průjezdné, aby se ti návštěvníci tam mohli dostat.
1: Počasí.
0: V noci bude v kraji většinou skoro jasno až polojasno, přechodně oblačno a výjimečně přeháňka. Teploty okolo 15 stupňů. Zítra přes den pak čekejte zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno s deštěm nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Pozor stále na silnici číslo 11 u Šenova na 269. kilometru ve směru na Český Těšín se vyšetřuje nehoda dvou osobních aut. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme hezké sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a už za chvíli nás čeká návštěva unikátního hřiště. Takzvaný Adventure Playground najdete ve Frýdku místku u komunitního centra Nová Osmička. V čem je toto unikátní hřiště výjimečné? To se dozvíme už za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ale nebude to všechno, protože se také řekneme, jak fungovala takzvaná josefínská rakev a proč josefínská reforma zasáhla i do pohřebnictví. Dozvíte se to na výstavě v areálu zámku Nová Horka na Novojičínsku, kam vás také pozveme. Kvitný odpolední poslech Českého rozhlasu Ostrava i poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a čeká nás takzvaný Adventure Playground. Radek Chrobák se ve své ordinaci psychologa setkává s problémy dětí a dospělých a ze svých zkušeností ví, že hodně by křehké psychice moderních lidí pomohl návrat k přirozenosti a jednoduchosti. A tak, když se otevíralo ve Frýdku Místku centrum Nová osmička, vytvořil tam opravdu originální hřiště, takzvaný Adventure Playground. Celý koncept i netradiční vzhled připomínající starý dvorek zaujal redaktorku Romanu Kubicovou.
1: Ne, zlobivé děti se nemusí bát, není prosinec, nepřijde čert s Mikulášem. Pouze Radek Chrobák, psycholog, otevírá tady venkovní skříň, která by byla snem kdejakého kutila. Ovšem, vy cílíte na jinou věkovou kategorii, mám pravdu?
2: Ano, cílíme především teda na děti, které právě tady na Adventure Playground ve Frýdku Místku si mohou přijít hrát, a protože ta filozofie spočívá v tom, že nástroje patří dětem do rukou, tak právě i ty nástroje tady pro děti máme.
1: Tak, ale která maminka se teď zhrozí, protože tady je ostrá pilka, další nějaká kovová kladívka a všechno to, před čím varujeme my opatrné matky, nedotýkej se, můžeš se říznout, můžeš se bouchnout, takže tady se jde na to úplně jinak.
2: Já právě ocituji jednoho klučinu z pražského hřiště tohoto typu, který právě říkal, tupé pilky by nám k ničemu nebyly. Tak to ve mě tak jako utkvělo, že jo, prostě proč dávat dětem do rukou tupé pilky, takže ty pilky jsou ostré, my jsme si vědomí rizik, které z toho plynou, které však třeba u té pilky vlastně nespočívají v tom, že to dítě se asi jako rovnou nezabije, ale třeba se pořeže, ale máme zase na paměti možné přínosy, které z práce s nástroji plynou.
1: Adventure Playground, to zní a je anglicky samozřejmě, takže není to asi tady úplně český výmysl? Mýlím se nebo ne?
2: Není to český výmysl, je to původně dánský výmysl, který vznikl za druhé světové války, kdy si právě všimli, že děti si nehrají až tak jako na vymezených hřištích, ale hrají si třeba ve vybombardovaných továrnách nebo opuštěných halách, a vlastně začali pro ně takto koncipovat hřiště, která obnáší nějakou míru rizika. Upozorním jenom, že v tomto konceptu se odlišuje nebezpečí a riziko, jsou to dvě různé věci, a právě začali koncipovat hřiště, která obnáší jistou míru rizika, ale s tou filozofií, že pak děti se naučí rizika lépe detekovat a naučí se s nima lépe pracovat.
1: Když jsem tady vstoupila, protože je to tak šikovně umístěno vlastně bokem za osmičkou, tak aby ty děti byly tady v relativně ohrazeném prostoru, čímž eliminujete to nebezpečí, že se vám úplně zatoulají, tak mi to připomnělo takový dvorek starého domu, kde se odkládá všechno, co už nepotřebujete. Ať je to bezpečné nebo ne. Ano, a vím, že jsme si tam rádi hráli a vymýšleli tisíce her, takže je to vlastně na tomto principu.
2: Ano, já když jsem se pro myšlenku Adventure Playground snažil získat třeba primátora Frýdku Místku nebo majitele areálu Kamila Rudolfa takhle, tak vlastně mi zpravidla stačila jedna věta. Řekl jsem, Kamčo, já chci, aby ty dnešní děti si mohly hrát ještě tak, jak jsme si hrávali my. Zpravidla pánové propadli nostalgii, začali vzpomínat na své dětství a v tu chvíli jsem je měl jako pro tuhle myšlenku.
1: To je pravda, že takových neuklízených dvorků to už skoro ani nenajdete. Všichni mají krásný trávník, posezení, pergolu zastřešenou. Pro dětě je jedna skluzavka, možná nějaký dřevěný domeček a tečka. Takže, jak se schání materiál na takový moderní playground, aby vypadal jako dvorek před 70 lety třeba?
2: Vlastně docela jednoduše, předjednáte si s městem odběr ze skládky nebo sjedete do stavebnín, řeknete, že je to pro šťastné děti, takže vlastně znají mě osobně tady snad po všech stavebninách v okolí, na sběrných dvorech, na skládce, a já si tam přijedu s dodávkou a láduju si do ní palety, pneumatiky, třeba i z traktoru, cívky od kabelů, trámy, vanu,
1: Záclony.
2: Záclony.
1: To je asi od babičky nebo
2: záclony, ty už přivedou klidně sympatizanti, rodiče těch dětí a tak dále. To už jsou věci, které máme každý z nás jako doma. Ale vlastně takhle se zání materiál a pak už vlastně zbývá jenom zajistit nářadí, to už buď jako nakoupit, anebo si sehnat jako nějakým dobrodarem.
0: Popisuje systém schánění nezbytností na takové moderní hřiště Adventure Playground psycholog Radek Chorobák. A co všechno se dá na hřišti podnikat, i to prozradíme po písničce od zpěvačky Madony. Hezký poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a před chvílí nás redaktorka Romana Kubicová zavedla do Frýdku Místku, kde u kulturního, sportovního a komunitního prostoru Nová osmička najdete originální hřiště pro děti. Je na něm spousta dřevěných palet, nářadí, cihel, kamení a dalších rádoby odpadů. Můžete tam rozbíjet cihly, zatloukat hřebíky, kopat do země, stavět bunkry, schovávat se. Více pak upřesnil psycholog Radek Chrobák.
1: Já bych to nerad i členil vlastně na aktivity, protože už to tak trochu smrdí tím, že my doručujeme těm dětem nějaký program a jako, že vy tady můžete toto, toto, toto, nebo toto. Vlastně myšlenka Adventure Playground je, že to je spíše jakoby prostor a už je na těch dětech jako využijí. My je jenom vlastně uvedem do toho prostoru, k tomu slouží jeden speciálně vyškolený personál pro práci na tomhle hřišti. A ten zpravidla děti vítá, zeptá se jich, jestli už vlastně na takovémto hřišti byli, a pokud ne, tak jim ukáže nějaké základní členění tady zón. My jsme tady zrovna ve stavební zóně a vlastně už se ponechává na dětech, jak toho prostoru využijí. A třeba takový jako zajímavý prvek může být i nuda, které se dneska děsí jak markeťáci, tak rodiče, ale vlastně může být součástí toho hřiště, že ono to vlastně potom obnáší celý cyklus té hry, že vlastně to dítě nejprve třeba jenom tak jako sedí tady a pozoruje ostatní děti, nebo si jen tak jako dloumá ve svých myšlenkách, nebo se právě nudí, pak třeba pozoruje něco, co zajímá, ať už třeba jiné děti, které si nějak hrají, nebo nějaký materiál, který by chtělo prozkoumat, nebo si chce vzít nějaký nástroj do ruky, takže začne iniciovat tu hru, pak se do ní ponoří, ať už samo nebo s někým. Adventure Playground je skvělé v tom, že jak obsahuje volné prvky, tak vybízí děti ke spolupráci. Že třeba přenést tu paletu může být pro jedno dítko třeba těžší, tak vlastně vybízí k nějaké komunikaci a nějaké spolupráci. No a potom vlastně to dítě třeba i ten bunker nebo cokoliv takové nemusí ani dokončit a může se kdykoliv dle svých potřeb z té hry zase stáhnout do nějakého útlumu a pak hřiště opustit, když chce, anebo se zase zapojit do té hry. Ale není to jakoby jedna dopaminová pecka za druhou vlastně doručování programu těm dětem, ale nechává se to více na jejich autonomii.
2: Takže vlastně návrat k takové přirozené hře dětí. Po staletí si takto děti byly odkázány na sebe, vymýšleli si, zapojovali se, hráli si. No a teď mi řekněte, pozorujete, když tady někdo přijde poprvé, jak reagují děti a jak reagují třeba ty úzkostné městské maminky, když tohle to vidí?
1: Já bych ji tak jako nerad kategorizoval nějaké úzkostné městské maminky, no ale já vlastně, když to chci trochu odlehčit, tak říkám, že Adventure Playground je vhodné pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče. To znamená, že ty děti zpravidla okamžitě do toho prostoru vplují a začnou nějak v něm působit. Neříkám, že hnedka vezmou kladivko a jdou tady zbíjet, ale postupně vlastně se s tím prostorem seznamují a tak nějak organicky ví, co vlastně dělat. Jedna z dalších takových jako myšlenek je, teď neocituju autora, ale že vlastně dítě nejlépe ví, co v dané chvíli potřebuje. Že to nevíme my jako dospělí, ale ví toto dítě. No a rodiče se chovají různě. Rodiče se chovají třeba tak, že chcou stavět spolu s dítětem. Což má plus i minus. Plus v tom, že třeba obohatí nějak jejich vztahy, mají nějakou společnou činnost, něco dělají jako společně. Minus to může mít v tom, že vlastně je riziko, že ten rodič tu práci dělá za dítě nebo tu tvorbu.
2: Nebo příliš úzkostlivě hlídá právě, aby se neřízlo, že jo?
1: Může být i tady toto, ano.
2: Vítr nám tady clouma vším, možná se schováme víc tady do skříně.
1: Ano, tím, že Adventure Playground je outdoor, tak vlastně i povětrnostní a meteorologické vlivy patří k němu, to znamená, že máme tady i vítr a déšť. A další rodiče třeba jenom jim stačí sedět opodál a vidět to dítě, mít na něho dohled.
2: Dodává psycholog Radek Chrobák, který tady na Nové osmičce inicioval a také realizoval vůbec první Adventure Playground v Moravskoslezském kraji. Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko Místecku.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 3 minuty po půl čtvrté váze vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozveme na prohlídku zámku Nová Horka. No a tuto prohlídku můžete zakončit v opravené zámecké Martinci, kde je aktuálně také výstava o pohřbívání v osvícenství. No a lákadlem do kdysi, pravda, ponurých prostor je jeden unikátní exponát, který správa zámku půjčila a s největší opatrností před pár dny dopravila. Jde o takzvanou josefínskou rakev. A zkoumala ji i redaktorka Petra Štrimplová.
1: Kastelán zámku v Nové Horce, Krištof Hivnar. To jsme v čele josefínské rakve. Tady je taková klíčová věc, pojistka, která té rakvi patří.
2: Za háky pověsím nad vykopanou díru.
1: Ano.
2: Odjistím pojistku, odklopím, v ten moment se odklapí dno, nebo štík padá do hlubin. Dno zaklopím.
1: Rakev zůstává na povrchu.
2: Rakev zůstává na povrchu. Dívejte se, tady jsou panty. Mm-hmm. Normálně se prostě...
1: Vyklopilo, vy to máte takhle na obrázku na panelu tady, který to vysvětluje. Takže to byla rakev vlastně na více použití.
2: Bylo potřeba šetřit dřevem a tak se neboštici pohřbívali jenom v plátěném pytli.
1: Výklopnou rakev, to je unikátní exponát v zápůjčce tady do zámecké expozice, která je v márnici. Je to vlastně opravená historická márnice. Vy tady k tomu máte i naučné panely o pohřebnictví a umírání v době osvícenství a jedním z těch exponátů je josefínská rakev. No a jak hodně je cena, tak o tom nám víc řekne historička Sabina Máchová. Tak odkud vlastně se podařilo získat josefínskou rakev?
3: Tak my jsme velmi rádi, že se nám podařilo najít tento exponát v obci Veliny, kde byli tak hodní zastupitelé a povolili nám převoz tady k nám za půjčku, protože tím, že se ta rakev nepoužívala tak dlouho, ta josefínská reforma byla záhy zrušena, tak je to velmi vzácný kus.
1: Veliny jsou kde? Odkud to cestovalo?
3: Až od Pardubic.
1: K vidění je tedy do konce srpna. No a ještě bychom mohli teda vysvětlit, v čem to spočívalo, ta josefínská reforma. Kastelán už naznačoval, že to vlastně bylo v rámci úspor.
3: Jednak v rámci úspor, on Josef II. Byl velký pragmatik, proto chtěl i zjednodušit vlastně ten přechod od živých k mrtvým a tím, že vlastně ta rakev se mohla znovu použít, tak právě i ušetřil dřevo, které bylo velmi drahé a vzácné v té době, bylo ho málo. Každá obec si měla pořídit více takovýchto rakví v různých velikostech a měli právě převážet mrtvé na hřbitov tímto způsobem. Do té doby to bylo používáno třeba u epidemií, kdy byly hromadné hroby a podobně. No a on takhle chtěl pohřbívat každého jedince a ono se to moc nelíbilo.
1: My jsme říkali, že je jedinečná, ve Velinách se teda zachovala. Jak moc jedinečná, kde třeba takovou to rakev člověk by mohl najít?
3: Pokud já vím, tak další exponát se nachází ve Vídni, v Muzeu pohřbívání.
1: Tak o to větší důvod zajít se podívat do Nové Horky, do Márnice. Zkusíte si oba tipnout, kolik těch neboštíků touto rakví mohlo projít.
3: To si netroufám úplně. Mohlo to být klidně 100, stovky to mohly být klidně.
1: Pane Kasteláne, vy jste ji stěhoval.
2: Já bych řekl, že míň. Já si myslím tím, že Veliny jsou malá obec a pokud ta rakev je z těch Velin v nižších stovkách obyvatel, tehdy možná ještě míň, tak si myslím, že to byli spíš jednotlivci.
1: Vy jste to stěhovali, je to těžké, je to prostě kus jako bytelného dřeva. Jestli to byla těžká práce pro ty hrobníky?
2: Já myslím, že jo. Jako ona, to když je prázdná, zpátky, tak je docela jako těžká. Je to bytelné dřevo, víte, že má rakev přes 2 metry, tak jako měli jsme 20 dělat to naložit i bez neboštíka.
1: No a pak vlastně oni to museli samozřejmě ještě znovu odnášet z toho hrobu zpátky někam do márnice.
2: Ale tak, jak
1: dvojitá
2: vidíte,
1: práce pro hrobníky.
2: Ale jak vidíte u nás, měli k tomu máry, což jsou nosítka, takže to minimálně 4 chlapi prostě chňapli za ta madla a mohli to odnést pohodlněji vlastně z kostela až na hřbitov.
1: Kromě rakve samozřejmě jsou tady k vidění panely, kde si člověk nastuduje spoustu informací, jak z textu, tak z obrázků.
3: My jsme se snažili ve stručnosti nastínit tu dobu osvícenství, jak vlastně s neboštíkem bylo nakládáno a takové hlavní fenomény té doby, jako bylo strach se zdánlivé smrti nebo znovu obživlí mrtví, tak to se tady návštěvník všechno doví.
1: Zdánlivá smrt, jakože ho pohřbili a on se vlastně ještě někde v té rakvi mohl probudit.
3: To byl velký strašák osvícenské Evropy a díky tomu vlastně vznikly márnice, protože tam ten neboštík mohl být umístěn.
1: Ještě měl rezervu.
3: Měl rezervu, časovou. Měl čas.
1: No zajímavá záležitost, přijďte prostudovat.
2: Tím, že jsme sehnali tu rakev, tak nebude márnice volně přístupná, ale bude vždy vlastně na závěr prohlídky v doprovodu průvodce.
1: Z Nové Horky Petra Štrimplová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: našem krajem míří na Gýrovou. Vydejte se v sobotu 25. července na chatu Gýrová a zažijte den plný hudby, soutěží a letní pohody v krásném prostředí Beskyd. Český rozhlas Ostrava vás zve na jedno ze společných zastavení letní turistické soutěže Křížem krajem. Pokud sbíráte razítka do soutěžní karty, na Gýrové si můžete přidat další. Čeká vás tam bohatý doprovodný program. O skvělou atmosféru se postará svým odpoledním vystoupením písničkářka Kači. Připravili jsme také zábavné aktivity pro děti, soutěže nebo kvízy. Přijďte 25. července na Gýrovou a staňte se součástí soutěže Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

bude cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava, teď je 15 hodin 49 minut. Pravda je, že v létě vše roste a kvete. Je to ale zároveň hlavní sezóna boje s invazivními rostlinami. A důležité přitom není jen to, jakou metodu ochranáři vyberou, ale také správné načasování. A právě teď je třeba vhodná doba pro likvidaci třeba invazivních pajasanů.
1: Vezmu si rukavice, ochranné pomůcky, to je základ. Při práci s takovouhle látkou, kterou je herbicid.
2: Rukama v bílých rukavicích plní lahvičku s roztokem na hubení rostlin vedoucí chráněné krajinné oblasti Pálava Jiří Kmet.

0: Tak, teďka dáme další kmínek.
1: Herbicid je potřeba aplikovat přímo do kmene pajasanu žláznatého.
0: Princip tkví v tom, že ta účinná látka, která se dostane do vodivých pletiv, projde celou tou rostlinou a ta vadne v průběhu zhruba 14 dnů, zežloutne, zhodí listí.
1: I proto je vhodná doba pro jeho likvidaci právě teď. A nejenom jeho. Kromě pajasanu ochranáři likvidují taky invazní trnovník akát a z menších rostlin na jižní Moravě třeba netýkavku žláznatou, doplňuje Jan Pergl z Botanického ústavu Akademie věd.
2: Ty netýkavky je dobrý likvidovat teď, protože teď začínají akorát kvíst. Takže krásně vidíte a ještě neprodukují tolik těch semínek. Ona má takové ty lusky, které když se dotknete, tak oni vystřelují ty semínka relativně daleko.
1: Podobně ochranáři vybízejí k likvidaci klejichy hedvábné, ambrozie peřenolisté a bolševníku velkolepého.
0: Důležité je zasahovat pro nás z hlediska ochrany přírody, zejména v těch nejcennějších částech chráněné krajiny oblasti Pálava. Takže já dneska zrovna navrtávám pajasany v přírodní rezervaci Šibeničník.
1: Doplňuje Jiří Kmet s tím, že v celé chráněné krajinné oblasti Pálava jsou 10 000 pajasanů. V Česku je této invazní rostliny nejvíc právě na jižním Moravě a taky v Polabí. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Zasáhnou téměř celé Česko. Po srážce dvou autobusů na Znojemsku je 47 zraněných. Jablunkovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu pro děti. V Rožnově pod Radhoštěm skončily úpravy prostoru před vlakovým nádražím. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Při havárii dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se zranilo 47 lidí. Oba řidiči měli negativní zkoušku na alkohol. Českému rozhlasu to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Policisté teď příčinu nehody vyšetřují. Podle Hrůzové autobus jedoucí po hlavní silnici narazil do druhého, který vyjížděl z vedlejší. Jablunkovská charita příští týden přivítá první děti v nízkoprahovém centru. Nová služba nabídne bezpečné místo pro trávení volného času. Nové prostory v budově na Bukovecké ulici se ještě stále rekonstruují. Proto budou děti zatím docházet na pobočku na Bezručově ulici, říká vedoucí nového centra Marie Šubrtová.
3: Na léto máme speciální letní režim, kdy se snažíme ten program uchopit tak, aby byl pro ně zajímavý, aby byli co nejvíc venku, aby viděli i nějaká nová místa, aby jsme je mohli vzít třeba na nějaké výlety do Ostravy, někde dál. Chceme podnikat to, na co není prostor v běžném školním roce.
0: V Rožnově pod Radhoštěm přestavěli prostor před nádražím. Místo zanedbaných unimobuněk a přerostlého křoví tam teď stojí altán s lavičkami. Zákoutí pro odpočinek doplnilo 800 nově vysázených stromů a keřů.
4: Místo je přístupné od včerejška. Poprvé si ho tak mohli prohlédnout kolem jdoucí.
5: No pěkné to je.
6: No pro ty cyklisty určitě, tam jsme se dívali, ty stojany jsou super. Říkali jsme si, jestli tady bude nějaké občerstvení v těch budkách.
4: Uprostřed prostoru stojí obnovená studna. Její původ popisuje lidovecký místostarosta Tomáš Gros.
7: To je taková chlouba, kterou jsme udělali, protože jsme u těch čtyř zdemolovaných objektů v podstatě objevili zbytky staré studny. Je to nádherný prvek, který dotváří tu celkovou atmosféru toho místa.
4: Součástí je také fotopoint a 39 parkovacích míst. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji většinou skoro jasno až polojasno, jen přechodně oblačno a výjimečně se objeví přeháňka. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den pak čekejte zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno s deštěm a bouřkami. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na horách naměříte do 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu dvou osobních aut nám aktuálně hlásíte z Rýmařova. Bouralo se v křižovatce ulic Hornoměstská a Pivovarská. Dejte tam pozor. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu.
9: Je
8: Jejda, kdo to je?
5: Váš džin.
8: Můj džin?
5: Jsem vám k službám, pane.
8: Pane, jo.
5: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťasten.
8: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
5: Prosím.
8: Původně pro sebe.
5: Hop.
8: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
5: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
8: Aha, tak co kdybyste vykouzli i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
5: Když si budete přát, pane. Hop.
8: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
9: Hvězdné návraty.
10: Řekněte mi, kdo pak...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
2: Pojďte, tady máme volno.
3: Fajn.
2: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těšině.
3: Prosím, pánové.
2: Děkuji vám.
3: Jedno kafíčko, promíček, druhé kafíčko.
2: Děkuji,
3: pánové.
2: K rodičům nebo za manželkou?
4: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
2: No co já, no. Já si to užiju sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
1: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou se myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
5: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
6: Ale co bych se na vás zlobila?
5: Já bych vidět,
6: co pak jim tady chcete dělat divadlo?
5: Já bych potřeba vidět, kdo to je.
6: No co pak to ještě nevíte? Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte. Ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může mluvit jak pomoc.
5: Ne, už si to nemyslí.
7: Co? Jak je to?
5: Hleď.
7: Takže ne.
5: Jak je to?
7: Je to tak. Počkej, ne, no tak zmusel. No tak neblázni, jak že ne.
6: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
8: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
6: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
8: Já, že jsem opilec?
5: No proč?
8: Já, že jsem...
5: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
1: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde setrval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčela Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
9: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádá, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že navá to je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí a najednou vidí stopy ve sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zabouchne vrata a jde a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo, prostě já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá. Já tady postavím 50 metrů koleje, na to dám pozejk, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutek z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, pač by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl lakně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, já nevím, co jsem dělal, víte, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat, třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jsem říkal, výborně, hezky, volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu volínek a utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty vlci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždí je! Co? Hele, neblbni, hele, klapka, pejstíce 51, klapnu, kamera si dala do pohybu a já utíkám a za mnou, Pepo, ohlídni se, já jsem si hodil, hodinám, padám, zvedám, nic, pozor, tečko, bufur, vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lajntu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukáv a nastavila těch.
10: Franto, že
9: že jsi mi člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. To nemáš představy, jak ty si vypadáš.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti uleví. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej. Tak.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No. Išo, Išo, pojď sem. Išo, k noze. Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
11: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
12: Plha. Skladník.
13: Děkuji, Roubíček.
12: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
13: Nerůž.
12: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
13: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
12: Ale děti se zase neholí.
13: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané, tak? Roubíček?
12: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
13: Ano, to se týká taky dětí.
12: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A Teď rodiče jsou staří,
13: ale...
12: A taková dlouhá cesta...
13: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
12: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
14: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
12: No ne, rozumíte. Já nevím, jak vy, ale... Těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero, získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
15: No.
12: Minulou hodinu jsme probírali jednoho z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
15: Století páry?
12: Ano, 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
15: No dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
16: Kdo tam?
17: AX.
16: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
17: Jasný.
16: Ovšem zadaných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
17: No jo, držet spolu. Ale proč?
16: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
17: Ještě, že princ ochořel, vidíte?
16: Neochořel. Utek.
17: Chyba.
16: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
17: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
16: Naopak. Musí.
17: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
13: Jak to víte?
17: Já nevím. Já něco viděl.
13: Co jste viděl?
17: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
18: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
17: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, víc.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama, až z pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval na Volnout, pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Stanisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možno zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, pojď sem, co to máš v puse, ukaž. Ukaž, Věnka.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by bohouš císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. Hmm. Jako když volizuješ na nuk.
5: Ticho. Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor. Já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama. Tady ten stůl je pult. Voborník je pan Mercier. Majitel toho krámu s hudebninama. Láďa je Francesco Dassar, hudební skladatel. Vyšla mu skladba. A jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu, zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč vodka odešel k soudu Mercier?
5: Jo to je fakt, proč?
7: Jo. Co proč odešel
8: no, proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
5: Předtím
8: odešel do, k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
9: U not?
7: U not!
9: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
9: No u not!
7: Noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
9: no, noty,
7: máš krám s notama, prodáváš noty.
9: Jo.
5: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
5: Ten Mercier,
7: no.
5: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
5: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
5: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
5: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
10: Ona je to dřina, to divadlo bohuží, viď?
7: Rasovina.
10: Vydrž.
7: Ach, já jsem z vás jelen. A, jo. Matilda Šmauzová.
5: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
5: No.
7: Co
5: se jmenuje? Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
5: No já, třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
5: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
5: Jak to?
7: No ano, o to právě jde, to není náhodilost to jméno, autor když to psal, tak uvažoval.
5: Jo.
7: Přece.
8: No to přemýšlí o co
7: no,
8: píše,
7: to
8: že?
7: Je jasný.
9: No to je stará hra, no, to je stará hra.
7: Nejenom to, ale to je má přesný řád. Přece, ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Takže no prosím tě, jo, vem to
9: je. No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, já chci jenom hlásit.
9: No ne, abych jako ne, abych tě nestrémoval. Ne, major Šmaus, a kdo je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavli, jde, no. Počkej, můžeš to říct tady, nemusíš za dveře.
9: No já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
11: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
9: No dobře, no voják to jde,
7: no. Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on si stoupne a řekne... Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl... Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak buďte tak hodná, jo. Tak moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
5: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: Das.
5: Tak Dasáro.
7: Aničko.
5: Láďa je Dasáro.
7: Aničko.
10: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? jako Anička víte, že on je Dasáro. Je. Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné 18-leté poupě. Ale proč, kde? Ale ty ženy vypadaly před stolety jinak.
5: Ale nejde úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, a tady Láďovi teda, tomu Kasárovi.
7: Dasárovi,
5: no tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
7: ale
5: to je úplně pitomá.
7: Ne, ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
5: No to je to samý, ne?
7: Ale není to samý, Aničko, on chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je Valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
7: Ne omyl.
5: Ne, to já už tomu rozumím. Ne, jasný, je já vám řeknu. To je výborný, kde jste tu hru našli, fakt.
9: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
7: Autor.
5: Já tomu úplně rozumím. Tak, počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
7: Co fika nemyslíte?
5: No jistě.
7: A jak to z
5: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
7: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku. Ano. A co udělá on?
10: Ano.
7: No to, co udělá každý normální mužský.
5: Teda to je výborně vymyšlený.
7: Jasný. Chcete ještě další
5: vysvětlení? Dobrý.
7: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
7: A z čeho?
8: No, co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
5: Co by tomu řekl? To je přece divadlo, ne? No, herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
10: Tohle to se bude líbit.
9: Myslíš?
10: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemner pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně fislá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí Drahoušku z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemra se jmenuje Zubatý, jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mohu si dát inzerát do vašeho fafofifu?
3: Co prosím?
2: Inzerát do vašeho fafofifu. Lidám zuby.
3: Inzerát. Zuby, já někoho zavolám.
4: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Vesno, vypad vám v lístefek.
4: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co byste chtěl ten inzerát? Já nechci se mnou, pane.
2: Nemá fáru.
6: Heru, gol, fotka. Mě tady nebude. Fotka, fotka. Hodně moc.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho.
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský si ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
3: Nic.
2: On to sežral.
1: Panu Kemrovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemr, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemr vysvětluje, proč to všechno dělá.
7: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našíhup, že rozbil barometr.
8: Proč barometr?
7: No on jak je vráždí, rozbije, všechno se mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
9: No, se máte čím chlubit.
7: No co ten bažan, co? A vy jste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
9: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.

0: hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě, no, on zas měl radost, že nás tak převez.
1: Co si myslíte o těch dveřích?
0: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
2: Nikde nic. Co já teď budu dělat? Bez dveří.
3: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
2: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
4: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
5: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří houslíček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka, nebo sám hrál na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroj vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce 3 filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

zem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říkám,

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Ve Valašském Meziříčí rozšířili parkoviště v Proluce Masarykova. Děti ze Slezské Ostravy se budou vzdělávat v nové jurtě. Zítra čekejte oblačno a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun od 80 let a ne až od 85 jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Ve Valašském Meziříčí otevřeli rozšířené parkoviště v Proluce Masarykova. Nově tam přibylo 34 míst, dohromady jich tak je 130. Stavba přišla na skoro 4,5 milionu korun. Polovinu pokryla dotace od kraje a ministerstva, říká starosta Robert Stržínek z Hnutí ANO.
5: Nové parkoviště má povrch z drenážní dlažby, která lépe vsakuje dešťovou vodu. Součástí je také odlučovač lehkých kapalin a retenční objekt o objemu 9,5 kubíků. Uprostřed parkoviště vznikl zelený ostrůvek se stromy, které pomohou zlepšit mikroklima. Samotná výsadba ale kvůli letním vedrům proběhne až na podzim, kdy budou pro stromy vhodnější podmínky.
0: Na hlavních silničních tazích v Česku směrem na jih přibývá v létě dopravních nehod. V červenci jich bývá zhruba o pětinu víc, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za posledních 15 let od společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy anebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejrizikovějšími letními dny pro cestování jsou pátek a sobota. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 000 korun z fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
6: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vzniky nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno s deštěm a bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Brance u Opavy na silnici číslo 57 u křižovatky s ulicí Školní havarovalo osobní auto do Ostrůvku. S opatrností místem projedete. Pokud víte o dalších komplikacích v dopravě, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přejeme hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava, jsou 4 minuty po 17. hodině a jako obvykle o víkendu začíná v tento čas pravidelná hudební pošta. Do té jste posílali řadu vašich vzkazů a přání, my je rádi vyřídíme a zařadíme také písničky, o které jste si napsali. A uslyšíte třeba Valdemara Matušku nebo Marcela Smoška, to můžeme slíbit už teď, alespoň podle přání, ze kterých jsme to vše vyčetli. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava. Ten přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připraven první vzkaz, který dorazil ze Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace ve Frýdlantu nad Ostravicí. Zahrajte prosím těmto oslavencům. Konkrétně přejeme vše nejlepší k narozeninám panu Václavu Kopinovi, dále paní Růženě Schindlerové, také přejeme vše nejlepší paní Heleně Žákové, dále paní Stanislavě Límové a také přejeme vše nejlepší paní Evě Myslikovjanové. Milé dámy a pánové, milí oslavenci a oslavenkyně, užijte si svůj narozeninový den co nejlépe, ve zdraví a spokojenosti. Vše nejlepší přeje předsednictvo Organizace svazu tělesně postižených v České republice z Frýdlantu nad Ostravicí. My posíláme písničku, tedy písničky, které hraje

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta, ve které vyřizujeme vaše vzkazy a přání o písničku. No a následující vzkaz je k 70. narozeninám paní Elišky Belasové z Petřkovic. Hodně zdraví, spokojenosti, pohody, spoustu věrných přátel a vždy dobrou náladu vám přeje výbor seniorů z Petřkovic. Za všechny je podepsána Renáta Romfeldová a přáli jste si písničku Jdi za štěstím od Karla Gotta. Rádi ji posíláme.

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude Veronika Staňková, psychoterapeutka pro pozůstalé. Bude mluvit o tématech, o kterých se většinou ostýcháme mluvit. Nečekejte ale pohřební řeči. Podle našeho hosta má i smích v takových situacích své místo. I to zazní v rozhovoru, který chystá Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Další přání nám poslali z klubu seniorů z Karviné Starého Města. No a patří k nim tito oslavenci, které máme pěkně v pořadí vyjmenovány, protože slaví narozeniny. Vše nejlepší přejeme paní Marii Gorecké, také paní Daniele Padurové, dále přejeme vše nejlepší paní Lence Kucharčikové, také vše nejlepší paní Heleně Prokopové, dále blahopřejeme paní Dagmar Javorkové a také gratulujeme paní Dagmar Božkové a ještě přejeme vše nejlepší panu Vilému Zčinovi. Všichni tedy z klubu seniorů z Karviné Starého Města. Oslavencům přejeme hodně zdraví, optimismu a hezké chvíle mezi námi, jak je napsáno. A rádi byste písničku od Valdemara Matušky Slavíci z Madridu. Podepsána je samospráva a my slíbenou písničku posíláme.

vlastního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Posíláte přání s písničkami a my rádi je vyřídíme. No a v tuto chvíli přejeme vše nejlepší k narozeninám paní Aně Pustějovské a slaví právě dnes. Přejeme hodně zdraví a síly a trpělivosti a pohodu při ošetřování dlouhodobě nemocného manžela. Vše nejlepší přeje a přání posílá sestra Marie s rodinou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další písemný vzkaz už je připravený a rádi ho vyřídíme, protože budeme hrát pro tetu a naši věrnou posluchačku paní Libuši Posokovou z Horních Domaslavic, která právě dnes slaví 93. narozeniny. Chtěli bychom ti především poděkovat za lásku, péči a obětavost, kterou si nám věnovala po dvě generace dětí, když jsme k tobě jezdili na prázdniny. Děkujeme za úžasné dorty, cukroví a koláče, bez kterých se neobešla žádná svatba ani oslava v rodině. Je obdivuhodné, jak i teď všechno krásně zvládáš. Jsme rádi, že tě máme, teto, a přejeme ti hlavně zdraví, spokojenost a boží požehnání. Ze srdce přejí a přání posílají neteř Laďka s manželem, Gábina s rodinou a David s rodinou. A pro tetu jste vybrali písničku La Pastorela. Tak paní Libuši Posokové z Horních Domaslavic přejeme jen a jen to nejlepší k jejím dnešním 93. narozeninám.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Připravený je další vzkaz v rámci hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava, a to pro Petru Skálovou k jejím narozeninám. Přeju ti vrásky od smíchu, plno vína v kalichu, ať láska z tebe srší a štěstí ti jenom prší. Dnes máš svůj den, tak se směj a skleničku šampaňského do ruky dej. Věk je jen číslo, to dobře víš, s každým rokem krásnější si. No a hezké narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. A my posíláme písničku Marcela Zmoška.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A další vzkaz už je připravený v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Tak věříme, že oslavenkyně bude vědět, že se jedná právě o ni, protože jde o písničku k narozeninám slečně Markétce. Tak věříme, že nás poslouchá. Milá Markétko, všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky. A božího požehnání ti přejí chalupáři z Marušky. No a my rádi posíláme písničku Mariša od Kolárovců.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte víkendovou hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a máte také možnost zatelefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničku, kterou byste rádi poslali někomu i s přáním k narozeninám, k výročí nebo k svátku, zkrátka jak je vám libo. Tak pokud můžete, využijte této příležitosti a prostřednictvím vysílání Českého rozhlasu Ostrava pošlete někomu telefonický vzkaz i s přáním třeba k svátku všem Drahomírám, protože právě ty dnes slaví, anebo se podívejte do kalendáře, kdo z těch oslavenců slavil v tomto týdnu nebo bude slavit v tom příštím a ten váš vzkaz velmi rádi vyřídíme.

Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Jak vyřešit komplikované vztahy? Přestěhovat dědečka do chalupy v Třešňové. Seriál Chalupáři. ČT2. Krásná Milady de Winter čeká na svou příležitost a plánuje pomstu. Dobrodružný film Tři mušketýři 2. A ČT Art uvádí u příležitosti výročí narození legendárního Jiřího Grossmana sestřih vzpomínka na Jiřího Grossmana. A hned poté zábavný pořad Potoky modré krve. Sobotní večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Domov seniorů Korýbko v Ostravě Zábřehu nabírá desítky nových zaměstnanců. V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu anebo pohotovostní službu. V Rožnově pod Radhoštěm už je nově opravený prostor před vlakovým nádražím. Zítra bude oblačno s deštěm a bouřkami, teploty do 28 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Ostravský domov seniorů Korýtko hledá nové zaměstnance. Městské zařízení je po rozsáhlé rekonstrukci za 500 milionů korun, díky které se navýšila kapacita na více než 250 míst. Domov potřebuje celkem 70 pracovníků na všech pozicích, potvrzuje ředitel Jan Seidler.
4: Máme nějakou stanovený předpoklad počtu zaměstnanců na tu novou kapacitu 254 klientů. To není jenom pečovatele, zdravotní sestry, sociální pracovníci, ale máme tady provozní zaměstnance jako kuchaře, pradleny. Pokud nemáte zaměstnance, tak nemůžeme nabírat nové klienty, protože samozřejmě by se o ně neměl někdo starat a pečovat.
3: V mobilní aplikaci Záchranka si lidé můžou nově najít taky nejbližší lékárnu anebo pohotovostní službu. U každého místa uvidí kontaktní údaje, otevírací dobu a můžou se i rovnou přepojit do navigace. Cílem je mimo jiné řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné přivolat záchranáře. Pokračuje ředitel a zakladatel aplikace Záchranka Filip Maleňák.
5: Aby člověk v případě třeba méně závažného stavu, který nevyžaduje přímo volání zdravotnické záchranné služby, měl okamžitě přehled o tom, kde je nejbližší pohotovost a mohl si tam případně zajet sám. Případně třeba pokud je odkázán zdravotnickou záchrannou službou, že ten případ není na výjezd posádky, je možné vlastně v aplikaci Záchranka se podívat, kde ta nejbližší pohotovost je.
3: V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde ji lidé můžou využít, přibyl region Trento v italských Alpách. V Česku za první pololetí letošního roku zbankrotovalo 3260 podnikatelů. To je stejný počet jako loni za stejné období. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet insolvenčních návrhů se meziročně snížil o 2% na 3294. Od začátku roku do konce června nejvíce fyzických osob podnikatelů zbankrotovalo v Praze, následoval Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Nejnižší počet bankrotů byl v kraji Vysočina. Nejohroženější jsou firmy z oboru dopravy a skladování. V Rožnově pod Radhoštěm dokončili proměnu prostoru před vlakovým nádražím za 25 milionů korun. Přibylo tam nové parkoviště, odpočinkový altán i rozsáhlá výsadba zeleně. Úpravy navázaly na loňskou demolici 4 nevyužívaných budov, dodává mluvčí rožnovské radnice Adéla Kousalová.
6: Radnice nechala v prostoru vysadit více než 800 stromů a keřů, doplněných o trvalkové záhony. Nové stromy a keře, propustné povrchy i hospodaření se srážkovou vodou pomáhají ochlazovat veřejný prostor a zlepšují mikroklima u rušné křižovatky. Součástí přednádraží je také fotopoint.
0: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno s deštěm nebo bouřkami, ojediněle i silnými. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Třinci v ulici Frýdecká probíhají stavební práce. Vozovka je zcela neprůjezdná. Objížďka vede přes ulice 1. máje a Jablunkovská. Tak s tím počítejte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přejeme klidný a nerušený podvečer s Českým rozhlasem Ostrava a připravený už je dechovkový pořad, tedy dechovková hitparáda, složená jako obvykle ze 12 soutěžních písniček, pro které můžete hlasovat, tak aby 9 písniček s větším počtem hlasů postoupilo do dalšího kola. Určili jste tu nejlepší. Pořad jako obvykle připravuje kolega Artur Kubica a Pavel Janošec přeje příjemný poslech.

Krásný podvečer, vážení nadšenci hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Začíná velké mezinárodní hudební klání o 12 zajímavých dechovek. Začíná soutěžní pořad Chtěl bych mít kapelu, bez kterého žádný dechnář, žádný milovník této krásné hudby nemůže mít klidnou sobotu, natož pak neděli a dokonce i celý příští týden. Kdo to vysílání promarní, tak ten bude nešťastný, tedy pokud nemá doma internetové spojení a neumí si to najít zpětně na stránkách ostrava.rozhlas.cz. Budeme soutěžit, budeme se snažit prosadit vaše žhavé plecháčky v ohni. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, syneček ostravský. Co jsme pro vás dnes připravili nového, jaké krásné skladby se zařadí mezi tři obvyklé novinky? Tak bude to polečka nazvaná Ta naša koberská a to už mnozí ví, že přichází slavná kobeřanka, která v našem pořadu už dlouho nebyla. Pak si poslechneme, co nám nabízí Dobravanka, tedy polku v Zalužanech a nakonec z CDčka Čakám až sa rozední, sourozenců Baťkových, zazní Verbuňk u Dunaja šaty Perů. Potom vás seznámím se zprávou příjemnou, tedy které písničky postoupily do zářijové zlaté hitparády a nakonec se dostaneme postupně od 9. až po vítězné místo dnešní mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu a řekneme si, kdo uspěl, kdo si polepšil. A můžu prozradit už teď, že jste tím pořadím zamávali velice pěkně. Minulá novinka je na prvním místě. První místo je vyřazené mezi smolaře. Prostě lítá to tu jako opouti na velkém kolotoči. Připravte si bloček, připravte si tušku. Vážení porodci, vážené porodkyně, vážená porodčátka, jdeme na to. Začínají dnešní soutěžní novinky. Jako první to bude polka Ta naša koberská. Hraje to kobeřanka, dechovečka výjimečná, protože hraje v nářečí, tedy v tom hlučínském a navíc nemají klarinety, což je zvláštní, tak nějak už před léty dospěli k tomu, že dechové nástroje dokáží krásně hrát i bez toho štěbetání a pípání. Polečka Leoše Drastíka Ta naša koberská má soutěžní číslo 12 a zpívají to Mojmír Harazim, Kateřina Švanová a Martin Švan.

Pojďme dál. Jestli si vzpomínám, tak v Zalužanech na Potoce stával mlýn a dneska je tam jenom halda rozvalin. Tak to jsou slova lidové písničky v Zalužanech, kterou si dáme s Doubravankou a ta je z Jámy u Prachatic a z jejich zpěváky si to ještě dáme a to je Jaroslava Průchová a Jiří Cynádr. Polka v úpravě Jirky Heřmana v Zalužanech má soutěžní číslo 11.

Sourozenci Baťkovi jsou dnes v dechové hudbě pojmem. Například hrají s kumpánovými muzikanty, ale i s jinými dechovkami. My si od nich dáme v jejich podání Verbuňk u Dunaja šaty Perů a zpívají to Zdeňkové Baťkové, a to mladší Zdeněk a starší Zdeněk. Jako dnešní třetí novinka v pořadí mají soutěžní číslo 10. Začíná Verbuňk u Dunaja šaty Perů.

A teď, kdo nám jde do Zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře. Do Zlaté hitparády odchází zaslouženě Slezská kapela s písničkou Ešče sem malučky. Připomínám, že Zlatá hitparáda bude 26. září, někam si to zaznamenejte, no a mezi dobré smolaře se odporoučí překvapivě z prvního zlatého místa Šohajka s polkou Šel sem lesem, dostali málo hlasů, no a také minulá novinka Skaličané s písničkou Na sekulskou cestu. Dobří smolaři budou 19. září v 18 hodin a 5 minut. Pojďme k dnešním soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění vás, porodců, přežili. Na 9. místě je minule 7. Sokolka ze Šakvic s polkou Kdože ti má milá, a jsou tu po 5. a přišlo jim 1054 bodů. Autory polky Kdože ti má milá jsou Vladimír Pfeffer a Václav Maňas mladší. Kapelníkem Sokolky je Jan Svoboda. To jsou takové základní informace, abyste i o té písničce věděli co nejvíce, protože někteří mi píšete, že tady ty informace chcete. Zpívají Martina Málková, Lenka Svobodová, Libor Cupal a Jan Dvořák. Polka Kdože ti má milá v podání Sokolky ze Šakvic má dnes startovní číslo

A máme tady 8. místo s 1113 body a to si dnes vysloužila Dubňanka. Jsou tady dnes po páté, takže jim fandím, aby dojeli celou sérii vysílání a byli mezi zlatými. Ta šestá série je tu hlavně proto, že když se objeví dechovka, která třeba jiné posluchače nebaví, ale má hodně fandů a ti ji chtějí stále podporovat a posílají spoustu bodů, tak aby to nebyla pořád, ale jenom šestkrát, stačí a šup s ní do zlaté hitparády. Pravidla jsou pravidla. Pro někoho dobrá, pro někoho přísná. Musíme je respektovat. Bohumír Kameník a Pavel Jech složili valčík nazvaný Ta dobřínská dědina. Hraje vám Dubňanka a má soutěžní číslo 8.

A zdravím samozřejmě všechny naše posluchače, kteří musí sedět doma, protože už třeba špatně chodí a mají pro tu radost jenom to rádio. A to rádio, to jsme my. No a na 7. místě jsou moravští muzikanti. Jsou z Rudy nad Moravou, to je na Šumpersku. Získali od vás 1210 hlasů. Václav Maňas a Miroslav Záhorský jsou autory valčíku Kdo ví, jestli vtáčci. A moravští muzikanti se zpěváky Stanislavem Horvátem a Pavlou Mužíkovou mají opět velkou příležitost, aby si vás získali tentokrát soutěžním číslem 7. Ale jak se tak dívám, jsou tady už po 6., takže pro ně nemusíte hlasovat a příští týden je slavnostně přesuneme do Zlaté hitparády. Hrají vám moravští muzikanti, valčík, Kdo ví, jestli vtáčci.

šestém místě se nám zaklínila slavná Maguranka z Kaňanky a jejich valčík v úpravě Jošky Baláže, nazvaný podle lidové písničky V hluboké dolině. S Magurankou to zpívají Veronika Hepnerová, Zuzana Bošková, Marek Bakita a Marian Chlpek. Přišlo jim 1260 bodů. V hluboké dolině hraje Maguranka z Kaňanky a mají dnes startovní číslo 6 a pro doplnění ta písnička je z CDčka Aj v lese láska bývá. Tak to jenom, abyste věděli, odkud ty písničky vybírám.

Krajanka Václava Hlaváčka nahrála před léty na CDčko Nemelem Nemelem Valčík Šumařovo dítě. Někomu se líbí, někomu se líbí méně. Každopádně se pořád drží ve středu žebříčku, a to i tentokrát, a přišlo mu od vás 1318 bodů a to stačilo na pátou pozici. Zpívají to Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek. Já si vždy u toho vzpomenu na příběh, jak jsem jel jednou z rozhlasu autem a stál u tramvajové zastávky a měl naplno puštěnou dechovku, otevřená okna u auta, a na té zastávce stálo spousta návštěvníků festivalu Colors of Ostrava. Samý takový mladí, jsem tam plno dredů na hlavě, jsem tam celý v černém, a jak slyšeli tu dechovku, tak se začali tím směrem otáčet, divně se koukat, nechápavě, a já si připadal jako v hororu, kdy čekáte, že na vás začnou útočit zombíci. Tak jsem dupnul na plyn a rychle ujel. No, stane se, Krajanka a jejich Šumařovo dítě mají startovní číslo 5.

A máme tady bramborové místo, tedy čtvrté, a to si drží s 1432 body Jirka Helán. Před lety naspíval celé CDčko nazvané Příběh nejen o Polce a o Valčíku a na něm je krásná lidová písnička Kdo má po černu galánku. A on to dává nádherným hlasem. Na to se musí člověk narodit, aby měl takový hlas, takový talent. Uprostřed je soličko na saxofon, to už jsem říkal, to hraje na altku Felix Slováček. Kdo má po černu galánku zpívá Jirka Helán a má pro vaše hodnocení opět číslo 4.

A teď prosím, zvukový mistře, oblíku Marku, pusť nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě. Chtěl bych mít kapelu ze soboty 18. července roku 2025. Na třetím místě je minulá novinka, lidová písnička Anička Dušička a zpívají to Petra Cipková, Janka Lukáčová, Petr Kučera a Anton Baláš. Jsou to amatérští zpěváci z malé dechové hudby Předměrčanka. Jak už jsem říkal minule, s Petrem Kučerou a Antonem Balážem už dechovka nespolupracuje, mají svůj věk a tak už za ně zpívají jiní. Ku podivu jsou to dva statní chlapy. Kapelník Petr Bajza je slyšel hrát v hospodě na heligonky a zpívat, tak jim nabídl vyšší pozici, vyšší level. A to je zpívání v dechovce. A oni to vzali. Mimochodem, Predměrčanka je mistrem Slovenska v letošní soutěži malých dechových kapel a od vás jí přišlo tentokrát 1470 bodů. Anička Dušička od Predměrčanky má soutěžní číslo 3.

A máme tady stříbrnou pozici a tu má minule pátá Javorinka ze Strání. V loni oslavili 130 let od svého založení. Která dechovka plechovka se takovým dlouhým životem může pochlubit? A my si od nich z jejich CDčka Chodníčkem šlapaným dáme tango Olé kvapa a zpívá to Karel Bušo. A do naší soutěže starých i nových hitů postoupili z pátého na druhé místo s rovnými 15 body. Takže dnes má Javorinka číslo 2.

A teď další novinka, která prorazila z minule 11. místa až na první pozici, na zlato. A musím se přiznat, že jsem se docela divil, protože jsem opět neodhadnul vaše fandění, vaše hlasy, vaše bodové hodnocení, vaše sympatie. A je to s 1512 body píseň lásky a hraje to Lácaranka. Indiánská píseň lásky je nejslavnější.

0: Všechny kapely, všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil a kdo nepřežil, kdo šokoval, kdo nás úplně zklamal, víte, kdo zmizel na smetišti, historie této hitparády, nebojím se říci, nemilosrdné stálice Českého rozhlasu Ostrava. Takže my si teď všechno zopakujeme, to abyste v tom měli jasno a mohli hlasovat pro tu svou nejoblíbenější jedničku na seznamu 12 vynikajících dechovek. Připravte si záznamník, tušku, zesilte si rádio. V přehledu dnešních soutěžících začínáme soutěžním číslem 12 a to je Kobeřanka s Polkou, ta naša koberská.
1: Hrájou tu našu pěsničku koberskou.
0: Soutěžní číslo 11 má Polka v Zalužanech a hraje to Doubravanka.
1: V Zalužanech na potoce stával mlín, dneska je tam jenom halda rozvalin.
0: Sourozenci Baťkovi nabízejí pod soutěžním číslem 10 Verbuňk u Dunaja Šatyperů.

0: S číslem 9 je tu Sokolka ze Šakvic a polka Kdože ti má milá.
1: Kdože ti má milá, kdože ti vyšívá.
0: Číslo 8 má ta Dobřínská dědina a ten valčík hraje Dubňanka.
1: Ta.
0: Kdo ví, jestli vtáčci hrají moravští muzikanti a mají číslo 7, ale už pro ně nemusíte hlasovat, takže tu máme na 6. místě Maguranku z Kaňanky s Valčíkem v Hluboké
2: dolině.
0: Krajanka s Valčíkem Šumařovo dítě usiluje o vaše hlasy s číslem 5.
3: Svítila hvězdička, svítila malička na.
0: Se čtyřkou pokračuje v soutěži Jirka Helán s lidovou písničkou Kdo má počernou galánku.

0: Číslem 3 pokračuje v soutěži letošní mistr Slovenska, premiérčanka s lidovou písničkou Anička Dušička.
1: Anička Dušička, kde si bola?
0: Tango Olé Kvapa v podání Javorinky ze Strání má soutěžní číslo 2.

Indiánská píseň lásky má soutěžní číslo 1. Přehled našich soutěžních skladeb znáte, my se samozřejmě těšíme na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na číslo 221 555 570, je to záznamník. Pokud máte internet po ruce, posílejte maily artur.kubica@rozhlas.cz a taky můžete využít poštu, tedy chtěl bych mít kapelu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní svěrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz. No a pro toto vysílání jedinečné rozhlasové mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu, jsem si mimo hodnocení na závěr připravil orchestrální polku Miloše Procházky, tedy skladatele, který píše písničky na tělo nejlepším dechovkám. Mimochodem někdy jsou tak těžké, že je amatéři vůbec raději nehrají. No a my si od něj dáme z Žadovjáky polku Ženichovi. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček a dechnář Artur Kubica.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na hlavních jižních tazích je v červenci a v srpnu vyšší nehodovost. Vyplývá to z dat portálu dopravy. Armáda spásy v Ostravě hledá dalšího lékaře do ordinace pro lidi bez domova. Jablunkovská charita připravuje novou nízkoprahovou službu pro děti. Zítra čekejte déšť a bouřky. Naměříme do 28 stupňů. Dobrý večer vám přeje Tereza Hájková. V létě výrazně roste nehodovost na hlavních jižních tazích. V červenci se tam stane o pětinu nehod více než jindy, v srpnu téměř o čtvrtinu. Vyplývá to z dat za roky 2010 až 2025 společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod. Řidiči by měli třeba myslet na to, že plně naložené auto se na silnici chová jinak než prázdné, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
2: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brznou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon. Když mám vítr, nějaký boční vítr a podobně, může se to auto snadněji rozkolísat.
0: Důležité je taky věnovat řízení plnou pozornost a do případné kolony dojíždět plynule. Ordinace pro lidi bez domova v Ostravě potřebuje dalšího doktora. V ambulanci teď pracuje jen jedna lékařka na částečný úvazek. Podle Jany Plačkové z Armády spásy je práce vhodná třeba pro doktory v důchodu anebo lékařky na mateřské dovolené.
3: Aktuálně nám v ordinaci pracuje pouze jedna lékařka na 0,2 úvazku a samozřejmě hledáme i další lékaře, kteří by mohli vypomoci. Ideálně samozřejmě, aby to byl lékař praktický, protože je to ordinace praktického lékaře.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí pro neděli od 11 do 16 hodin. Bouřky bude doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Jablunkovská charita příští týden přivítá první děti v nízkoprahovém centru. Nová služba nabídne bezpečné místo pro trávení volného času. Nové prostory v budově na Bukovecké ulici se ještě stále rekonstruují. Proto budou děti zatím docházet na pobočku na Bezručově ulici, říká vedoucí nového centra Marie Šubrtová.
4: Na léto máme speciální letní režim, kdy se snažíme ten program uchopit tak, aby byl pro ně zajímavý, aby byli co nejvíc venku, aby viděli i nějaká nová místa, aby jsme je mohli vzít třeba na nějaké výlety do Ostravy, někde dál. Chceme podnikat to, na co není prostor v běžném školním roce.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, odpoledne od západu oblačno, déšť a bouřky, ojediněle i silné. Později odpoledne ustávání srážek a večer ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Na horách naměříte mezi 17 a 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V centru Ostravy aktuálně počítejte s uzavírkami v ulicích Porážková a Trojhalí. Složky integrovaného záchranného systému tam právě teď zasahují u mimořádné události. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov, no a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce, no a jak říkáte, první zmínka 1352, no a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlyn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít. Takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí. To se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák. Ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlynáři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamů, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí, ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhé světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablomovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopní začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD, což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znovu je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedena elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, jak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říká, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináč se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypěstoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu, nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů.

0: teď vstoupili do maštale nebo do takových chlévů. Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, v 17., 18., 19. století takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byly dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák, že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sýrky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami.
1: Dokázali vyrobit sami, když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pec chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl zase vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech pokračování rozhovoru s Velem Kajúmim, zdravotníkem, který pracuje na záchranné službě Středočeského kraje více než 30 let. O čem bude mimo jiné dnes řeč, napoví ukázka.
2: Celý život jsem oborom zdravotník, tak mě všichni mají rádi. Můžu vám to opravdu říct, mě všichni mají rádi, protože já, moje práce je pomáhat lidem. Ale když někomu pomáháte, přece nebude pitomec, aby mě s odpuštěním za to slovo, aby se jako spíš brodil proti mě.
1: Vaší průvodkyni od mikrofonu i dnes bude Goránka Oľača. Co jsme se dozvěděli z první části rozhovoru? Především, že se Del Kajúmi narodil na vesnici ve velké majetné rodině, která žila v souladu s afgánskými tradicemi. Přestože rodina vlastnila pole, domy, zahrady, restaurace, na žádnou hračku, kterou by dostal jako dítě, si nevzpomíná. Za to nemůže zapomenout, co si jeho otec přál a očekával od svých dětí.
2: Můj otec byl strašně sympatický člověk, milý člověk a nám řekl, já po vás nechci, abyste pracovali na poli, nechci po vás, abyste něco dělali, jediné, co vás, po vás chci, abyste chodili do školy. A jenomže to byla moudrá slova, ale složité vykonovatelná, protože my jsme chodili do školy asi tak 2 hodiny pěšky denně. Nebyly cesty, nebyly silnice, nebyly auta.
1: Když se rodina přestěhovala do Kábulu, stal se žákem zdravotní školy obor rentgen a vedlo se mu velice dobře. Psal se rok 1987, kdy se nejen o žáku Delovi, ale o celém Afganistánu rozhodovalo v Moskvě.
2: Po 2 letech byl program ČSSR a Afganská demokratická republika. Byl jsem přizván do ČSSR v tehdejší do školy. Vybrali se tam takový ty nadaní studenti, jako prostě ten nejlepší student je psaný jako první, jakoby úspěchem nejlepší. Mm-hmm. Ale taky chválím a všem prostě zkrátka, to je realita.
1: Realitou bylo i to, že v Praze musel nejdříve ukončit střední školu a potom snít o studiu medicíny. Mezitím se stala sametová revoluce.
2: Tady šlo k tomu převratu v 89. Smlouvy skončily mezi těmi státy, že tak nám řekli, že dají nám možnost dostudovat, tak já jsem potom tady zůstal, protože Československo se směřovalo do evropských struktur. Nám přednostně vyřídí ty doklady, tak jsme to tak samozřejmě využili, protože v Afghánistánu probíhala v té době občanská válka. Bohužel vysokou školu v té době jsem nemohl studovat.
1: Nicméně sen o medicíně uskutečnil. Dálkově, což znamená, že při práci vystudoval obor ARIP, to jest anestézii, resuscitaci a intenzivní péči. Podařilo se mu získat bakalářský i magisterský titul.
2: Od roku 2022 jsem zdravotníkem. 2 roky jsem byl v nemocnici v Semilech a od roku 2025 do současnosti jsem na záchranné službě Středočeského kraje.
1: Pokračujeme s novými informacemi. Jsme v Praze. Vy jste studoval tady, takže Prahu dobře znáte. Co jste postupně ještě poznával kolem Prahy a dál a v celé republice?
2: Tahle země je nádherná. Česká republika, nebo Československo, nebo střední Evropa. Je nádherná, ale bohužel ta země je poničena průmyslem nebo zanedbanou péči jakoby o ty přírodě. Zaplat pánbu, že Česko je v Evropské unii a že ta Evropská unie má ty evropské zákony, ty východní země donutí, aby si prostě brali ohled na lepší život, na přírodu, na život obyvatelstva a na přírodu hlavně. Já znám republiku, Prahu znám, Hory znám, Krkonoše znám, Jižní Čechy znám. Všude nádherně, opravdu krásně, ale je potřeba o to se starat a vážit se toho. střední Evropa, nejenom, že jsou, mají historie nebo budovy, muzea, nevím, krásy, ale také prostor, kde je relativně bezpečno. To znamená, že nebezpečno politicky, ale bezpečno z hlediska živlu. Tohle to se potřeba člověk, aby se uvědomoval.
1: Je to váš domov. Nejde jen o občanství oficiálně.
2: Ne, občanství tomu nějak jako nezmění. To je spíš o pocitu toho člověka. Já mám domov tady, já mám domov tam. Doma nejlíp. A vážím se mi obě domovy. To já většina svého života jsem tady v Československu, nebo v Česku. Takže domov mám taky složený tady.
1: Mm-hmm. Tomu se obvykle říká, vy jste bohatý člověk. Máte dvě vlasti, dva domovy, že?
2: Určitě. A já jsem si jistý, že tady jsem nejenom já, ale i mnoho jiných lidí, nejenom z Afghánistánu, ale z mnoho jiných států, že to je určitý přínos pro české obyvatelstvo, pro Evropané, přínos kultury, náboženský, osobnostní, pocitový, všelaký. Myslím si to a jsem tím úplně jistý. Mě taky obohatí, když tam nemluvím s nějakým Němcem nebo když s nějakým Američanem nebo s kýmkoliv. Obohatí mě to mnoho o mnoho informací a mě to vůbec nevadí, že to je Američan nebo Afričan nebo Čech nebo tamhle Vietnamec.
1: Padlo ani slovíčko o tom, jak vás přijali. Ve třídě, ve škole, kde jste bydlel, byl jste šťastný a spokojený?
2: O strany Čechů to bylo v pohodě. To znamená, že v té době ještě to byl komunismus. Tady ty lidi moc bohužel se projevat nemohli. Tak, jak by chtěli asi. A to se projevili potom až po roce 89. Já celý život jsem oborový zdravotník.

0: v životě v kontaktu s černým člověkem nebyl. Nakonec potom jsme se hrozně kamarádili, když jsme se seznámili. Před chvilkou, jak jsem vám říkal, to je jak člověk obohatý člověka, když se s někým cizím má informace, seznámí se a dozví se o něm celou řadu zajímavých věcí a to obohacení pro můj jakoby vzdělání. Potom dokonce jsem se pak zamiloval do budoucí manželky Češky ze stejné třídy. Za sebe můžu říct, že já jsem byl přejat, nemám pocit, že by to bylo nějak jako něco špatného.
1: Náš host Delka Jumi pracuje jako záchranář více než 3 desetiletí. Může říci, že svůj sen o medicíně jako humánní profesi bez zbytku uskutečnil. Jestli i v jeho případě platí pravda, že všechno v životě má svoji cenu, nám prozradí brzy. Prosím vás, kudy vede cesta ze záchranářské služby středních Čech k Afghánistánu? Jak jste se tam znovu dostal?
0: Ano. Byl jsem osloben českou armádou, která působila v Afghánistánu v roce 2009 nejdřív. A jestli bych nemohl pomoct prostřednictvím, tak já jsem měl pocit, že ta pomoc není jenom vůči České republiky, a tak je to vůči tomu Afghánistánu. Protože já jsem měl tam vyučovat předmět první pomoc pro afgánskou armádu a afgánskou policii a zároveň tlumočit a zároveň jakoby poradit v rámci kulturních rozdílů. Nakonec tam jsem byl holka pro všichni, na všechno, ale to nevadí. Chci vám říct, jde k tomu pochlubení, ale chci říct, že moje působení na Afghánistánu byl strašně velký přínos, jak pro Českou republiku, pro Českou armádu, tak pro Afghánistán jako takový. Když jsme tam byli, tak oni Afgánci milovali nás a my milovali je. Mezi nimi nebyli vůbec rozdíly, protože tam byl, jsme vysvětlovali, kdo jsme, co chceme dělat. Pochopili, že my jsme tam jim proto, aby jsme pomohli, aby jsme budovali, rekonstruovali poválečnou zem. To tak bylo, tak je. Vždycky jako těšili se na nás, aby jsme tam prostě přijeli.
1: Jo. Vy jste tam byl 3x.
0: Ano.
1: Jak se lišili mezi sebou ty 3 mise?
0: Jak se nelišili, akorát po první misi jsem se bohužel rozvedl. Působila mi to ta mise, protože když jsem po 19 letech manželství s první manželkou jsem se rozvedl. My jsme tam byli místo 6-7 měsíců, ještě měsíc, protože v Afghánistánu byly volby. A když jsem se vrátil, tak manželka říkala, že zjistila, že po půl roce dokáže žít sama, takže jsme se rozvedli. Bylo trošku, ne trošku, ale hodně smutno, protože to bylo 19 letý vztah. Mám tam 2 děti samozřejmě, úplně krásně, chytrý, šikovný. Nebylo to jednoduchý, není to jednoduchý, protože my máme tady jenom tu svoji rodinu a nikoho jiného, kdo je pro vás jako nejbližším člověkem. Čili když manželka mě to oznámila, tak já jsem vlastně, jak se říká, taky to posttraumatické syndrom. To byla ohromná rána, kde teda jsem nečekal. Můj cíl bylo pomoct České republice a Afghánské republice. Vůči Afghánistánu jsem pocitoval takový dluh, že bych se měl vrátit, pomoct, když tam strašně chybí ta osvěta. Takže to snad k něčemu bylo, ale bohužel se stýkal osobní životu. Potom 2x ještě byl jsem osloven, tak jsem říkal, souhlasil jsem, že pojedu s tím ještě 2x.
2: My a oni.
1: Po nějaké době od smutného rozvodu se Delka Jumi znovu oženil. S misemi to prý nesouviselo.
0: Prosím, to takový zajímavý, i když jsem byl 19 ženatý se svou manželkou Češkou, vždycky moje rodina říká, tak se musíš taky manželku Afgánku. Já jsem říkal, nemůžu, jako to nejde v Evropě, abych měl několik manželek, to nejde. Že pochopili, ale vždycky mě jako s tím trošku pošťouchali. To bylo jako bilance, jako legrace. Nakonec, když jsem se rozvedl, říkám, to už vyhovím vaším přáním, tak já si vezmu nějakou Afgánku. Nakonec ano, jsem si vzal Afgánku.
1: Je spokojená tady?
0: Ano, no, spokojená. Spoustu cizinců možná tomu bude rozumět. Asi Češi tomu rozumět nebudou, pocitově. Já mám tady všechno. Zázemí, práce, slušnost, i úctu, lidi mě zdraví. Protože za 31 let, když jsem počítal, já jsem byl u 12 500 Čechů. Pracovně.
1: Ano.
0: Čili zachránil jsem asi tak 12 500 lidí. takže ty lidi mě znají. Já jsem v tom stejném okrese, na tom stejném místě, na tom stejném stanovišti. Takže já mám všechno. I manželka má všechno.

0: Co ona má? Ona nezachraňuje životy?
1: Ne, nezachraňuje život, ale víte co? Má takový přísloví persky, že i kdybyste měl hrát a nemáte v tom hradu rodinu, sestru, maminku, tatínka, bratra. O hodně věcí jsi přišel, o hodně štěstí. Máte všechno, ale nemáte tu rodinu. Ale my se o nich pořád bojíte, protože pořád tam je válka, pořád tam je nepořádek, pořád tam není zákon, systém, jo? Není tam práce. Takže vy jste tady šťastný, máte všechno, ale to štěstí, skutečný štěstí.
0: A přátelé nezískala?
1: A já mám spoustu přátelů mezi Čechy, dokonce to jsou taky přátelé, že kdybych řekl kdykoliv, cokoliv, tak se prostě objeví. Manželka má pár kamarádek v tom svým okolí, ale to je tak na úrovni, že jdou přece posedět, popovídají, slušně řečeno, poklábou se, pomluví manželé, nebo to.
0: Český nebo afgánský?
1: Český, Ukrajinky, tam máme jak rodinu Ukrajince, Čechů a i Afgánky samozřejmě.
0: To je pro dnešek v pořadu Mě a oni všechno. Deluka Jumovi děkuje za zajímavé vyprávění a věnovaný čas Goranka Oljača.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Vláda a prezident mají podle Petra Pavla spoustu společných pravomocí. Prezident proto do budoucna doufá ve zlepšení vzájemných vztahů. Pražský okruh mezi Slivencem a Řeporyjemi je kvůli demolici mostů uzavřený. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Vláda dál odmítá pozvání na schůzky od prezidenta Petra Pavla. Pavel to řekl v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas na závěrečném dni festivalu Colors of Ostrava. Prezident prý doufá ve zlepšení vzájemných vztahů a připomněl, že on jako prezident má také nástroje, které dokážou vládě znepříjemnit život.
3: Pokud některý zákon bude opravdu špatný anebo směřující k spíše zhoršení situace než k jejímu zlepšení, pak mě asi nezbyde, než třeba takový zákon vetovat. Ale nebude to proto, že bych se chtěl jakkoliv pomstít vládě, ale bude to prostě proto, že ten zákon nevidím jako dobrý.
2: Andrej Babiš minulý týden prohlásil, že nevidí důvod, proč by jeho vláda měla s prezidentem něco koordinovat. Zdůvodnil to tím, že nechce být součástí další předvolební kampaně Petra Pavla. Ten přitom svoji případnou kandidaturu plánuje oznámit až příští rok. Pražský okruh je uzavřený mezi Slivencem a Řeporyjemi. Důvodem je demolice dvou nadjezdů. Uzavírka má trvat do nedělních 11 hodin dopoledne. Objížďka vede přes Strakonickou ulici, tunel Mrázovka, Strahovský tunel a Patočkovou ulici. Staré mosty nahradí nové, aby bylo možné okruh rozšířit na 6 pruhů. Pracovníci povodí Moravy pokračují u Prosenic ve stavbě záchytného profilu na řece Bečvě. Při povodních by měl chránit mosty v nedalekém Přerově před kmeny stromů. Hotovou už dělníci mají například betonáž záchytného profilu. Dodává mluvčí investora Jana Kučerová.
4: Pokračují také práce na výstavbě Prahu v patě záchytného profilu, přičemž významná část této konstrukce je již hotová. Současně probíhají také práce na základech Česlového objektu, který bude při povodňových stavech sloužit k zachytávání plavenin a zabrání jejich hromadění na mostních konstrukcích v Přerově. S dokončením stavby počítáme v září příštího roku.
2: Stavba záchytného profilu u Prosenic si vyžádá zhruba 80 milionů korun. Pochodu hrdosti v Bratislavě se zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí. Informovali o tom organizátoři akce, podle kterých už se průvod poklidně vrátil na náměstí Svobody. Tam se odpoledne koná festival Duhový Pride na podporu práv LGBT lidí. Kulturní a vzdělávací program bude pokračovat do 21 hodin. Do jiné části slovenské metropole i letos konzervativní aktivisté svolali vlastní akci s cílem propagovat tradiční rodinu. Účast na ní byla ve srovnání s pochodem hrdosti výrazně nižší.
1: Počasí.
2: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně v Jedovnické ulici se srazila dvě osobní auta. Dopravu policie odklání po objízdné trase od křižovatky Žarošická. Zároveň také na D8 u 60. kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo. Provoz je průjezdní se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Inský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba.
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného. Uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě, jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně, i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně. A tehdy on říká, že se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady více jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v tom oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla tamše A v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi dva dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jsem, jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty ryskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct, ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť protože jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní a tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit, ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a, to, a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavuje palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz. A vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky já, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Opravdovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: Jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho rád znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč si to kupuje, proč si to pořizuje, no, on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou podnikatelé a tak dále, když to opravili perfektně, tak zjistili, že neví, co dál, co s tím. A jsou různý druhy užití, někdo si to má pro rodinu, někdo to má pro sbírky, jako já, někdo to má pro podnikání, jako bude tam mít hotel, restaurace, někdo tam si udělá veřejný dům třeba, nebo starobinec.
3: V jaké fázi jste vy s tím svým snem a řekněme v procentu třeba dokončení těch představ, které jste měli na začátku?
4: V 80%.
3: Tak to už se blížíte k cílové rovince?
4: Ano.
3: Jak se tu bydlí?
4: Nejlepší, kdybyste si vyzkoušeli. Bydlí se tady samozřejmě skvěle, tady ticho, klid. A zvlášť večer, když se projdu, tak je to dobrý. Je to dost dobrý, je to hodně dobrý.
3: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
4: Já to pravidelně teda střídám po jistých obnovích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění. Takže nic tady ještě není definitivní.
3: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s věkem neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
4: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
3: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomeňme na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
4: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání. Ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě měl blízko Paříže nebo Říma.
3: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
4: Jo.
1: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
4: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
3: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
4: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
3: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
4: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let a Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě, že ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
3: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
4: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to tady nezavádím, nebo ne, ani mě to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo Zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je to nahoře napsáno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No, to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt, je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo plétami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách.
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když půjdu jako chudý pocestní okolo, nezazvoním.
3: Tak ho vyčenichá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestní ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek.

0: No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
0: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti, ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem, a já jí říkám, byla jste už nahoře utřít prach, a ona mi říká, tam někdo hraje. Říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvoje tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky, a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat krakovských?
0: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství, tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině, rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky, umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol, nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Jako tady někde měl letadlo?
0: Tady ne, měl ho v jiné, a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni, ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
0: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polibkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexandr Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexandr Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
0: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marií, co tady máte v kostele za rohem?
0: Naprosto jistě.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolecenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky, pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsuo Onyariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak to jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprskově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.

0: která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor. Hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
1: Takový jejich katastr v obraze.
0: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě Kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě, ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřily Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
1: To je bývalé... Jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
0: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
1: To patřilo Kolovratu.
0: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
1: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
0: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně, druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
2: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
0: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází se na tu historii podívat.
1: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
0: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově. A viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie. Takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
3: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
1: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace. Co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
0: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná navyšování důchodů. Policie pátrá po vězni, který na Rakovnicku odjel z pracoviště na kole. Neděle přinese déšť a bouřky. Na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Návrat k vyšší valorizaci penzí vláda teď prosazovat nebude. V pondělí ale projedná novelu o navyšování penzí. Nově by se mohl zvedat důchod každých 5 let o 500 korun lidem od 80 let, a ne od 85, jako nyní.
2: Návrh počítá i s tím, že by pracující seniori měli mít opět nárok na navýšení penze, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO.
3: Mohou pracovat klidně týden nebo 80 dnů a vždycky se jim to připočte k řádné valorizaci.
2: Naopak se nepočítá s avizovaným zastropováním důchodového věku na 65 let ani se zohledněním inflace a růstu mest. Opozice návrh kritizuje. Třeba bývalému šéfovi ministerstva práce Marianu Jurečkovi z KDU ČSL vadí, že se přidává všem plošně a ne cíleně těm, co to potřebují.
4: Pak to udejme opravdu třeba přes zvýšení příspěvku na péči, přes větší dostupnost sociálních služeb, odlehčovacích služeb.
2: Podle Juchelky ale vyšší důchody celkově sociálnímu systému uleví. Krištof Jiřík.
0: Policie pátrá po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Dnes odjel na kole z nestřiženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na rukou. Informace přijme policie na lince 158. Vedení Liberce připravuje opravu Strakonické ulice v Dolním Hanichově. Aktuálně hledá firmu, která silnici opraví. Nové budou povrchy, chodníky, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení. Součástí je taky oprava mostu a stavba protihlukové stěny. Náklady na opravu zhruba půlkilometrového úseku město odhaduje na 39 milionů korun, říká náměstek primátora Jiří Jandourek za Starosty pro Liberecký kraj.
5: Letos bychom začali přeložkou ČEZu, která už je uhrazená a připravená k realizaci. Letos se bude dělat oplocení a ta protihluková stěna. A samozřejmě se můžou začít dělat první práce, které se samozřejmě přesunou po zimní přestávce na tu hlavní část sezóny roku 2027.
0: Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školky a usilují o mezigenerační propojení, vysvětluje Pavlína Drábíková za Seniory Pointu Čebín.
6: Ty babičky, které špatně vidí, tak ty děti jim pomáhají. Takže to je takový to propojení, ty ručičky, očička, všechno je to propojené, aby jsme dali možnost našim seniorům se také aktivně jako zapojit.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší, místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni. Na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 283 v Bělé na Semilsku havarovala motorka. Na D5 se směrem na Plzeň je kolem 49. kilometru zvěř na vozovce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený hobby magazín.
1: Hobby magazín.
7: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Léto je v plném proudu, takže my se dnes zaměříme na pěstování kanadských borůvek. Potom to bude o zdraví včel a také se podíváme na bazény, to aby vám čirá filtrovaná voda například nezezelenala. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o tom, že je čas dávat pozor na mšice. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Jste mlsní? No a co si tak vypěstovat borůvky na zahradě? Mluvíme samozřejmě o borůvkách kanadských, které prý sice nevoní a nechutnají stejně jako ty lesní. Já mám dokonce dojem, že jsou jemně nahořklé, ale za to jich můžete mít na zahrádce z jednoho keře i několik kilogramů. Naše hobbyredaktorka Irena Šarounová se pro rady vypravila do Samšína na Vysočině přímo na borůvkovou farmu.
2: Splnila jsem si sen, jsem na borůvkové farmě. Jsou to borůvky kanadské, říkám to dobře. Vysvětlí mi to určitě František Papež. Slyšela jsem ještě pojem kamčatská.
3: To je vlastně zimoles.
2: Takové šeštičky.
3: Jsou ranější, jo, ty jsou třeba konec května nebo červnu. Kanadský jsou až v červenci, dozrávají.
2: Jsou to poměrně vysoké keře.
3: Růstají od metru až do dvou, někdo mívá i větší keře než 2 metry. To je podle péče, podle podmínek.
2: Je více druhů kanadských borůvek?
3: Desítky.
2: Jaké jsou mezi nimi druhy?
3: Raný, středně pozdní, pozdní, některý mají větší plody, některý jsou sladší, některý mají zase, jak se říká, ty kyselinky.
2: Takže vybírat podle chuti.
3: Podle vzrůstu.
2: Je pravda, že když přijdu do supermarketu, tak i ty kanadské borůvky v krabičkách někdy jsou malinké, že se až blíží těm lesním a někdy je to borůvka velikosti téměř maliny.
3: Třeba od Ruda Chandler, to jsou fotky, kdy se položí na 5 korunu a není vidět 5 koruna.
2: Jaký je ten hlavní rozdíl mezi lesní borůvkou a kanadskou borůvkou? Pro mě je to to, že je uvnitř bílo-zelená.
3: No, barevnou má jenom slupku.
2: Je to pořád borůvka?
3: Je to borůvka.
2: Možná bychom se spíš měli zaměřit na to, kam tu borůvku chci zasadit, kde ji chci pěstovat. Co borůvka potřebuje?
3: Ideálně je plný slunce, snese polostín, to pak znamená, že bude dozrávat třeba trochu později.
2: Jižní svah třeba?
3: Ideálně. Potřebuje kyselou půdu. Pokud nemáme kyselou půdu, tak je ideální vykopat díru a vyměnit za rašelinu. Nejvhodnější je bílá baltská rašelina, ale může být prostě i do normální rašeliny.
2: Máte to tady zasázené v řadách?
3: Dají se pěstovat ty ve velkých květináčích.
2: Nemá to dlouhé kořeny, nepotřebuje to hloubku.
3: Borůvky kořeny mělce, 30, maximálně 40 cm.
2: Když vás tak poslouchám, snese horko, mělké kořeny, květináč, může to být balkónovka.
3: Jsou přímo i odrůdy, které jsou přímo balkonové, se uvádějí, ty jsou třeba nižšího vzrůstu.
2: A závlaha?
3: Nesnášejí přemokření, ale vypijou hodně vody. Zalejvat třeba 2-3x týdně.
2: Další bolestí pěstitelů borůvek jsou ptáci. Vy máte celé to políčko kryté nějakou síťovinou.
3: Když končí třešně a začínají borůvky, přilítne 2000 hlavý hejno špačku a bylo by hned sklizeno. Máme konstrukci, ten systém je jakoby protikroupovej, dáme ty sítě i z boku. Oni tam potvrdy lezou po dvou, spodem, ale to není zas taková škoda.
2: Omlazují se borůvky, seřezává se to, kdy a jak moc?
3: Střihají se únor, březen, střihá se z těch nových výhonů, to jsou ty nový dlouhý pruty, nechat 2-3 za mě a celkově nějakých 5-8 klacků. Jednou za pár let vystřihnout starý dřevo, ideálně někde prostředka nad vodnoží, aby se to prostě prosvětlilo.
2: Vypořádáte i samozběr. Jak to probíhá? Přijede člověk s kýblem, dostanou přidělený nějaký řádek nebo prostě vyšlete?
3: To máme pomíchaný, jako je vždycky stejná odrůda, ale máme raný vedle středně raných a pozdní hetka vedle, takže nemáme úsek, kam bychom dovedli a řekli, trhejte tady.
2: Hledejte modré.
3: Takže hledejte modré.
2: Kolik kilogramů borůvek z jednoho keře?
3: Podle odrůdy 3-5 kilo, jsou i odrůdy, které rodí i víc.
1: Farmář František Papež radí nasázet kvalitní zdravé sazenice, ideálně několikaleté. Tak budete mít v krátké době bohatou úrodu. No a o zahrádce a problémech s nejrůznějšími rostlinami, to bude i za chvíli, tentokrát v pravidelné rubrice Rady a tipy, tedy v odpovědích profesionálů na vaše dotazy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Prosím, pěkně poraďte, jak pěstovat citroník, aby z něho byla úroda od malička úplně.
0: Jestli vám citronovník z pecky bude rodit, tak to by nám mohl poradit pardubický zahradník František Hlubocký.
2: Citroník ze semena, to je sice dobře vypěstovat, jakékoliv citrusové plody dávají semena, ale to, aby rodili semenáče, je opravdu velice dlouhý čas. Většinou se čeká 5, ale někdy i 10 let. Musí se neustále zaštípovat, takže ze všeho nejlépe je domluvit se buď s nějakým šikovným pěstitelem, který rodící citroníky má, aby vám dal roub a oroubovat si ho, nebo si ho nechat naroubovat, anebo se netrápit a bývají k dostání již oroubované, protože tam je ta finta v tom, že při roubování se berou větvičky rodící už z ušlechtilých odrůd a ta větvička, která je z rodícího citroníku, se spojí s tou podnoží a velice brzy zakvete a není v tom problém. O tom, jak jej pěstovat dál, bychom si zase mohli povědět někdy jindy.
0: A tady je další dotaz. Na jedné straně je nezajímavý pro mlsné houbaře, ale je velice důležitý pro zahrádkáře.
3: Prosil bych o radu. Před několika lety se mi na trávníku objevila houba bělo-čechratka. Ničí trávník i rododendron. Prosím o radu. Jak jí likvidovat. Děkuji.
0: Škoda, že ta krásná běločechratka je nejedlá. To bychom spíše řešili jiné využití, ale k věci. Na tento problém, tedy co s běločechratkou, nám odpoví plzeňský zahradník Přemysl Písař.
4: Takže ta běločechratka dělá to, že ona vytváří takzvané čarověné kruhy v trávníku. V podstatě neexistuje spolehlivý způsob, jak ji odstranit. Takže je potřeba se do ní pustit na více frontách, takže první věc je pravidelně sbírat plodnice. Ideálně vlastně i s tím podhubím, ke kterému se dostanete, tak aby se nestačila šířit dále vlastně do okolí. Další věc je likvidovat podhubí. Jo. Tam je to trošku komplikovaný, protože vy byste měl sundat vlastně travní drn a pak byste tu půdu ideálně měl vyměnit alespoň do půl metru do hloubky. Jo. To se těžko dělá, ale mohlo by to pomoct. Tuhle zeminu rozhodně nedávat na komposty nebo někam do zahrádky, ale prostě se jí zbavit a nahradit novou tu zeminou. Nebo se snažit všemožně změnit půdní charakter toho, co vy tam na té zahradce máte, tak aby se běločechce tam nelíbilo. Hluboké rytí, pískování, dostatečná drenáž, aby ta půda nebyla hutná a vlhká. To znamená, že tam ta houba je a daří se jí tam, tak je to proto, že je tam voda. Pokud do toho půdního profilu, do těch 50 cm, přidám dostatek písku, vyřeším drenáže, jestli to třeba náhodou nějakým způsobem nepřelévám, jestli mi tam nestéká voda z nějakého okapu, prostě podívejte se na to, co se tam děje s vodou. Potřebujeme, aby ta půda nebyla teda tak mokrá, potřebujeme spíš sušit tu půdu, tak to pomůže a vlastně do té půdy můžete opatrně i aplikovat každý rok vápnění mletým vápencem. I tohle to vám dokáže nějakým způsobem pomoct. Taky pomůže to, pokud poctivě zlikvidujete všechno staré tlející dřevo, jo? Pařez, může to být nějaký kořeny od stromů, které jste pokáceli prostě před lety a pod trávníkem nejsou vidět, ale jsou tam. A samozřejmě té hubě se tam bude nějakým způsobem dařit. Takže tohle to jsou všechno věci, které proto můžete jako udělat. A já vám ještě navrhnu jiný pohled na věc. Jestli vás trápí to, že vidíte červené kruhy v trávníku, tak bych se možná zkusil zamyslet nad tím, jestli tam třeba potřebují trávník, jestli tam nemůže být nějaká plošná okrasná výsadba, nebo jestli tam třeba nemůžete pěstovat nějakou zeleninu nebo nějakou plodinu, jo? Jako jít na to od lesa. Jo? Jestli vám to nelíbí v trávníku, tak otázka, a potřebujete na tom místě trávník. No a pokud to tam potřebujete, tak se rozhodně podívejte na to, proč je tam voda, proč je tam vlhko, jestli tam není nějaké staré dřevo. A změňte podmínky tak, aby se tam té hubě nelíbilo. To je to nejlepší, co pro to můžete udělat. Tak ať se vám to povede.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno, jako vždy, dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Miloš Kašpar, tak to je přední pardubický včelař a zároveň chemik. Paradoxně je známý svým přístupem k přírodnímu včelaření bez použití tvrdé chemie. A to se týká i léčby faroázy. Toto infekční onemocnění v posledních letech velmi trápí česká včelstva. Státní veterinární správa už ale podle Miloše Kašpara nelpí na tom, aby se používaly tvrdé chemikálie a dává na výběr, jakým způsobem budou včelaři faroáze předcházet. Jak tedy Miloš Kašpar svoje včely léčí a co jim nejvíce škodí? O tom natáčela naše hobby redaktorka Jitka Slezáková na balkóně, představte si to, na balkóně v Pardubicích, kde má včelař jedno ze svých mnoha včelstev.
2: Nejvíce tomu škodíme my včelaři nevhodnými zásahy, když teda se pokoušíme takzvaně léčit a dáváme tam zbytečnou chemii. To říkám já jako chemik, jo.
3: Tak vy jste inženýr, ano, vystudovaný chemik, mnoho let jste se právě tím živil, takže mě docela překvapuje, že tady u těch chemicky vyráběných léků pro včely, myslím teď léky proti varoáze, se spíše skeptický.
2: Přesně tak, jako musí se vycházet z toho, že jednak ta varoáza sem přišla v 80. letech z Asie. A v minulosti vlastně včely dohromady žádný tyhle zásahy s těmi léčivy nepotřebovaly. Teď se to všechno tak jako ubírá tím negativním směrem. Fakt je, že největší příčinou jsou virózové nálože. A to je zase snížení imunity včelstev jako takový. Známe to z covidu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Pokud je člověk na tom dobře s tou imunitou, tak to včelstvo přežívá.
3: Takže je potřeba i u těch včelek budovat imunitu, ale jak?
2: No, samozřejmě jsou to, jak jsem třeba říkal o tom, nebrat jim na zimu zásoby toho medu tolik, jo. Minimálně do těch včelstev chodit. Já třeba nejsem zastáncem toho, aby se chodilo každý týden. Já vím, že to je zajímavý, ale ty včelky, podívejte se, oni mají v tom úlu, oni mají takovou signalizaci feromonovou, tak se domlouvají a jestliže my jim to každý týden otevřeme, jim trvá třeba 2 dny, než se z toho zase zpamatujou. Jo, takže my, včelaři, se musíme snažit nějakým jakoby návratem k té přírodě, k tomu dřívějšímu způsobu. Já vím, že to nejde, ale aby jsme co nejméně my ty narušovali, přesně tak.
3: No. No a když se vrátím ještě k té varoáze, co používáte vy, aby je neonemocněli?
2: No tak já, když jsem přijel z ciziny asi před těmi 20 lety, tak jsem zjistil, že vlastně naše republika je v tomhletom bůh ví proč zaostalá, neboť se skutečně používají, je to biznis farmaceutických firm, používají se zbytečně léčiva syntetická a já sám používám kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou, což jsou, dejme tomu, přírodní lehký kyselin, takzvaná měkká chemie.
3: Tady na tom sídlišti jsou vaše včelky v úlu, ke kterému se teď obracím, zdravé, nezaznamenal jste nějaké větší úhyny?
2: Tady díky tomu, že tady mám jenom to jedno včelstvo.
3: Nemají se od koho nakazit.
2: Tak přesně, když máte vedle sebe v řadě třeba 10 úlů, 50, někdy 150, no tak ty úhyny jsou vždycky výsledkem toho, že sníží se ta imunita a tím pádem se ty včelky vzájemně nakazejí.
1: V reportáži jste slyšeli, že včelař Miloš Kašpar používá proti varoáze kyselinu mravenčí a kyselinu šťavelovou. Zásah kyselinou mravenčí provádí jednou na konci léta. Kyselinu šťavelovou používá před vánočními svátky. Výhodou je podle něj máločetnost zásahu. Každé otevření úlu totiž včelám naruší rovnováhu a sem tam je i oslabí. No ale jenom silné včelstvo si umí poradit se silnou náloží roztočů. A za chvíli pro vás máme několik rad, co s bazénem na zahradě, když například odletíte na dovolenou a nemá se o ten bazén kdo starat.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Právě teď je čas vystřelit třeba někam na týden, na dva týdny, k moři, k rybníku, do hor, prostě opustit domov a toulat se přírodou, dovolenkovým rájem. Kdo má doma na zahradě bazén, měl by ho na dobu své nepřítomnosti připravit, už jenom proto, aby se nevrátil z dovolené a měl v bazénu na místo čiré vody nepěkně zapáchající zelenou břečku. Jak na to? Tak to natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr s bazénovým specialistou Martinem Zikulou, který bazény vyrábí a opravuje v Plzni na Lochotíně.
2: Je vždycky strašně důležité bazén pořádně dopustit, přesvědčit se o tom, že v bazénu mám dostatečné množství vody, protože voda se odpařuje, mizí z bazénu i v případě, že se v bazénu nikdo nekoupe. Další strašně důležitá věc je, aby při odjezdu byl dostatečně vypran pískový filtr po dobu nepřítomnosti, kdy filtrace se bude spouštět v podstatě sama, tak aby byla dostatečná kapacita filtru na to pojmout eventuální nečistoty, které se do bazénu dostanou, a mít dobře nastaven časovač, tak aby se filtrace opravdu spouštěla na těch 8 hodin denně, na ty dva úseky po 4 hodinách. A samozřejmě být si 100% jistý a překontrolovat si, že voda je chemicky dostatečně ošetřená. Pokud víme, že se v tom bazénu po dobu naší nepřítomnosti nikdo nebude koupat, můžeme hladinu chloru zvednout o něco víc, než je standardní hladina. Standard je 0,3 až 0,6 mg na litr. Můžeme tuto hodnotu zvednout na 1 až 1,5 mg na litr, tak, aby voda byla dostatečně ošetřená po dobu naší nepřítomnosti.
3: Ta písková filtrace pravděpodobně pojede přes nějaký časový spínač, aby sama čistila po dobu naší nepřítomnosti.
2: Ano, přesně tak, je vždycky vhodné mít filtraci zapnutý přes nějaký časový spínač, a to i v době, kdy samozřejmě jsme doma a jedeme v tom našem běžném životním režimu, kdy chodíme do zaměstnání a ze zaměstnání domů a koupeme se třeba v bazénu. Nechceme myslet na to, jestli jsem zapnul nebo nezapnul nebo vypnul filtraci. Vždy je vhodné mít tu filtraci přes nějaké časové hodiny nebo přes nějaký časový spínač.
3: Přesto se ale může stát to, že bude v okolí bouřka, spadne jistič, který jistí právě tu pískovou filtraci, a třeba týden nebudeme filtrovat. Přijedeme z dovolené a budeme mít místo bazénu páchnoucí močál. Co s tím?
2: To je velice nepříjemná situace, která bohužel není vyloučená, ale vždy je možnost nějaké nápravy. Pokud přijedu domů a zjistím, že bazén není v kondici, voda je zelená, filtrace neběží, tak musím udělat zásadní kroky. Změřím si hodnoty pH a hodnoty chloru ve vodě a následující postup je takový, že vždy napřed srovnám pH na správnou hodnotu 6,9 až 7,4. Já vždy doporučuji tu spodní hranici 6,9 až 7. Následně po srovnání pH aplikujeme chlorošok nebo rychlo rozpustný organický chlor. Je to furt jedno a to samé. Množství, které je samozřejmě napsané na tom daném balení, a vždy samozřejmě dostatečně filtruji. To znamená, že nechám třeba filtraci běžet i 2 dny v kuse, tak, aby jsem se zbavil těch hlavních nečistot.
3: Budu ji proplachovat?
2: Filtraci je potom důležité každé 4 hodiny až 8 hodin propláchnout. A samozřejmě s tím potom i dopustit vodu do bazénu.
3: Za jak dlouho ten zelený odér a zápach zmizí?
2: Pokud budeme postupovat správně a dodržíme ty kroky, o kterých jsem mluvil, pak bychom se měli do 2 dnů dočkat zase bazénu, který je v kondici a který se nám líbí.
1: Jak udržovat kvalitu vody v bazénech v letní sezóně, abyste se z dovolené nevrátili k zelené louži? Tak to radil bazénový specialista Martin Zikula. Prší u vás v těchto dnech? To je velice dobře, protože se říká, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Takže my pro vás za chvíli máme zahrádkářský kalendář, no a to je o tom, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Říká se, že jestli bude v červenci déšť a slunečná pohoda, hojná bude v příštím roce úroda. Prý co červenec nedovaří, to už ani srpen nedopeče. A dobrá pranostika je pro houbaře, a to se říká, že když prší o Apolináři, ten má svátek 23. července podle pravoslavného kalendáře, zatímco v římskokatolické církvi připadá jeho památka na 20. července. Takže když prší o Apolináři, dlouho se z lesů paří. A když se paří, no tak rostou houby. Uvidíme, co bude. Pro nás je důležité v tomto měsíci plném parných i studených dní zalévat a zalévat, protože červenec to je krása na zahradě. Kvetoucí ibišky, hortenzie, levandule, lekníny, lilie, slunečnice, třezalky, kosatce, jiřiny nebo i ty muškáty. No a koho baví rybníček, třeba takové malé čvachtátko pro rybky a žáby plné leknínu, tak i ty lekníny je nutné sem tam probrat a odstranit přebytečné listy, aby nezakrývaly celou vodní hladinu. A teď pro vás mám důležitou informaci. Pozor na mšice a jiné škůdce na paprikách, na rajčatech a na okurkách. Sem tam ty skleníky postříkejte nějakým tím přípravkem proti mšicím. Té zelenině to neuškodí a vy budete mít klid. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Zaměříme se na využívání bioodpadu ve městě. To se může hodit. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky a divočáky za antilopy a pakoně, a naučíme vás vyrábět návnady na ryby. A teď důležité údaje. Když si zadáte rozhlas.cz/hobby, tak objevíte naše webové stránky. Pro mailové spojení nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a telefonovat své dotazy, poznatky i nápady můžete na záznamník 221 553 790. Krásnou sobotu s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Je 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Meteorologové varují před zítřejšími bouřkami. Kladno po páté vydráží odtažená auta. Neděle přinese déšť, bouřky, na Moravě bude až 30 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly zítra zatáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí v neděli od 11 dopoledne do 4 odpoledne, říká Marian Candev z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V neděli očekáváme už v dopoledních nebo poledních hodinách postup přibližně z oblasti jihozápadních Čech východním směrem přes Vysočinu až na Moravu, kam dorazí odpoledne. Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru i přes 70 km v hodině.
0: Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Zájemci budou moci znovu získat auta odtažená z ulic Kladna. Vedení města je v srpnu po páté veřejně vydraží. V nabídce je 13 osobních automobilů, které si majitelé včas nevyzvedli. Kupující je dostanou bez klíčů a dokladů. Použít je tak mohou například na náhradní díly. Podrobnosti o aukci jsou na webu města. Venkovní stan typu jurta vyroste v areálu lesní mateřské školy a klubu spolku Vrbínek ve Slezské Ostravě. Poslouží jako učebna, kde se děti dozvědí více o přírodě a ochraně životního prostředí. Město Ostrava na stavbu jurty přispěje 200 tisíc korun z fondu životního prostředí. Ten podle náměstka primátora Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu slouží především na financování výsadby nové zeleně.
3: Fond životního prostředí města podporuje projekty, zelené projekty a vznik nových parků. Ale někdy to jsou environmentální vzdělávací projekty a je to právě jurta, která ve venkovním prostředí bude pomáhat ke vzdělávání našich dětí a uvědomování si, jak je příroda spolu s náma důležitá.
0: Hrad a zámek Friedlandu od dneška nabízí nový prohlídkový okruh. Návštěvníky zavede do přízemí a sklepení hradu. Trasa s názvem Skrytá místa Friedlandu je pro menší skupiny. Lidé uvidí třeba kancelář lesního správce, hradní kuchyni nebo rozsáhlou knihovnu, říká kastelán Jiří Holub.
4: Od začátku, co jsem tady, jsem říkal, že ta knihovna potřebuje být nějakým způsobem zviditelněná. Máme tady přibližně 16 000 svazků knížky od konce 15. století. A hlavně ze 16. a 17. Najdete tady vlastně takovou hezkou škálu všeho možného.
1: Počasí.
0: V neděli se od západu zatáhne a často zaprší. Místy se objeví bouřky, hlavně v jihovýchodní polovině Čech, na Moravě a ve Slezsku můžou být i silné. Teploty budou v Čechách většinou mezi 17 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 u kilometru 348 směrem na Brno stojí porouchané vozidlo, zdržení může být až hodinu. Na Pražském okruhu u kilometru 62 směrem k D1 je pak kvůli práci na mostě uzavřený levý pruh. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Je tu další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
6: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
5: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
6: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
5: Tak, takhle?
6: Ne, zády.
5: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
6: Odlož si ty věci.
5: No dobře.
6: Tady se prostě postavíš, pojď.
7: No jo.
6: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
7: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
6: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
7: Ahoj, já jsem Patrik.
6: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
7: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, ještě moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom, Brňáci říkají, že měla nastříkané v bodě. To nebude na to vesměst. Když maminka byla v jiném stavu, tak se obává, že to ne, že už je to klimakterium. Otec se obává, že to je přechod. Ale když se spojí klimakterium s přechodem, tak to je hrozná situace. Maminka opravdu nevěděla, že těhotná její, moje babička, její maminka Hedvika Sigmundová, říká, Boluša, ty jsi v jiném stavu. A tak říká, prosím tě, to není možné, a tak dál. No a najednou už to věděla, protože bříško jí rostlo, ale ještě nevěděla totiž, kdy porodí. Měla v tom častém styku s otcem, se nevěděl, kde zrovna. Spermatozoid tam, který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně do. No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami v 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý zlatými hvězdami, měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo?
3: No.
2: A ona říká, paní Obralová, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla bupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, když jsme viděli blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, nic si nevšiml, že maminka už odešla rodit. Přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
0: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
4: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, je jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují. Jako, co byste sebe chtěli, aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili. Uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu, Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš, řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem, a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít, a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. A teď vy opilí zahrajte střízlivé. No to samozřejmě nejde, že to. Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
0: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
4: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastané flašky se válí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělej mě a papoušek se nedá říct. Tam se válí kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak seš hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku a to ti říká, požoráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijde v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky polo vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a řve, seru na peří.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel U krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace U klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že je takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, v tom Londýně, to mě celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšné vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byly. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jakože prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem na něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník ho lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A on mi říká, 22. Říká, no tak 22, říká, 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? No, žirafy, teď je v demo. No tak v zajetí tak 25 let. Říká, no 25 let, Barinko. Říká, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Brinko. Říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já, chvilce připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotla, skončila to zábrany a dělá tam velotoče, člověče. Takhle Barry zachránil žirafího samce Viktora. No.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam no, se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési
1: družstvo. Zatím družstvo jsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani trak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čení chalata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, důle historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštari, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí a on se mě držel jako klíště. No tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme ho cválali domů, rozumíš? Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: A Domurek.
2: Říkej, jak budeme říkat, František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším, než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mi, ne, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do svoje Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potráceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potrácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. Najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomé, jo. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... Hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, protože jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty. No, tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byl opilý před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střízlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: Ptát znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, když jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep, to
2: jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale co? Abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam
2: víte co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle. A my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najednou, ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říká, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, jo, a najednou, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, halo? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem. Teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů a jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no nebyl mě to, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Se mi bylo hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prosím, jeď. Tak jsem se otočil, jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchového koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem opatrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No, byl jsem se herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Já říkám, Věro, já jsem jel už vzhůru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem vzhůru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já nedávno jsem na to odpovídal. Nevadí vám ty strašné vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro. Já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Byl jsi
3: někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět. A musím. Byl jsi na záchytce? Byl jsem na záchytce. Maminko? Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy?
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamarád, když jsem tam přišel, teď byl, jako, tak jsou takový ty první úkony a to, že dávám, jsme šli specoblosti, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka. Ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík. A ještě
2: nechápavá paní.
3: No prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď vťukáme a ona dělala, že prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody, to se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. Jo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem tam všem byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do té místnosti a teď ty trenérky, rozumíš? A teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam jsem vysypal do sklo a tak já rozumím, no. A on, já taky kamaráde, no vůbec nic, dívej se na mě, nic ustřízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si úplně pamatuju, a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože se samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postaví proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, coby ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každý válet jako ty. Víš, z neuznanej v ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluvíš v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už naškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co no si má společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocní škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No. Že?
5: No jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: No tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, kdo známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jak jsi mě rozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No a co s tím budeš dělat? No,
3: já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí předstírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: No teď jo, já to musím zaburovat. Já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
6: Paní Magdo, já vás varuju.
8: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
8: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josefa, to se mě docela hodí na vás, ale s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
6: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu

0: držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět. Ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
1: Letecký modelář, to posílá Zdeňka Halškova ze Suchého Lasce. Ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu. Teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko, otok si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď a tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak... Za 3 dny z něho vyšlo, to nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco? Pane doktore, a potom už další týden, když uběhne, rozběhám. Potýcho, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle když někdo uvízne v blázenci.
0: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Možná právě teď někde sedíte sami, možná jste ještě venku s přáteli, vracíte se z dovolené, nebo si jenom užíváte ten úžasný víkendový klid, který sobotní noc umí přinést. A právě v takových chvílích se někde vracejí vzpomínky. Na léta, která voněla prázdninami, na chvíle, kdy jsme potkali první lásky, na nečekaná setkání, cesty, dobrodružství, ale také na rozhodnutí, o kterých jsme tehdy možná vůbec netušili, jak moc změní náš další život. A právě to je dnešní téma. Léto, které mi změnilo život. Možná jste právě v jednom takovém letě potkali člověka, který je dodnes po vašem boku. Možná jste někam odjeli a vrátili se jiní. Tak si dnes v noci pojďme společně zavzpomínat na tyto časy. Protože některá léta už dávno skončila, ale některá v nás zůstávají na pořád. Jsem Jarka Barboříková a vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některá léta si pamatujeme podle toho, kam jsme jeli, jiná podle toho, koho jsme potkali. Které léto změnilo život právě vám? Robert Solomouce je s námi a bude odpovídat. Krásnou noc, vítejte v Noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Tak vítejte na vlnách Českého rozhlasu a povídejte, co máte k tématu. Ano, slyšíme se.
1: Dobrý večer. Řeknu to tak, že to zpátky hodně let. A tehdy jsem potkal svoji ženu Janu, úžasnou holku. Teď už jsou 3 roky vdovec, moc mě chybí, ale půjdu rovnou k tématu. A nezapomenu na naše první rande, bylo to strašně krásný.
0: A bylo to v létě? To už je k tématu?
1: Jo, v létě to bylo.
0: Aha.
1: A bylo to ve Štemberku na nádraží. A jako ona tam nechala telefon, tak já jsem jí zavolal. Říkala, není, tak půjdem na rande. A ona říkala, tak jo. A ona bydla tenkrát v Lásnici. No a hned na prvním rande jsme si sedli. Měl jsem z některých věcí trému a jsem nevěděl, jak jí to mám říct. A ona mě řekla, hochu, tak vylož karty. To víte, že jsem se bál, protože to takové osobní věci. A já říkám, no, když mě ani nafoukneš myšte, budeš mě s ním hladit, tak já to mám strašně rád. Moje žena to udělalo a ta jiskra přeskočila. Já jsem se s ním začal tak mazlit, že nám spolu bylo strašně moc prima, no. Mm-hmm. Nevím, asi to znáte, taky jste byla někdy na prvním rande jako se svým manželem.
0: Takže to byla letní láska a potom z toho vznikl skutečný vztah.
1: Jo, a 2 roky jsme spolu chodili, než jsme se rozhodli, že se vemem, no.
0: Mm-hmm. A bylo to tady přímo o prázdninách, když mluvíme o tom, že to bylo v létě, takže to bylo přímo červenec, srpen třeba?
1: Jako první rande, alebo kdy jsme se vzali?
0: No tak mluvíme právě o těch prázdninách, které nám změnily život, tak to nám řekněte vy, co bylo právě tady v tom létě.
1: Tak to bylo to první rande,
0: mm-hmm.
1: Ale vím, že jsme se brali v září, to bylo 2003.
0: Tak předpokládám, že to bylo až následující září, nebo jste se potkali v létě a do 2 měsíců jste se vzali.
1: To bylo za 2 roky potom,
0: za
1: 2 roky uplynuli.
0: Mm-hmm.
1: No,
0: tak to věřím, že bylo léto, které vám změnilo život, že to byla velká událost. To je krásný zlom.
1: A víte, co bylo, Jaruško, na té svatbě krásný?
0: Mm-hmm.
1: Že jsme jeli koňským kočárem. Normálně.
0: Tak to musel být zážitek.
1: A to byl nápad mé paní. To bylo moc hezky.
0: Dobře, Roberte, tak děkujeme. To jsme nádherně otevřeli dnešní téma, léto, které mi změnilo život.
1: Jo.
0: Vy jste se zamiloval. Díky za to vzpomínání.
1: Jo. A ještě jsem chtěl pozdravovat všechny linkaře, však vy jo. Jo? A bylo dvě podobný téma, nebo volal jsem se, takže to zkrátím, ať nezdržuju druhý. A tam byli 2 muži a mně se nelíbilo, když řekli, že jejich nejlepší rozhodnutí byl rozvod. A pro mě rozvod jako úplně opačné, protože jsou 2x rozvedené rodiny, což bylo hodně špatný teda. A ovdovění je podobný. No a řeknu to jenom vkrátce, připadá mě tak, povodeň přijde, zničí, všude bahno, jenom to prostě katastrofa. Po povodně jsem uklízel v 97. Takže
0: dobře,
1: absolutně s něma nesouhlasím.
0: Roberte, to už odbočujeme od tématu, tak vám poděkujeme a těšíme se na další povídání.
1: Je, naslyšenou. Moc vám děkuju, nashledanou.
0: Každý máme nějaké léto, které bychom si dokázali vybavit i po letech a možná právě teď nastal čas o něm vyprávět. Zavolejte nám a podělte se příběh o létě, na které se nedá zapomenout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná máte doma fotografii, na kterou se podíváte a okamžitě víte, že právě tehdy začal nový životní příběh. Jaká fotografie nebo jaká vzpomínka vás vrací k létu, které vás změnilo? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Michaela, která volá z Brna. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. Když jsem slyšela nebo si přečetla toto téma, tak mě i hned vytanulo léto roku 1974, protože to bylo pro mě léto velice dramatické a naučilo mě tomu jednak vážit si každého dne a jako si uvědomovat, že nic není navždy. Já v tom roce, nebo v tom létě 1974 jsem čerstvě skončila vysokou školu. Byla jsem takřka novomanželka, čekali jsme s manželem první dítě, vznášela jsem se na růžovém obláčku, protože jsem se domnívala, že prostě mně se nemůže nic stát, jsem mladá, prostě se mně všechno v životě daří a najednou ze dne na den se to úplně změnilo, protože mě začalo být nějak jako podivně špatně. Lékaři se domnívali, že to může souviset s těhotenstvím, no a nakonec se tedy ukázalo, že jsem dostala zánět slepého střeva a vyvrcholilo to tím, že mě tedy manžel pak odvezl do nemocnice a v nemocnici mě to slepé střevo prasklo. Dostala jsem zánět pobřišnice, 5 dní jsem ležela v kritickém stavu ve fakultní nemocnici u svaté Anny a vypadalo to se mnou velmi špatně. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládla a byla vlastně ta moje operace, byla 27. července a 10. srpna se nám narodil syn jako teda nedonošené dítě koncem 7. měsíce těhotenství se zápalem plic, takže já jsem sice svůj boj vybojovala, pak zase jsme bojovali za to, aby to vůbec syn přežil. Chvála Bohu, všechno to dobře dopadlo, ale na léto roku 1974 nikdy nezapomenu.
0: No teda, tak to muselo být teda velmi náročné a
1: ano,
0: velmi těžké období vašeho života čekat první miminko a místo radosti z toho očekávání najednou bojovat o život a to ještě v době, kdy medicína nebyla tam, kde je dnes.
1: Ano. To bylo to tehdy opravdu, já jsem vlastně do té nemocnice přijela večer a prostě se mě tam báli vůbec operovat, i když věděli, že podle rozboru krve, že prostě ten zánět je takový, že se to nedá rozehnat a pak tedy ten operatér ráno rodičům a manželovi přiznal, že opravdu to slepé střevo mě prasklo v nemocnici. Ale zase musím říct, že díky tomu, že asi i ten operatér byl dobrý a i ta lékařská péče nakonec, který byla dobrá, tak jsme to se synem oba dva přežili.
0: Je to pro vás dodnes nejzásadnější věc, která se vám v životě stala, předpokládám.
1: No, tak
0: a určitě vás to muselo změnit jako člověk, abyste ano. Hlavně byla i velmi mladá, že? Takže projít tady takovou životní lekcí v těch 23 je něco jiného, než...
1: Mě bylo 23 let a musím později. Říct, že na počátku našeho manželství, že nás to s manželem tak nějak velice, velice prostě stmelilo, no a teď už je to, v podstatě už je to 52 let a pořád jsme spolu a vždycky si říkáme, možná Bůh ví, jak by to dopadlo, kdyby nedošlo tady v této hrozné události.
0: Vyprávíte o tom často vašemu synovi, jak často na to vzpomínáte?
1: No tak vzpomínáme na tom, v podstatě na to vzpomínáme každého 10. srpna v den jeho narozenin, nebo když ty narozeniny s ním slavíme, jak to prostě bylo a on vlastně, když se narodil, byl to malý zázrak, asi kdyby se narodil v normálním termínu, tak by to bylo obří dítě, protože on koncem toho 7. měsíce se narodil a měl 2,50 kg, tak to si myslím, že mu taky částečně zachránilo život, protože pokud by to bylo úplně malé dítě a já si třeba vzpomínám i na to, že v dnešní době se třeba dívám na takové příběhy, kdy se tedy narodí nedonošené dítě, rodiče jsou s ním i hned v kontaktu, mohou vlastně na něho sahat v inkubátoru. Všem v tom roce 1974 to bylo takové, že mě to dítě ukázali vlastně až pátý den po porodu, kdy už tedy měli jistotu, že pravděpodobně přežije. A já jsem se vůbec k němu nemohla přiblížit. Já jsem se jenom dívala přes dvojí sklo a manžel vlastně poprvé syna viděl někdy až koncem srpna, protože vlastně v té době otec se vůbec nedostal do porodnice.
0: Takže téměř měsíc ho neviděl.
1: Ano, téměř měsíc a ještě byl pak v nemocnici. Vlastně se vrátil z nemocnice, já už jsem se tedy vrátila domů, protože já jsem po všech těch útrapách jsem vážila 45 kilo a pro syna jsme si šli až koncem září.
0: Mm-hmm. No.
1: Je to takové, a víte, to co je ještě to má?
0: Dnes, když to porovnáme s tím, jak by to vypadlo dnes, ano. Jak jste říkala, že vidíte ty dokumenty, tak je to diametrálně odlišné.
1: Ano, diametrálně odlišné. A víte, co ještě je zvláštnost, že všichni ti lékaři, kteří mě v podstatě zachránili život, jak chirurg, tak tedy i pak porodník, a dokonce tedy i primářka na novorozeneckém oddělení, tak všichni skončili jako takovou špatnou smrtí. Chirurg se zabil, porodníka přejelo auto před nemocnicí na obilním trhu a dokonce tu lékařku, která se o syna starala, tak tu zabili v jejím bytě.
0: No teda.
1: Je to tak strašně zvláštní.
0: To je neuvěřitelné, co všechno se ve vašem příběhu skrývá, paní Michalo. Lidé, kteří tehdy stáli u vás a pomohli vám přežít, tak dnes už tady nejsou mezi námi, ale vy tady po 52 letech vyprávíte jejich příběh dál.
1: Ano. To je pravda, že ví to samozřejmě moji vnuci. Doufám, že moji vnuci to pak budou říkat i svým dětem. To asi bude taková historie, která se bude přenášet v naší rodině.
0: Ano, a to jejich dobro žije dál, i když oni tady už mezi námi nejsou. A ještě takovým tragickým osudem. Uh-huh. Žili. Tak děkuju, Michaelo, tedy za vaši důvěru, že jste nám zavolala. Bylo to přesně na místě si o tomto létě s vámi popovídat, protože to bylo skutečně velký zlom a příběh obrovské síle, kdy člověk pak jakoby dostane druhou šanci a vy jste dostali ještě k tomu takový poklad. Tak děkuju, mějte se, opatrujte se a zase někdy zavolejte.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Tak jsme to slyšeli. Dnešní noc patří vzpomínkám na letní dny, které nebyly jenom o slunci a dovolené, ale byly o lidech, o rozhodnutích, o okamžicích, po kterých už nic nebylo jako dřív. Medicine man.

0: Možná to začalo úplně obyčejným letním dnem a skončilo příběhem, který si nesete celý život. Máte takové léto i vy? Léto, které změnilo můj život, to je tématem dnešní noční linky Českého rozhlasu a je s námi návštěva. Kdo volá a odkud?
1: Já jsem Miloš a volám z Brna také.
0: Pan Miloš z Brna. Miloši, vítejte a povídejte.
1: No, já jsem jednak trošku překvapený a rád, že jsem se dovolal hned na poprvní, protože váš pořad znám, ale dovolal jsem se poprvé. A možná, jak zazní doba, kdy se to stalo, to znamená léto 68, tak bude hnedka trošku jasněji. Tu dobu jsem, na jaře jsem celkem úspěšně odmaturoval, dostal jsem se na vysokou školu a trávil jsem přehradu jako běžný 18-letý kluci a děvčata z Brna na přehradě a tak dále. No ale samozřejmě nastal 21. srpen. Řada mladších si to možná už úplně neuvědomuje, co bylo. No takzvaná zpřátelená vojska přijela a my, kteří jsme den předtím a předpokládali, že i další dny budeme na přehradě, tak s partou kámošů jsem vyrazil úplně se mě tají dech, protože si to vybavuju. Vyrazil do středu Brna teda, kde stály, kde byly tanky a my s naší čerstvě absolvovanou maturitou z ruštiny, vzpomínám si, že jsem taky na ty tanky lezel a v podstatě vůbec jsem to tak tehdy nebral ani do dneška, ale mohlo se stát ledacos, protože vím, že jednoho mýho kamoša praštěl dosi puškou, tak jsem mě říkal, pačemu vy zde, jsme tolko kačeli svobodno žít a tak dále. No, ale podařilo se to, nepodařilo se zkrátka nic změnit a od té doby, tady jsem si poznamenal vaše slova, od té doby už nebylo nic jako dřív a pro mě jsou to právě ty srpnové dny roku 68.
0: No, co bylo dál, kdybyste to ještě víc popsal, kde jste pak byl ty následující dny, jak jste se dozvídal vlastně tu pravdu o tom, co se děje?
1: No pořád v těch ulicích, ne, že bych teda roznášel ty letáky, ale když jsem jich dostal třeba pět, tak jsme kolportovali dál. No, bylo to neopakovatelné, bohužel měl jsem tehdy jen foťák Pionýr, který jsem teďka na chalupě objevil, ale nevím, jestli jsem si netroufl, nebo mě to nenapadlo udělat nějaké fotky. Naštěstí byli lidé, jako je v Kratochvíl v Brně a pak další lidé, kteří to zdokumentovali. No, byly to neopakovatelné zážitky, je fakt, že na těch tancích byli většinou takoví ti mládenci od někud z těch Kazachstánu a Kyrgyzstánu, kteří vlastně nevěděli, proč tady jsou, čili bylo ani pořádně popravdě, někteří rusky dom neuměli, bylo k tomu se s něma domluvit. No,
0: a co jste, Miloši, tehdy jako mladý člověk cítil? A zajímalo by mě, jak reagovala vaše rodina, vaši rodiče?
1: No, byl jsem pobouřený, protože naše rodina byla odevživa. Zkrátka, nebyl nikdo v KSČ a tak dále, ale netroufali si nějak jako někteří dizidenti zkrátka, takže byli jsme proti tomu režimu, ale tak bylo asi 80% lidí. Otec byl bohužel už mrtvý a matka těžce nemocná, takže v podstatě jsem na toto byl sám se svými prarodiči a s tou partou těch kámošů.
0: A změnilo se něco ve vašem životě bezprostředně po tom srpnu roku 1968?
1: No, změnilo, ale ne v kontextu, protože, jak říkám, byl jsem přijatý na tu, ano, no, změnilo v podstatě, byl jsem přijatý na dnešní Masarykovou univerzitu na obor psychologie a ze začátku to bylo báječný, jakoby opravdu, to byl říjen, tak to ještě tam pořád byli ty učitelé, kteří tam byli za toho takzvaného pražského jara, ale velice rychle to začalo přituhovat, vyházeli některé profesory, kteří byli v úzkém kontaktu s tím předchozím pokusem o změnu, například profesor Barta, který potom po roce 90 se snažil o obnovení toho moravského jaksi sebeuvědomění, tak ten musel ze školy a další a další. No, popravdě museli jsme to z počátku, podobně jako celá země, tak jsme i my studáci byli jako odbojní a tak dále, ale postupně začalo přituhovat. Vím, že se mnou chodil do ročníku zpěvák Pavel Váně, pokud to náhodou poslouchá, tak ho pozdravuju. Taky to musel potom zabalit. No, mě nějakým řízením osudu se podařilo studovat dál, ale každopádně ta změna oproti té politice Lubčeka, Smrkovského, Šíka a řekněme už po půl roce, po roce dál, to byl takový obrat, že to v duši asi každého mladého člověka, včetně mě, zanechalo stopy na celý život.
0: Děkuju vám, Miloši, že jste se s námi podělilo vzpomínky na srpen 1968. Jsem velmi vděčná, že tady toto téma zaznělo, možná, že nejednou, možná, že na vás naváží také ostatní posluchači. Bylo by to na místě, protože samozřejmě toto léto změnilo život a vlastně přepsalo historii všech nás všech. Jsou to člověk vzpomínky člověka, který, kdo tu dobu opravdu prožíval, tak jsou podstatné, jsou důležité a právě díky lidem, jako jste vy, nezůstávají tyto události jenom v učebních dějepisu, ale mají konkrétní tváře, hlasy a osobní příběhy. Tak velké díky, mějte se dobře.
1: Já děkuji taky velmi i za vaše slova současná. Děkuju.
0: Zase někdy příště naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: První lásky, nečekaná setkání, dlouhé cesty i rozhodnutí, která se nedala vzít zpátky. Někdy se toho do jednoho léta vejde na celý život. Na které léto nikdy nezapomenete? Na to se ptáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Anička, která volá z Miroslavy. Krásnou noc i vám, 7:30.
1: Krásnou noc vám přeju taky, Jaruško, a přeju to taky všem posluchačům. A já mám takové dvě přelomové situace v mém životě, takové dva milníky. Jeden je radostný a druhý je méně radostný. A bylo to v roce 66 v srpnu, když jsem odložila své dívčí jméno a přijala jméno svého manžela, a bude tomu 60 roků, kdy spolu teda se prodíráme tím životem, ať už v době krásných i v dobách horších. Takže toho si moc vážím, že jsme k takovému číslu dospěli, i když je to pro mě je to neuvěřitelné a velice, velice rychle to uteklo, teda ten život. A druhý milník, ten je takový smutný, protože bylo to v roce 2005, bylo mi 56 roků a bylo to v srpnu, kdy jsem prodělala, bylo to vlastně v červnu, kdy jsem prodělala jednu vážnou operaci oka a v srpnu pak druhou, a protože už jsem 10 roků na jedno oko neviděla, takže v tom srpnu se uzavřel můj život na světle a prostě bylo finito a ztratila jsem zrak na dobro. Takže už to bude teďka 21 roku, bylo to v roce 2005, co jsem na dobro ztratila zrak. A na to mám teda vzpomínky, když dva dny po operaci jsem mě sestra dovedla do k paní primářce a ta mi oznámila bohužel smutnou zprávu a já jsem omdlela, takže jsem se já jsem ještě, že za mnou ta sestřička stála, že mě chytila, protože jinak bych měla i úraz, protože jsem prostě v ten moment tak moje tělo zareagovalo, moje psychika, že prostě jsem omdlela a probrala jsem se až na zemi, nohy na židli a Je to na to nezapomenu nikdy do smrti. Bylo to teda něco hrozného.
0: Anička,
1: ale
0: a jestli teda se můžu zeptat, tak to teda byla nepovedená operace nebo?
1: Ne. Já jsem před v roce 1995 v lednu podstoupila operaci oka, protože jsem měla už od září roku 94 problémy s očima a vlastně mě se zhroutil imunitní systém a napadl mi obě oči. No a v té době, v tom roce 95, mi jedno oko bylo zachráněno a druhé oko bohužel musela mi být odoperována sítnice, takže to je to nejdůležitější, co v oku je, protože to je odraz, to je jako zrcadlo v našem oku, tak mě musela, protože ta se utrhla, ta sítnice, a dostala jsem tam zánět. No a po těch vlastně 10 letech se tady toto opakovalo znovu. Úplně to přišlo náhle, nekontrolovaně, prostě jednoho dne jsem šla nakoupit a ohla jsem se do regálu pro svíčku a najednou se mi zatmělo a byla jsem úplně ve tmě v obchodě. Panika mě opadla, tak jsem stála, pak jsem teda si trošku vzpamatovala a oko se trošku jako rozjasnilo, ale měla jsem takový oblouk. Vyšla jsem ven a manžel na mě čekal před obchodem a říkám, mně se něco stalo, já vidím jenom lidem nohy. No tak jsme druhý den ráno jeli do Brna na oční oddělení do Bohunické nemocnice a to bylo začátkem července. Takže jsem tam podstoupila jednu operaci, kde mě byl vysát sklívec a napuštěn plyn, že by měl tu sítnici přidržet. Bohužel se tak nestalo a za měsíc jsem šel na operaci znovu a musela být ta sítnice zase z druhého oka odstraněna, protože byla úplně utržená a nedalo se s tím nic dělat. Bohužel.
0: Aničko, tak jedno léto vám přineslo velké štěstí, kdy jste se vdala a začala nový život po boku člověka, se kterým jste šťastná. A potom přišlo léto, které vám život změnilo úplně jiným způsobem. Ano. Ono to vlastně spolu souvisí, protože právě když přišla ta druhá operace a vy jste teda přestala vidět, tak vám v té nejtěžší chvíli pomohlo právě to vaše první štěstí z prvního léta a váš muž, který pro vás byl tím opěrným bodem.
1: To musím opravdu potvrdit, že se k tomu můj muž postavil čelem a s velkou vervou a velice mě v tom pomohl. Ale i samozřejmě to bylo na mě, tápala jsem, aspoň 2 roky jsem tápala, prostě jsem odmítala ledas, co by mi pomáhalo, tak jsem ale pak jsem si řekla, že prostě já musím se do toho obout a rodina nesmí trpět tím, nebo ani já, a řekla jsem si, že budu se snažit tak, abychom žili tak, jak předtím, aby co můžu zvládnout, tak zvládnu a naučím se to. No a moje úsilí se potvrdilo a dosáhla jsem toho, že ledas, co umím, co možná i některý vidoucí člověk nezvládne. Takže a na to jsem teda nepyšná, to slovo já nemám ráda, ale jsem za to ráda a možná i trochu hrdá, že dokážu uvařit, uklidit. I na té zahrádce jsem ještě něco platná a že se sama o sebe postarám a i o svého manžela a ten zase pomůže mně, co já nemůžu, tak zase udělá on. Takže si takhle zrovna dneska říkal, babi, zase máme jeden den za sebou, který jsme zdatně a zdárně zvládli. Takže on to tak už teďka bere, díky za každý nový den a díky za každý odžitý den. Jo, takže takhle to bereme.
0: Aničko, děkuju za ten příběh i za ten optimismus, který jste nám vlila do žil. Zpracovala jste šok, jak jste mluvila o tom, že to mělo vývoj, třeba ty 2 roky, že to trvalo. Je to naprosto přirozené, že to nejde hned, ale jste skvělá, že jste se tomu nepoddala, ale brala jste to přesně tak, jak jste říkala. Myslím si, že to je správný způsob, ale je to velmi těžké, takže že jste to dokázala.
1: Je to stále, ale musí člověk nesmí se tomu tak tomu podávat prostě a nehroutit se z toho, a protože tomu nepomůže. To jenom přitíží, takže takhle to je.
0: Tak děkuju, přeju, ať máte kolem sebe pořád lidi, kteří vás mají rádi a ať vás provázejí hlavně ty hezké vzpomínky. Děkuju za dnešní povídání. Krásnou, klidnou sobotní noc přeji ze Zlína. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11:45. Kdyby vám někdo řekl, že jedno léto změní celý váš další život, asi byste mu tehdy nevěřili. A přesto se to možná stalo právě vám. Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte nám popovídat o nejdůležitějším létě vašeho života. Krásnou noc, kdo přichází právě teď. Slyšíme se? Haló, haló, kdo pak tam?
1: Já nevím, tady je starý vlk, zdraví vás na noční linku. Je to od Ústí nad Labem, bydlíme v horách, v takový malý vesnice nad Ústí nad Labem. Uh-huh. Ale zajímá mě tady ten příběh, co vy tady máte, jinak mé jméno je Starý vlk, to je přezdívka.
0: Tak vítejte, starý vlku, a povídejte.
1: Takhle, já nevím, jestli to patří do toho, ale stalo se to v roce 1978. Byl jsem takový desperát, no, ústecký, no. Nosil jsem dlouhou bílou šálu, klobouk, no, a žil jsem. A potkal jsem jednu ženu a do té jsem se zamiloval. Bylo to začátkem léta, když je to, bylo to léto. Ta mi změnila celý můj život, absolutně. Říkáš, že se starýho vlka dobrým kousku nenaučíš, není to pravda. Milujeme se do dneška a stalo se to tak, že tenkrát jsem přišel do obchodu, co je tady v Ústí, to jsou ty velké obchody, a dělala ve sportu a byl jsem tam s kamarádem a vzal jsem tam saně a jezdil jsem s tou bílou šálou, s kovoukou, jezdím jsem po tom obchodě na sáních a volal jsem emigrant, ruský emigrant. No tak jsme se nějak tak padli do oka povídání a potom se na ní počkal s kytičkou a moc tu ženu miluju, protože jsme spolu do dneška a opravdu mi obrátila život vzhůru náma. Nepil jsem, nekouřil, ale žil jsem. Ale žil jsem takovým životem, no, mladýho muže. A opravdu ta žena mi to léto a to všechno obrátila ten můj život vzhůru náma k dobrýmu a moc si za to děkuju, za to léto. Až žijeme už spolu 47 let. A je nám nádherně, nám krásně. A říkám, bylo to taky začátkem léta a rád na to vzpomínám a tou ženu, milujeme se do dneška.
0: A co je podle vás tajemstvím toho, že vaše láska vydržela tak dlouho?
1: Co je v tom tajemství? To je odpověď těžká, tajemství. Já nevím, respektujeme se. A myslím, že v tom je právě ten důvod a ta láska, že jeden druhýmu respektujeme se.
0: A kdo tehdy koho oslovil jako první?
1: No já.
0: A co byla ta první slova?
1: Ježíš, to byla ta první slova, že je to krásná žena.
0: Takže vy jste neřešil třeba ty sáně, nebo nehledal jste nějaké záminky, ale šel jste rovnou k věci. S bílou šálou.
1: To byla taková moje divoká život takový můj, no. Uh-huh. Ale takže strašně krásná žena, má nádherné oči. No a večer se na ní počkal, protože dělala ve sportu, večer se na ní počkal. Já jsem se ptal tenkrát, jaký má ráda kytičky. Jako barvu kytiček, říkala fialky. A tenkrát se na to ještě, byla ta začátka léta, fialky. No. Takže já vždycky se na všecko. Na fialky jsem se hnal a počkal se na ní večer před obchodem a tím to vlastně celý ten náš život společný začal.
0: Děkuju, že jste nám o tom vyprávěl, teda starý velkou Stéborec. Díky. Díky za vás, za to, že nás posloucháte. Pojďme teď poslechnout písničku od Aleše Brichtu společně. Ať se vám líbí, ať

0: Takže ano, ano, ten symbiot. Takže to, začali jsme spolu jezdit na vandry, jo, což nikdy nedělala, protože poprvé šla na vandra, měla štekle. Jo.
1: Ano.
0: A bylo to úžasný, jo, teda, jo, protože nikdy nebyla v lese, nebo něco takového, to víte, městská holka, no. A bylo to úžasný, jo, proto mám ten starý, to ona má taky přezdívku, jo, jmenuje se Žabža. No, že to víte, už jsme taky v letech. No, ale rádi tyhle ty věci posloucháme a country a takové věci.
1: Hmm. Tak ať vám vaše letní láska vydrží ještě mnoho a mnoho let. Loučíme se a naslyšenou příště.
0: Naslyšenou, děkuji za vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

nejdůležitějších let svého života. Co se stalo právě v těch vašich prázdninách, životních prázdninách? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a píše paní Jana. Bylo mi tehdy 19, dnes je mi 52. S kamarádkou jsme jeli na brigádu do Chorvatska. Tam jsem potkala kluka z Brna, se kterým jsme se dali dohromady hned první týden. Po prázdninách jsme si ještě dlouhou dobu psali a pak jsem za ním jela na návštěvu. Dneska jsme spolu už 30 let, máme dvě děti a pořád jsme spolu. Kdybych tehdy na tu brigádu nejela, asi by můj život vypadal úplně jinak. Petr 61. Mě změnilo život léto, kdy jsem se rozhodl odejít z práce a začít podnikat. Všichni mi říkali, že jsem se zbláznil, že to nedopadne dobře. První roky byly těžké a několikrát jsem měl chuť to vzdát. Nakonec se to ale povedlo a dnes už mám malou firmu, která mě živí přes 20 let. Když si na to vzpomenu, jsem rád, že jsem tehdy ten risk podstoupil. Paní Alenka píše z Brna. Já vzpomínám na léto, kdy jsme s manželem poprvé jeli na dovolenou s naším malým synem. Bylo mu tehdy asi 5 let a poprvé jsme jeli k moři, takže jsme se všichni těšili. Jenže hned druhý den dostal vysoké horečky a skončili jsme v nemocnici v cizí zemi. Nakonec vše dobře dopadlo, syn byl za pár dní v pořádku. Dodnes si na tu dovolenou pamatujeme, protože jsme tehdy pochopili, že nejdůležitější je, že jsme spolu a že se máme. Tak děkuji vám všem za vzkazy, klidně pište další na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz a napište nám o létě, které vám změnilo život. Některé vzpomínky mají vůni rozpálené silnice, posekané trávy nebo moře a přitom v sobě ukrývají velký životní příběh. Jaká letní vůně nebo vzpomínka se vrací právě vám?

0: Máme 6 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu, začíná druhá hodina. Dnes se společně vracíme do let, na které se nedá zapomenout. Do let vzpomínáme na ta léta, kdy jsme se zamilovali, kdy jsme potkali důležité lidi nebo udělali rozhodnutí, která změnila náš další život. Každý z nás má možná někde v paměti ukryté jedno takové léto. Některé vzpomínky jsou veselé, jiné bolí, ale všechny jsou součástí našich životních příběhů. A já jsem moc ráda, že mi je dnes večer vyprávíte. Tak pojďme společně pokračovat. Volejte 731 800 900, volejte z Línské studio, kde na vás čeká Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste se v létě zamilovali, odstěhovali, odjeli nebo se rozhodli začít znovu. Jaké rozhodnutí nebo setkání změnilo právě váš život? Léto, které změnilo můj život, téma i pro paní Ludmilu, která volá z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško, všichni zdravím, nočníčky, ponočníčky. Já vám řeknu, že dneska je to přesně 52 roků, co se mě narodila dcera. A než se to tak stalo, tak jsem prožila, že jsem uklízela doma, umývala okna a bydlela jsem v Tišnově a měla jsem 3letého chlapečka a byla jsem těhotná. A my jsme bydleli na sídlišti z kraje a musela jsem jít nakupovat do města. A jak jsem to všechno udělala, dala jsem ho na kočár, na sporták a jeli jsme. Jak jsme ujela, sávím, půl kilometru, začalo mě strašně bolet břiško. Ale to jsem si teda myslela, že bude po mně, ale přestalo to se tam.
0: Ano.
1: A tak jsem se neotočila, ale pokračovala jsem dál. A to bylo před 3 týdnama a měla se ona narodit v srpnu. 15. srpna se měla narodit. No a narodila se přesně 19. července 74, takže to je dneska 52 roku. Ale byla konec pánevní, přivezli mě do porodnice a říkali mě, začali běhat a doktora, musíme zbudit doktora. A já říkám, a co se děje? A oni, ne, buďte v klidu, buďte v klidu. Takže pan doktor přišel, musel mě rozstříhnout a malá se narodila, měla 3,20 kg, ale druhý den mě ji nedovezli, jak vozili jiným maminkám na pokoj, miminko na kojení, tak mě ji nedovezli. A tak jsem říkala, sestři, co se stalo, že mě ji nevezete? A oni říkali, no až budete moc chodit, to se hnedka nestávalo, tak přijďte, ona leží na nedonošeným, protože se narodila o 3 týdny dřív. Nasadili antibiotika, jenže já jsem tam měla známou spolužačku, sestřičku, a pořád jsem říkala, že jak jsem zašitá, takže tam špatně se mě sejí a aby, jestli mě ji nemůžou vozit. A ona, tak dobře, my ti ji budeme vozit. No a pustili mě dřív dom a stalo se to, že za měsíc ona najednou zežloukla a na plínečce měla jsem takový žlutý čáry. Tak jsem volala porodní babce, ta přišla se na ňu podívat a říká, ne, to musíte jít do nemocnice. A tak si ju tam nechali. Ona dostala, že si hltla vody, tak ona dostala jako sepsi. Všechno si jí přestalo fungovat. No já jsem byla šťastná, že mám holčičku, ale to jsem tak plakala. Tak jsme hned zháněli někoho známého, tak jsme nakonec sehnali paní doktorku. Do dneška si pamatuju, že se jmenovala Habancová. A tak tam měla, malá tam byla přes měsíc, to jsem já tam s ňou nemohla chodit. Já jsem každý den za ňou jezdila do nemocnice do Brna, do dětské. A to mě zase rodiče říkali, teď uvědom si, že máš 3letý děcko. To děcko nemůže pořád s tebou jezdit tím vlakem, to je pro něho taky zátěž. No a tak nakonec mě udali dohromady, pak jsme jezdili ještě srdíčko špatný, že měla otvůrek mezi chlopníma, ledviny, že ji špatně fungovaly. A to všechno z toho, že si hltla té vody. A že já jsem tak spěchala dom, tak jsem si dělala výčitky, ale dneska má teda 52 roku, je moc hezká, vůbec na to nevypadá. Je teda babička už taky teďka, 2 roky, ale je šťastná, že to tak dobře dopadlo a já taky.
0: No, takže to je příběh. Já si to neumím představit, když vlastně v tom nejcitlivějším období ženy se člověk dozví takovou zprávu, že vlastně to čerstvě narozené dítě, kde vás ještě ovládají ty hormony a všechno ostatní, teda.
1: Ale já jsem se dívila, že na to nepřišli v té porodnici, že se to, promítlo až do měsíce od narození. No, tak jako stane se, no.
0: Vrací se vám ještě někdy ten strach, který jste tehdy jako maminka měla? Umíte si to úplně vybavit?
1: Vždycky v ten den tady dneska zrovna. Říkám, musím jí zavolat. Volala se mi v pátek a říkám, já ti zavolám v neděli ještě. Je zrovna je nemocná, tak jí má antibiotika.
0: Tak náročného léta je dnes vzpomínka na to, jak moc je život vzácný.
1: Jak je všechno teď v pořádku a hlavně, že je zdravá, že to na ní něco nezanechalo. Mm-hmm. No, tak se mě teda ještě narodila jedna a to až za 8 roků. A to je zdravotní sestra.
0: Dobře.
1: Takže.
0: Paní Ludmilko, děkujeme. Děkujeme, že posloucháte, že voláte.
1: Já pozdravuju všechny, pozdravuju Roberta a pozdravuju pana Olína z toho Kopřivnice, ano. Já ho strašně ráda poslouchám, on když se taky rozmluví, tak mluví dlouho, jak já.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Vy taky,
2: naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Máme 23 minut po půlnoci. Léto má zvláštní schopnost zpomalit čas, ale někdy naopak dokáže život úplně rozběhnout novým směrem. Máte ve vzpomínkách takové léto, paní Boženko? Zdravíme vás ze Zlína do Hradce Králové, že?
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače a chci prostě připomenout dovolenou, kterou jsme měli v roce 68 v červenci, když naše děti, prostě my jsme se přestěhovali do Hradce, jenže děti to táhlo na vesnici, babičce týden už před koncem školního roku balili a pak jako odjeli a my jsme se se sousedama dohodli, že s nima pojedeme na Slovensko. Oni říkali, že to tam jako neznají a tak a manžel byl Slovák a tak jsme jeli. A počasí jsme měli tak jako střídavý, ale měli jsme stánce, bohužel, jak jsme vždycky někde u vody zastavili, postavili stán večera a jeli jsme dál, projeli jsme prostě Košice, Prešov a vraceli jsme se do Kežmarku jako na Vysoký Tatry a byli jsme dohodnutí, že zastavíme asi na dva dny v Ivance u Bratislavy, kde měl manžel sestru. A jeli jsme, pršelo a byli jsme už v Senci a tam byly prostě kostky žulový na silnici a dost to bylo takový jako smekavý. No a tam byla zatáčka a z té zatáčky vyjel dálkový autobus do Martina a ten kamarád prostě jako řídil, na to dupnul a my jsme dostali smík. A vrazili jsme do toho autobusu dokola, jenže jsme dostali hodiny a bouchli jsme ještě jednou do toho autobusu. My jsme utrhli sedačky, kamarád utrhl volant, no a hned jako zastavovali auta, jestli něco potřebujeme, zavolali policii, že k tomu a my jsme seděli na chodníku chvíli, než jsme se tak nějak jako zpamatovali a pak jako manžela a kamaráda odvezli na pohotovost, protože měli jako čela rozbitý o to, že jo, tak nějak. No a my jsme teda dojeli do toho, do ty Ivanky a švagr měl doma auto, dělal zásobování a tak pro to auto se synovcem odjeli a přitáhli ho, museli narovnat blatníky, že jo, a takový ty, aby to bylo schopný odtahu a my jsme mysleli, že tam asi dva dny budem, jenomže my jsme druhý den zjistili, jak jsme pomláceni, jak nám vystoupily modřiny a jak nás všechno jako bolelo, ale tak jsme se zdrželi asi do úterka, abychom mohli jet vlakem domů. No a přijeli jsme do Hradce a manžel je odvez domů a mě dovez jako do nemocnice, protože já jsem měla vyvrtnutý kotník a hodně spuchlou nohu. Jenže jsem to nemohla hlásit jako úraz, protože tenkrát by to byl přestupek a ten řidič by za to měl nějaký prostě zlé, že jo, nebo nějaké vyšetřování. Tak jsem to svedla na to, že jsem se jako smekla v Tatrách, že jsme byli a že jsem si udělala výron. A oni už mě na to sádru nemohli dát, protože jsem to měla hodně napuchlý, ale to nic, dojeli jsme domů, já jsem potřebovala taky neschopenku, protože jsem chodila do práce a asi za 14 dní nebo tak nějak, tak švagr jel do Prahy bez to auto nám přivez do toho Hradce, tak šlo hned do opravny, že jo, my jsme se z toho jako dostávali a když jel zpátky z Prahy, tak vez nějaký funkcionáře ze Slovenska, nějak z toho výboru a tak prostě jsme jako povídali a ten jeden snad to měl být švagr Husák a já přesně nevím. A on říkal, že ta situace není tak růžová, jak to vypadá, že prostě to je takový všelijaký. No, bál se mluvit, protože jsme se viděli poprvé, ani my jsme o tom moc nemluvili, ale věděli jsme, že se jako něco chystá, protože už na tom Slovensku bylo hned prostě vidět taková jako nenávist, nebo tam bylo cvičení sovětských vojsk a oni tam ty malé vesničky, tak to zásobování tam prostě jako vázlo. No tak jsme tak nějak věděli, že to jako není dobrý. No a toho 21. tady začaly jezdit ty tanky a prostě byla ta okupace. Takže já na ten rok 68 nikdy nezapomenu.
0: Boženko, jsem ráda, že i vy jste to vzpomněla. Jeden silnější příběh než druhý. Jenom bohužel my jsme výrazně přetáhli čas, takže já se nemůžu doptávat, ale to vůbec nevadí, protože vy jste vyprávěla poutavě a myslím si, že k tomu není potřeba nic dodávat, než to, že jsem ráda teda, že jste s námi i dnes večer a hlavně, že se zapojujete, protože, jak říkám, jste výborná vypravěčka. Děkujeme za vás.
1: Já vám taky děkuju a přeju všem dobrou noc.
0: Aby bylo. Bylo vám 17, 30 nebo třeba 50, na věku nezáleží. Důležité je, co se tehdy stalo. Které léto si dodnes pamatujete úplně přesně? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince. Máme minutu po půl jedné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se největší životní změny odehrají právě tehdy, když máme pocit, že jen odpočíváme a užíváme si prázdniny. Co nečekaného přineslo léto vám? Ptám se paní Marie, která volá od Brna. Zdravím vás.
1: Dobrý večer. Ano, tady je Marie. Já prosím vás volám na toto téma, protože vzpomínám na léto roku 1968. Uh-huh. 22. června jsem se vdávala a brala jsem si kluka, měli jsme se rádi a měli jsme jako naději, nebo mysleli jsme si zářná budoucnost, měli jsme spokojený rodiče, takže tak těšila jsem se. No a teď teda jsme měli objednanou takzvanou svatební cestu na 10. srpna k Balatonu. A bylo to jako sobota, jenže zrovna v den odjezdu zemřela babička, kterou jsem teda měla hrozně ráda. A teď ve mně byl takový boj, jestli jet nebo nejet. No ale zvítězilo teda, že jsem jela na tu cestu svadební, no ale půlku, dá se říct, v tu první půlku jsem probrečela, protože mě bylo hrozně líto, že jsem babičce na pohřeb nešla. No a teď teda pak jsem se nějak zpamatovala a zbytek dovolené byl dobrý. No a teď jsme odjížděli dom z Bukurešti zvláštním vlakem. Tenkrát jsme byli jako od svazu mládeže a to byl zvláštní vlak vybavený z Budapešti jako pro ty rekreanty. No a teď jsme jeli, byla tma a najednou jsme teda zastavili a vůbec jsme neviděli, kde jsme, co se děje, všude tma. Stáli jsme víc jak 2 hodiny a přišel manžel, někam v tom vlaku odešel, přišel a řekl mně, nemyslíš si, že se tak hned dostaneme dom, jsou zavřený hranice, přepadli nás Rusy. A já mu říkám, prosím tě, kdybys řekl, přepadli nás Němci, ale Rusy jsou naši bratři, co by nás přepadali. Preno, podívej se z okna. No tak jsem se podívala a zhruba 20 metrů od sebe stáli vojáci s napřeženýma samopalama. No tak všichni jsme teda v tom kupé stvrdli a čekali jsme, co bude. No až teda, já nevím po jak dlouhé době, ale už bylo světlo, tak nám poručili vystoupit, naložili nás na autobusy a vezli nás, tam byl jako internát, kde byli učňové a protože teda byly prázdniny, tak to bylo volný, no a postele železny nad sebou a tam jsme teda měli být. Jenže jak všichni z Rumunska, z Bulharska, já nevím, odkud se dověděli, co se děje, no tak všichni jako spěchali dom a právě, že jsme byli na těch hranicích, tak všichni tam zůstali stát, no a všechny jako směrovali do toho internátu, kde jsme my byli a my už jsme pak ani si neměli kam sednout, protože tam bylo plno těch svazáků teda. No a tam jsme byli 4 dny a dávali nám jíst chleba a mlíko nebo rohlíky. No a potom nás nasadili zpátky do vlaku a vezli nás do Budapešti. No a tam teda jsme byli tak jeden den zhruba a dali nám asi 100 těch forintů, to už si nepamatuju přesně, nějaký peníze nám dali a jeli jsme zase zvláštním vlakem dom a hrozně jsme se teda všichni báli, protože jsme jako znali, jak se Rusi chovali, hlavně k ženám za druhé války, když přišli sem do Čech, že? No, ale úplně cesta byla perfektní, bez jakýchkoliv problémů. Vůbec na žádného Rusa nic jsme nenarazili, nikdo nás neotravoval ve vlaku. No a přijeli jsme šťastně až do Brna a z Brna teda domů. No a to vítání s rodičema, to si nedovedete představit, protože my jsme nevěděli, co se tady děje a oni vůbec nevěděli, co se děje s náma. No takže ten výsledek byl takovej, že teda to bylo hrozný, ale zase šťastný, že jsme v pořádku doma. No takže to je můj zážitek na rok 68.
0: Paní Marie, já jsem úplně nadšená z vašich dnešních příběhů, z toho, jak mluvíte, jak poutavě dokážete upoutat naši pozornost, ale bohužel opět jsme na čase 6 minut 30 sekund, takže nemůžu se doptávat.
1: Já už mluvím
0: tak
1: dál. Dlouho?
0: Ano, ale ne, to bylo škoda vás přerušovat. Já jsem si to chtěla vyposlechnout až do konce a hlavně vím, že naši posluchači chtěli vědět, jak to dopadne. Bylo to napínavé, tak dorazili jste v pořádku domů, i když ten svět, do kterého jste se vrátili, byl úplně jiný.
1: Jinej.
0: Ano. Děkuju za to, že jste s námi teď vysílala noční linku. Loučím se, opatrujte se zase někdy. Ano, budu se těšit.
1: Děkuju, jste hodná.

0: To byl Pavel Bobek, Lásko mě ubývá sil. Noční linka Českého rozhlasu bude pomalu končit, ale ještě před sebou máme jeden telefonát, poslední. Kdo nás jim provede, kdo bude vykládat svůj příběh?
1: Dobrý večer, tady zase slovím rádio, linku.
0: Ano,
1: super.
0: Dovolala se
1: už paní... jsem k vám několikrát volala, paní Ema z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásnou noc přejeme, léto, které změnilo můj život, téma i pro vás.
1: Tak já zdravím všechny posluchače, už jsem to tady několikrát, když jsem k vám dovolala, říkala, že jsem ho spotkala, když večer přijdu z práce, tak se pustím vaše rádio a poslouchám. Tak vašemu tématu dneska. Já jsem x let jezdila za spolužačkou na Korfu do Řecka. Moře to, mořské plody, úplně unešená. Bohužel, potom se mi narodil syn. Ne, bohužel, díky bohu, řeknu tak, narodil syn. A už jsem k tomu moři s tím miminkem nemohla. A známí mě ukecali, přesvědčili a jedu do Nisi v Polsku, že tam je krásné písečné jezero. Tak jsme tam jeli.
0: Ano.
1: No, nádhera. Kluk měl 3 roky, Jareček, a letos má 36 roku. Každý rok tam jezdíme do Nisi. Bydlíme v Javorníku, máme to půl hodiny autem, jako na pláž. Krásná písečná pláž, bez placení vstupu, parkovného, takové věci, restaurace, modrá voda, no něco božského, nádherného, opravdu. Takže už po moři, po Korfě netoužím, protože ráno sedneme do auta, jdeme do Nisi, večer se vrátíme, jsme spokojení, úplně nádherné. Jste tam?
0: Ano, ano. Já si to živě představuji, protože to znám. Už teda modrá voda, když jsem tam byla já, tak tam rozhodně nebyla. Ale no, ano. Budete pokračovat?
1: Tam jsou, no. Že vás přerušu, tak jako na konci Nisi u hráze, kde se kdysi doloval písek a to, tak tam jsou placené pláže, placovné parkoviště, všechno. Ale my jezdíme jako z kraje jezera, je tam výborná restaurace, dělají tam perfektní pstruhy a všechno, no něco nádherného. A byli jsme tam i týden na dovolené, koupili jsme si chatku, všechno to. Vždycky ráno v 6 hodin jsem šla na pláž s českýma pivama, a rybáři připluli, dali mi ryby, tak jsme si dělali na snídani rybičky, pstruhy na grilu. No opravdu, jako moře je krásná věc, ale už, jak jsem poznala Nisu, Niské jezero, tak tu Blankytnou zátoku se to jmenuje, tak jako už po ničem netoužím, jako je to fakt, je to tam božské, úplně nádherné. A tím, že jsem ho spotká, tak kolikrát mám turisty a ptají se, kde, co, jak, tak je posílám do Nické jezera, tady do Polska, do Zlatého stoku, do těch Zlatých dolů, to je úplně úžasné. Jo, na náš krásný Javornický zámek, že prostě úplně, no, mohla byste si taky někdy udělat výlet do Nisy na jezero, a budete unešena. A já jsem závodně plavala ve škole a můj sen je to jezero přeplavat. Už 2x mě vrátila jezerní stráž s tím, že pokud budu plavat dál, tak mi tam dají mi pokutu. Takže se musím v půlce jezera nebo ve středě jezera vrátit a plavat.

0: budeme mít možnost se dostat tedy právě na tuto krásnou část naší republiky, přeje tedy hranice směr Polsko, tak se můžeme zastavit právě u těchto dvou jezer. Tam je vedle ještě to Otmuchovské, nebo jestli to tady vyslovují správně.
1: Otmuchovské kamenné jezero, tam jsme byli. Ale Nízké je písečné, protože tam se doloval písek a zapal. Takhle to řeknu, podle historie, co mi říkali, tak za druhé světové války tam se jako písek doloval, vězni tam dolovali písek pro nacisty. A v té Blankitné záchodce nahoře stojí vila, úplně nádherná, krásná, s tmavýma sklama, a to bylo podle historie, ta Blankitná zátoka byla letní sídlo SS. A v té vile přebýval Hitler, když byl jako, měl dovolenou nebo to. Ale tím, že se to zatopilo, jo, tak vlastně zůstal krásný písek, krásný žlutý písek, teplinou něco nádherného. Ještě vám můžu v rychlosti říct, že jsem se v Jeseníku, jak pracuji, seznámila z lázní s děvčatama, které hrají v Praze ve Státních filharmonii a měli ozdravný pobyt v našich lázních v Pryznici v Jeseníku. A tak to jedno jsme se skamarádili a to přijeli k nám na dovolenou a ukázal se mi Nízké jezero. A ty její kolegyně všechny okamžitě si objednávali dovolenou v Nízkém jezeře. A říkali, už žádné moře nic, jedeme do Polska, úžasné. Tím, že jako projdou náš zámek, Zlatý stok a ty Zlaté doly a to. A byly úplně z toho, z té filharmonie, ty děvčata unešené.
0: Dobře. Emo, je čas se rozloučit. Tak krásnou noc přejeme, krásný nový den. Těšíme se zase příště v Noční lince. Dobře?
1: Já taky, já ráno jdu do práce a večer uvidím, jak bude téma, když tak zase zavolám něco pěkného.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
1: Tak.
0: Jarka Barboříková, děkuji za pozornost, děkuji za čas, který věnujete Noční lince, děkuji za vás, těším se zase příště tady naslyšenou v Nočním vysílání Českého rozhlasu. Do té doby se mějte hezky, užívejte dál písniček, které nestárnou, a mějte radost z maličkostí.

0: návraty.
1: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
2: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil, dokonce i jméno a úřady.
1: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
2: Mluví se o vás po celé Praze.
1: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
2: Nevím, kdo by měl přijít.
1: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
2: Proč mě?
1: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
2: Tak pokračujte.
1: Čím třeba?
2: Nazývání věcí pravými jmény.
1: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
2: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
1: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
2: A to vás baví?
1: Baví a posluchače taky.
2: Řekla bych, že to musí být nuda.
1: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
2: No dobře.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudny jablka, ještě jiná.
3: Má jablko.
2: Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Tak to... Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Je, no vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: ještě,
2: vůbec
3: ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku. Čekala jsem na svůj výstup a ten přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička, prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně, ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost, prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
3: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště, tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně a vrchního hrál Marvan. A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, Davide, pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít, ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, tak mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. A nemohl smíchy promluvit.
1: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
4: Konečně, čekám tu na tebe celou věčnost.
2: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
4: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
2: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna?
4: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
2: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezkých dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
4: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
2: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je jí tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
4: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život. No.
2: A ona to ví?
4: Ale neví. To je právě to. Kdybych jí to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě, co já vím.
2: Já se snad toho dobrého konce nedočka.
1: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
5: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
6: Já jsem polívka.
5: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
6: Víte, milo slečno, že se mi docela líbíte.
5: Říkám, že chci.
6: A že kdybyste chtěla...
5: Neslyšíš, co říkám, že chci?
6: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
5: Co si to dovoluješ?
6: Co vy na to?
5: Já chci polívku!
1: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
7: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění. A my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Svůj herecký talent a pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já... Mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: spolknu a budu vám aplaudovat.
2: Ano,
3: bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
1: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem. Takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
1: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Hořní. Třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore. Službám.
6: Pane Hořní, to jste nechodně adrese, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, chování, co? Jenom mi pogratulovat, doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejseš promovaný?
8: No jo, ale učitel.
6: Tě to je. Na tom přece nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, chceš jako doktor. No.
8: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Čas. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu
6: Aminko.
9: Učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: A pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči,
4: a zároveň vám oznámil, že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
2: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
11: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože my jsou samá sranda, že? A rozum žádný.
2: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
11: No, co, to budeme vystaráno. Z vlastinech tu zeru, co?
2: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
11: Co?
4: No jako zatím.
11: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
11: Aha, tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
2: Myslím, že ty taky vyletíš, ani nevíš, co říkáš.
11: Jsem něco řekl, řekl jsem něco.
10: Ale vůbec nic.
11: Je to pravda, ne?
2: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
11: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím, jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívej to, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na plece setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na plece, to byl rauš.
1: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
12: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
13: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
13: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
13: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
1: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Vzpomínám, vzpomínám, já si často vzpomínám, jak na černobíl.

0: že je trápení. Člověk pak chce mít, mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku mávnutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc. Doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Tak hladí, kdy bude svajba. On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Jsi druhou vedoucí.
5: Moment, Askáru. Vyjdeš rovnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete televizi o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přece na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě padlo to povídáč. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě a ne já vás.
4: Já bych si jen přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprej s ním, nezacláněj tady.
4: Takový ohava s frňákem, jak okurka, by mohla k takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešatět a nosit brejle, ty nádivo jeden.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény a není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuďte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilaine. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
7: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
7: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
7: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
7: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdář donedávna ještě s jedním Dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
8: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
9: Kde mám sojčí peříčko?
10: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
9: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, hajdej! Běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zavíjet sám baron.
11: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
9: Lepše a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať jste tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne. A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr. A hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
11: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, pámu mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
7: Cože?
11: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
7: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
13: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
11: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
14: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastním.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Maciuchová.
0: Hvězdné návraty.
1: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Maciuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No tak pojďme. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: Zamkněte dveře.
3: Ne, díky, díky.
2: Ježiš, to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kásl.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kásl, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
1: Hana Maciuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo. Na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
1: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.